jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
7: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný den?
8: No je to tak, dobrý den.
6: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
7: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
8: No tak pojďme třeba Josefa Zímu.
7: Ano.
8: Vždyť je zima.
7: Tak čert ví, proč Josef Zíma.
8: A víš, kdo to napsal?
7: Ne.
8: Karl Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: Vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
1: No jak a kamarádi.
0: A kamarádi. Jo, jo. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi?
1: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
0: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
1: vůbec? Ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
0: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
1: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka a udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
0: Viděl.
1: No tak tam naspívala Měsíční řeku. Takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
0: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že si poslechneme zase tu oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořád byl pestrý.
1: A žánru,
0: ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: No, my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko. Mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Mm-hmm. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se hol píše text, musí ten textař o

0: tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
1: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením. Aha.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat, pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co by k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátku.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátku.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Koznerková. Protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje. Aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala. Ale zaspívala.
0: Zaspívala, ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka. A tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná. A tentokrát bych doporučil, že by ji zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, z čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky, pásky, vzpomínky, dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínský kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl, myslím, poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Poslední, ano. 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
3: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řek.
2: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
3: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
2: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
3: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O móda, móda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zase tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodnej člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: A jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo
2: no,
0: napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den v tomto teplém dni.
1: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
2: Dneska je 13.
1: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
0: Humoriáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Jo, já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale již 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou, ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějakým zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se optal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou. A říkal,
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá.
1: Ano.
0: Vy jste to taky režíroval.
1: No ano, ano, tak ano.
0: Režíroval. Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed

0: což je výborný, Milana Lasicu. A je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry, opakovali to, pořád to opakují dokonale. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
1: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová, s nimi tam bude v tom výstupu, a ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů, ano. Tam, kde končí záda. A samozřejmě mě si to získalo velký obdiv Milana Lasici i Julia Satinského.
0: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako zpěváci nepodléháme žádným módním vlnám. Mm-mm. My nespěváme všelijaké ty amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom cudzie slova.
2: Ano.
3: Ozrejmit jich.
2: Ano.
3: Například, čo já vím, Hemendex.
2: Ano.
3: Eo ipso. Postmodestam judentutem, myslím. Funikuli, funikula.
2: Inteligent.
3: Se si bon. Moment, čo je to?
2: Ježíš Mária. Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemůže být koženka toto.
2: Kažte. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
4: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
5: Bonsoir.
4: Comment ça va?
5: C'est.
4: Qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors?
5: Si.
4: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita.
2: Dobré, čo? Já nerozumím ani slovo.
5: Bon.
2: Ah, c'est si bon, oui.
5: Se si bon. Tři slova záhadné.
2: Se si bon.
5: Koho z vás napadne?
2: To se nedá vydržat.
5: Co značí se si bon?
2: To je lepší jako televizia.
5: Se si bon. Nerobím paniku.
2: Kam se hrabe večerníček?
5: Listujem slovníku.
2: Se si bon.
5: A hledám se si bon. Slovník mám trochu však zastaralý.

0: valise.
1: C'est si bon, c'est si bon.
0: A já už musím jít.
1: Ještě nie.
0: Spohom, a c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 8.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v uvozovkách svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, to opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj, to na pohled.
3: Tak to jsou To jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov, známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové, můžem připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: Ano, a nebo hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žerty.
3: Ano. A my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni tam nepustěj a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No, jak si je možný, krásně jste se to domluvil.
3: Ano,
2: no,
3: to hezký, bylo rychlý.
2: Hezký. Kdo umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v Humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Vránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba
2: zdravíme
4: dva.
2: Vás oba.
4: Zdraví. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, mějte se, naslyšenou.
4: I taky, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló, haló. My vás slyšíme.
5: Krásné odpoledne. Robert Pral 7. Zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
2: A
5: chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkuji. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa Zemník zdraví dva řídící Humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu 731 800 900?
7: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, skoro kolega. Herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože dcera na mě tady povídala, víte,
3: no jo,
8: a já jsem nerozuměla.
3: Ano.
2: Dcera to narušila, to hlasování skoro, no, ještě, že to dobře dopadlo.
3: Ano, zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají jich tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Ano, vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili. Čili lehce Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: Ty. A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prozbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým Spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadriadal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte taký dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
9: No čo, no, varím, my sme vám dobré. Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny. Veď vy ste herec. Tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No, ale tak to teda... No, dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No. Ja len 39.
10: No. No, tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca... No tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapúň.
10: Čo si to povedala?
9: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúva, ja ti takú tresnem, že ti dolámem hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
10: No tak to, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je na meko.
10: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľ to, lebo ti dolámem hnáty. Ty jedna obyčajná pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
9: Prosím. Jej, knáško!
10: No, vidíš ty.
9: A však kto se vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
9: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som ja dosť unavený, ale...
9: Ja vám navarím takú, že vás hned prebere. A? Víte, čo tým myslím, ne, knáško?
10: Nie. Ja, radšej inokedy, fakt, teraz nie.
9: A však sa neondy, knáško, potýkajme si. Ja som Gizi.
10: Ja som Milan.
9: No, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
10: Ja radšej pôjdem.
9: Poď si sadnú.
10: Naozaj, ja radšej pôjdem. Nie.
9: A kam by si chodzi?
10: Ja mám...
9: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sadni si.
10: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
9: A však a ja, ne, to odpodíva.
10: Ale ja mám neodkladné. Naozaj.
9: Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si. Poď!
10: No, s Bohom. Tak s Bohem, s Bohem.
9: No teda, títo herci, koľko je okolo toho kriku a keď príde nalamaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Setinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
3: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovanština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan kňažko.
2: Aha, a na oplátku
3: ne,
2: zase?
3: To
2: nepomazujete takhle.
3: Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
2: Že to nie je potřeba. Nie je treba.
3: Je treba.
2: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou zpívat hrát činasky, svoji báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
11: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

teď, chtěl bych napsat báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si taky myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se s Deňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Haló! Haló!
4: Ježiši! Nehoří.
3: Právě, že hoří.
4: Co se stalo?
3: No vy to tady máte dobrý ještě.
4: Co se stalo?
3: Hoří barák. Ty pod váma, ty už jsou jak důlní kanáři.
4: A co mám dělat?
3: No nic, co se dá dělat, no. Ty, oni ještě se hejbou teda, ale nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
4: A jak jste se sem dostal vy?
3: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím voň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prvít. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
4: Ježišmarja.
3: To je den.
4: Voda.
3: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
4: Ani ho nemám.
3: Nemáte pivo. No jo, vy to tady máte skvělý ještě. Vezva. Děkuji moc, díky. Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Vláďa třeba, ten si koupil od nás, jo, ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, zomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom zomb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, zomb, mrtvá kouka, no proto.
4: Vy jste cynik. Zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
3: Já sám. Já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijedou kluci. A já s tě zmůžu sám pendrek.
4: Co budu dělat?
3: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Byste vzplanula einzwei.
4: No dovolte v takové situaci.
3: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
4: Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
3: Přás, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Vence, jo? Ten měl problémy dlouho toho s tím.
4: No?
3: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde a tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám, rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo, no jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frajer letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si, on rozkop dveře a říká, že se tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím hasič Zdeněk Izer. Když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále, znovu se nám objevila hospoda.
2: Ano.
1: Pane Knope, a to je i vaše dílo.
2: Tak trošku jsem se tam přifařil. Ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Mm-hmm. Máme nějakou historku z natáčení Hospody? V letech 96-97 to běželo, jenom připomeneme.
2: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hejbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog, a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal, a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, víčte Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuju ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem krále, tak tam jsem taky potom
1: hrál. No prosím, co všechno nevznikne.
2: Byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
1: Aha. 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice a to už běží několik desetiletí. takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
2: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, aby si všichni kousek zahráli.
2: Ne, to samozřejmě, v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub,
2: ano.
1: Který vymýšlí různé věci.
2: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potněšil, tak to tam samozřejmě bylo všude jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No oni by chtěli pokračování totiž.
2: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbůh už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. Mm-hmm. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn. Mm-hmm.
1: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Bekem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zdokavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: To máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo? Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka a ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom Karlovarském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano, ano, ano. My tak máme jo. Rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko, pana Beka jste chtěla. Pana už Beka. To mám tam. Dobře, nashledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, ale ne z Prahy 8, ale z Přerovozdí Změna. A no. Já bych byl, pan Knop bude asi souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma,
5: ano.
7: Se Pepíček Beck.
5: Ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že
5: ano.
7: Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Beka. Dobře.
5: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló?
8: Dobrý den.
3: Dobrý den. Kdo pak volá? Odkud?
8: Ester z Amalina.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
5: Ano.
3: Takže
5: a
3: jdeme na ně.
5: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pigback.
3: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak my říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
10: Vyzerá to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, že někdy to naopak dodává určitě takový závažnost. Někdy je to velice milý.
11: Vy tady mluvíte o režisérech. My máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s věčným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, pač ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hejte, jak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a teď asi bylo za 10 minut půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhás, lidi padali na hubu přes jídle, prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový
2: zas... To šok.
11: No, to, z toho se už ale nedostali ani do konce ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádhernýho a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný a já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím odolčí bačího langvide, karece, mentrio, a já se to tady naštudoval, no a ten pes, jak šel k těm generálkám, no tak ty, to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal. To lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, teď mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou Cmíral.
10: Tam se jiný pes.
11: Ne, ten to vydržel.
10: To máš pravdu, pes na jeviště je jiný důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 200 korun večer, měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla a ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatý, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku, nádherný. A už my jsme nepromluvili. Miloš Kopecký v kožichu.
3: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
5: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
3: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
5: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
3: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
5: Naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Spojenci Ukrajiny chtějí posílit dodávky systému protivzdušné obrany. Část vítězných projektů tříročníků participativního rozpočtu v Jindřichově Hradci zůstává stále na papíře. Tenistka Linda Nosková je po vítězství na Wimbledonu zpět v Česku. Na jihu Čech vystoupí teploty ke 30 stupňům, hrozí ale také silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Ukrajina si pořídí 16 francouzských stíhaček Rafale a systémy protivzdušné obrany Mamba. Po jednání koalice ochotných to potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který v Paříži přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a přes 20 dalších zahraničních lídrů.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že tzv. Koalice ochotných je připravená nasadit mezinárodní síly na Ukrajině po uzavření klidu zbraní. Členské země podle Macrona v nadcházejících týdnech plánují společná cvičení v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl zapojení českých vojáků.
4: My rozhodně naše vojáky i po příměří, pokud nastane, zatím to tak vůbec nevypadá, tak na Ukrajinu posílat nebudeme.
3: Babiš naopak uvedl, že by Česko stálo o členství v nové koalici proti balistickým střelám, kterou tvoří 9 evropských zemí a Ukrajina. Cílem tohoto uskupení je sdílet zkušenosti a průmyslové kapacity a vytvořit tak evropský systém protivzdušné obrany. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Některé vítězné projekty tříročníků participativního rozpočtu v Jindřichově Hradci stále čekají na realizaci. Týká se to hlavně větších projektů. Problémem jsou vyšší náklady nebo složitá příprava. Pokračuje starosta za hnutí ANO Michal Kozár.
5: Co se týče projektů, které probíhaly, velká kategorie, střední a malá kategorie, tak se povedlo splnit spíše ty v menších kategoriích a střední kategorii. U těch velkých se bohužel nepovedlo, co byly vlastně jeden z prvních, a to byl Pumptrack, protože jsme narazili na ekonomickou hranici a alokovanou částku.
2: Dačice podpoří provoz místního domova pro seniory částkou 300 tisíc korun. Na posledním jednání to schválili zastupitelé. Peníze město poskytne Centru sociálních služeb Jindřichův Hradec, které zařízení provozuje. Domov nabízí pobytové služby 73 klientům. Podle starosty Miloše Nováka z hnutí ANO jde o podporu místních seniorů, kteří už nemohou zůstat doma.
6: Sport.
2: Vítězka letošního Wimbledonu, tenistka Linda Nosková, se vrátila do Česka. Do Prahy přiletěla včera krátce po 17. hodině a společně s trenérem Tomášem Krupou hned zamířila na Štvanici. Právě tam poprvé ukázala novinářům slavnou wimbledonskou trofej a prozradila také, jestli už si naplno uvědomuje, čeho ve svých 21 letech dosáhla.
7: Asi mi to s odstupem času už teďka došlo, bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, ten bude teďka nejdůležitější.
6: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte převážně velkou oblačnost, zpočátku místy i polojasno, postupně přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty mezi 27 a 30 stupni Celsia, na horách do 26. Slabý proměnlivý, odpoledne mírný vítr severních směrů, v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Strakonicku počítejte s uzavírkou silnice 170 v Česticích. Pracuje se také na silnici číslo 20 u obce Lnáře, silnici 142 mezi Bavorovem a Čepřovicemi, silnici 141 u Svinětic, silnici číslo 4 ve Volini a silnici 22 mezi Strakonicemi a Nebřehovicemi. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pět hodina k tomu 4 a 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice i v úterý 14. července. Dobré ráno a hezký letní den přeze studia Luboš Voráček.

Věra Špinárová dospívala 9 minut po 5 hodině. Dobré ráno, dnes už je 14. července, ten dnešní den s tím 95. dnem tohoto roku. Je úterý, svátek mají Karolíny. Karolína je jméno německého původu. Jedná se o ženský protějšek jména Karel. Základem jména je germánské obecné jméno Karlas a staroněmecké Karal s významem muž a nebo chlap. Karlám k svátku všechno nejlepší. V roce 1420, právě 14. července, v bitvě na Vítkově husité vedení Janem Žižkou odrazili útok rakouských a míšenských křižáků. A v roce 1789 dobytím věznice Bastila v Paříži byla zahájena velká francouzská revoluce. 14. července roku 1535 zemřel v Blatné Zdeněk Lev z Rožmitálu, katolický aristokrat, stavovský politik, dvořan a donátor umění doby Jagellonské a raně Habsburské. V roce 1939 zemřel malíř Alfons Mucha. V roce 1965 zemřel rodák z Jindřichova Hradce, historik umění Jan Květ. A ještě vzpomeňme rok 2022, to zemřela ve věku 73 let Ivana Trumpová, rozená Zelníčková, bývalá manželka amerického prezidenta Trumpa. 14. července roku 1526 se narodil Jáchym z Hradce, nejvyšší kancléř království českého, rytíř Zlatého Rouna. V roce 1836 se v Blatné narodil Jindřich Hanuš Bém, to byl libretista, překladatel, divadelní a hudební kritik. V roce 1855 se ve Vráži u Písku narodil Jan Rataj, to byl zemědělec a politik, jeden ze zakladatelů České agrární strany. V roce 1862 se v Týně nad Vltavou narodil Jindřich Pavlíček, podnikatel a politik, starosta Týna nad Vltavou. V roce 1902 se narodil Josef Toufar, kněz, oběť komunistického pronásledování katolické církve v Československu. 87. narozeniny by dnes měl zpěvák Karel Gott. A 66. narozeniny dnes má Michal David. Vlastním jménem Vladimír Štancel, známý to zpěvák a hudební skladatel. Vám, kteří dnes máte také výročí svého narození, tak všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 17:45, máme pro vás informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. Bylo polojasno, k ránu oblačnosti od západu přibývá, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 17 až 12 stupni Celsia, v horských kotlinách mohlo být i výrazněji méně. Přes den nás čeká. Očekávejme převážně velkou oblačnost, zpočátku bude místy polojasno. Postupně se pak začnou tvořit bouřky nebo přehánky, v poledních hodinách na Šumavě pak, odpoledne a večer pak na většině území kraje. A bouřky budou místy i velmi silné. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý, odpoledne pak mírný vítr ze severních směrů rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré a biometeorologická předpověď je dnes na snubě číslo 2, to je střední zátěž. A už nám také přišla první zpráva a ta je z Kamenice nad Lipou, kde je polojasno, červánky a 12 stupňů, bez větří. Pohodové úterý s mírnými bouřkami přeje Věra. Věro, děkujeme za přání i za SMSku a do Kamenice nad Lipou také přejeme hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Rekreační plavba po českých řekách, kanálech a nádržích je v České republice stále oblíbenější. Přibývá totiž těch, kteří si vyřídí oprávnění k vedení malého plavidla. Co to obnáší, tak o tom budeme mluvit za chvilku. Ještě předtím je tu Jelen.

0: dát. Vůdců lodí neboli plavců v České republice přibývá. Ročně si řidičské oprávnění pro vnitrozemskou plavbu vyřídí kolem 3,5 tisíce uchazečů. Celkem už jich je přes 1,70 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na svém motorovém člunu, nebo tedy respektive lodi, anebo plachetnici. Případně můžou také zájemci využít rozšíření na dovolené u moře, do jedné námořní míle od břehu. Hlavní zájem o vyřízení takového průkazu vůdce malého plavidla je jednak tedy před sezonou, ale samozřejmě i teď v létě.
1: Jsme v přístavišti na nábřeží Edvarda Beneše v Praze a je tady se mnou uchazeč o průkaz vůdce malého plavidla Jan Kubeš a před námi stojí na hladině Vltavy 8-metrová motorová loď, ve které vy teď budete dělat svoji závěrečnou zkoušku. Všechno máme a můžeme
2: ano.
1: Do lodi.
2: Ano.
1: Tak.
2: Odstrčíme.
1: A jdeme.
2: Můžeme vyplout.
1: Teď tady míjíme loď vedle nás, což už je velká výletní loď.
2: Můžeme obeplout z jakékoliv strany, pokud máme dostatečné množství prostoru a neohrozíme plavidla, která máme na vodní dráze.
1: Samozřejmě se blížíme k jednomu z pražských mostů.
2: Ten tady musíme proplout ideálně v částech, které jsou vyznačené, což tedy je tamhle žlutý kosočtverec.
1: Na průběh zkoušky tady dohlíží lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
3: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
1: Zkoušku jsme ukončili, jsme na břehu.
3: Úspěšně se složil tuto praktickou zkoušku.
2: Dobře, děkuji.
1: Po praktické zkoušce u komerční společnosti čeká uchazeče zkouška teoretická na státní plavební správě. Co všechno je potřeba znát, mi popisuje jedna z čerstvých absolventek, paní Bára.
4: Musela jsem se naučit pravidla provozu na vodě, musela jsem se naučit značení, což pro mě bylo asi nejtěžší. Ale třeba zajímavá část v té námořní plavbě, počasí a mraky, to bylo docela zajímavý.
1: Oprávnění vůdce malého plavidla má několik kategorií podle výkonu motoru, velikosti trupu a plachet a podle platnosti pro sladké nebo i mořské příbřežní vody. Ročně si oprávnění udělá kolem 3,5 tisíce uchazečů a podle státní plavební zprávy jich každoročně přibývá. Například v létě už téměř nejsou volné termíny teoretických zkoušek, říká ředitelka zprávy Klára Kroupa-Němcová.
5: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
1: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívá nová říční infrastruktura.
5: V tomto roce byla otevřena plavební komora Sudoměřice Rotahatec, která vlastně možnost plavby kolem Baťova kanálu rozšířila o 7 kilometrů. Vznikají nová vývaziště, veřejné přístavy.
1: Dokladů mezinárodně je to složité, záleží na daném státu. Kromě průkazů vydávaných státní plavební správou existují taky různá turistická i neturistická oprávnění vydávaná v jiných zemích, například v Chorvatsku nebo Řecku. Jakub Vik, Český

0: Máme pro vás zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Sněmovna bude dnes projednávat zrušení valorizace cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně usilovalo i o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Žáci základní školy Boženy Němcové v Dačicích budou mít k dispozici modernější učebnu fyziky a laboratoř přírodních věd. Radní na posledním jednání schválili uzavření smlouvy o dílo. Práce vyjdou na víc než 2 miliony korun a většinu částky pokryje dotace z integrovaného regionálního operačního programu, informoval místostarosta Jiří Baštář z Hnutí Naše Česko. Policie pátrá po pachateli, který o víkendu v centru Českých Budějovic vykradl zaparkované auto. Z vozidla odcizil notebook, mikrofony, peníze i další věci. Celková škoda přesáhla 55 tisíc korun. Jak uvedla policejní mluvčí Štěpánka Švarcová, v případě dopadení hrozí pachateli až 2 roky vězení. Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně velkou oblačnost, zpočátku místy i polojasno, postupně přehánky nebo bouřky, i velmi silné. Teploty do 30, na horách do 26 stupňů, slabý proměnlivý, odpoledne mírný vítr severních směrů, v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Prachaticku počítejte stále s uzavírkou silnice 122 v Netolicích směrem na Lhenice. Objížďky jsou značeny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl šesté, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné úterní ráno. Středověká brána Matky Boží v Jihlavě je už několik týdnů zahalená pod plachtou. Dělníci tam kompletně rekonstruují její vnitřní prostory a také fasádu. Pro návštěvníky je tedy historická památka uzavřená, ale my se tam za chvilku společně podíváme v reportáži. A necháme také zaspívat Karla Gotta, když má dnes výročí narození. Běž za svou láskou, píseň pro vás.

0: Jihelníci pokračují v rekonstrukci brány Matky Boží. Na jedné z nejvýraznějších jihlavských dominant právě teď dokončují novou elektroinstalaci a také začínají s kompletní opravou ochozu věže. Český rozhlas měl jako jediný možnost podívat se přímo na stáveniště.
1: Z těch nových interiérů tady samozřejmě neuvidíte nic. Je to ve stavu, že se vlastně udělaly ty bourací práce a to jak vevnitř, tak vlastně na té fasádě, kde se to vyškrábalo a postupně se začíná stavět. No.
2: S primátorem Jihlavy Petrem Ryškou z ODS vstupujeme po dřevěných schodech nahoru na věž brány Matky Boží. Dělníci ji postupně rekonstruují už od začátku jara. Dobrý
1: den. No tak tady vlastně se bude dělat celá nová ta podlaha vlastně, že, která tady vidíte ty železné traverzy, na kterých to bude potom sedět. Beton, ne normální betonový výstuž, železobetonová výstuž tady bude.
2: Přichází Michal Horňák, vedoucí odboru rozvoje města.
3: Ten strop je v podstatě nejnamáhavější část brány vzhledem k povětrnostním vlivům. Momentálně probíhá vázání armovacích částí toho stropu. Poté vylití betonem, beton by měl zrát 28 dní, takže dejme tomu do půlky srpna, určitě se tady na tom bude pracovat.
2: Tak já jdu asi nahoru.
3: Jo.
4: Asi půjčíme ve
3: stupu. Jo, půjčím.
2: Jo, děkuju. Jsme na horním ochozu věže.
1: Všechny tady ty prvky, tam vidíte třeba jo, ta koule praskla, ono jak se to musí buď to jenom opravit, nebo sundat a přidělat znova. Takže celý tady vlastně to vrchní patro, tady to cimbuří, tak bude opravený.
2: Brána je od začátku června zahalena pod plachtou, na které je jihlavská dominanta vyobrazena. Město do ní investovalo asi 200 tisíc korun.
1: Tady akorát je to ten bonus, že pro návštěvníky Jihlavy tady není jenom lešení, který je zakryto bílou plachtou, ale vlastně je tam i ten symbol.
2: Kompletní oprava památky má být dokončena v listopadu. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází minutu po 6:15. V noci bylo polojasno, kránu oblačnosti od západu přibývá, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 17 až 12 stupni Celsia, ale v horských kotlinách mohlo být i výrazněji méně. Přes den očekáváme převážně velkou oblačnost, zpočátku bude místy i polojasno. Postupně se začnou tvořit bouřky anebo přehánky. V poledních hodinách to bude na Šumavě a odpoledne a večer pak na většině území kraje. Bouřky budou místy i velmi silné. Nejvyšší teploty 27 až 30 a na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý, odpoledne pak mírný vítr ze severních směrů rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ty budou dobré a biometeorologická předpověď je na dvojce, to je střední zátěž. Zítra ve středu bude převažovat velká oblačnost, přechodně bude místy i polojasno, kránu se potom pouze vzácně vytvoří mlhy. Ojedinělé pak odpoledne zítra, pak i místy se objeví přehánky anebo bouřky. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 17 až 13 stupňů a nejvyšší denní zítra 24 až 28 stupňů Celsia. A zítra by měl vát slabý vítr ze severních směrů rychlostí 1 až 4 metry za sekundu. To bude zítra. Teď aktuálně, jak to vypadá za vašimi okny, dívám se na SMSky, přišla zpráva z Větřní, kde je, jak se píše, už 15 stupňů a prozatím vyjasněno. S pozdravem Zuzka Honza. Děkujeme do Větřní za zprávu, také zdravíme. A teď před okamžikem také přišla zpráva ze Zduchovic. Nad Zduchovicemi je polojasná obloha, je 15 stupňů a bez větří. Klidný den a bouřky jen mírné, přeje všem Josef. Josef, děkujeme za přání i za SMSku. A teď ještě přišla před chvilkou zpráva z Trhových Svinů, kde je šedivé ráno, 13 stupňů. Pěkný den všem i do studia zdraví Boža. Božo, i vám děkujeme za SMSku a všem přejeme hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Tipy pro volný čas.
2: 8 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam zajít. I dnešek nabízí několik zastavení, která potěší milovníky hudby, divadla i historie. V Táboře začíná v 5 hodin odpoledne hudební podvečer v Botanické zahradě. Pavla Ambrožová, Kateřina Sirná a Jakub Valeš nabídnou komorní koncert pod širým nebem, kde se hudba přirozeně propojí s atmosférou zahrady. Vstupné zůstává dobrovolné. Večer můžete pokračovat také u Vildova mlýna v Jistebnici na Táborsku. Od 7:30 tam zahrají Jarda Hnízdil a spolek a starý mlýn se znovu promění a ožije hudbou. Na zámku Červená Lhota od 3 hodin odpoledne bude další představení z cyklu Pohádkové léto. Divadlo Elf přivezle inscenaci Vojta a strašidla, která potěší děti i doprovod. Prachatické muzeum zve mezi 3. a 5. hodinou odpoledne na výtvarnou dílnu věnovanou tradici ostrostřeleckých spolků. Návštěvníci si vytvoří vlastní malovaný terč a zároveň nahlednou také do historie předmětů, které spojovaly řemeslnou zručnost s výtvarným citem. V Trhových svinech se v 6 hodin večer vydáte na komentovanou procházku se spisovatelem Janem Štiftrem, sraz je před kostelem a dnešní putování připomene zdejšího rodáka, prezidenta Emila Háchu. Pokud vás láká večerní atmosféra mezi zvířaty, tak zoologická zahrada Hluboká otevře své brány. Ještě jednou od 4:30 večer pak komentovanou prohlídku vás provedou zkušení chovatelé a ukážou, jak zoologická zahrada ožívá po setmění. Ve Včelné u Českých Budějovic začíná v 17:30 tradiční taneční podvečer pro seniory. K poslechu a tanci bude hrát kapela Patriot. A pokud vás zajímá proměna jihočeských měst v čase, tak se zastavte ve Volyni. Městské muzeum tam připravilo novou výstavu věnovanou vývoji dnešního náměstí Svobody, a to od těch nejstarších dob až po současnost. Expozici najdete v průjezdu budovy městského úřadu, kde zůstane také přístupná až do poloviny září.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Americká armáda třetí den v řadě útočila na Irán. Po sobotní havárii jsou obyvatelé na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích stále bez dodávek plynu. Nový sběrný dvůr bude ode dneška fungovat v Plané u Českých Budějovic. Na jihu Čech vystoupí teploty ke 30 stupňům, hrozí ale také silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu, informovalo o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Při pětihodinové misi podle něj armáda úspěšně zasáhla vojenské cíle po celém Íránu. Podle velitelství tím oslabila íránskou schopnost útočit na komerční lodní dopravu. Byla to třetí noc, kdy americké síly podnikaly údery proti Teheránu a dnes večer ve 22 hodin českého času obnoví blokádu íránských přístavů. Poškozený plynovod na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích opravuje po sobotní havárii odborná firma. Propojka tam hořela v sobotu, hasiči museli evakuovat dva domy. Na místě se zranil jeden dělník. Okolní nemovitosti jsou stále bez dodávek plynu, potvrdil mluvčí společnosti Gaznet Tomáš Pernis.
4: Místo je aktuálně zabezpečeno. Opravu poškozeného potrubí a odstranění následků provedeme v rámci už dříve plánované a oznámené odstávky týkající se zhruba 50 odběrných míst. Sobotní událost harmonogram odstávky nijak neovlivní. Dodávky plynu pak obnovíme na konci tohoto pracovního týdne podle původního plánu.
2: Nový sběrný dvůr v Plané u Českých Budějovic mohou ode dneška využívat obyvatelé krajského města a okolních obcí. Sběrné místo slouží jako náhrada za zrušený dvůr v areálu jihočeského letiště. Dvůr je zatím otevřený pouze přes den. Podle ředitele společnosti FCC Romana Braného v něm bude za pár měsíců nepřetržitý provoz.
5: Je tady vlastně natažená kabeláž jako infrastruktura, budou tady nějaké QR kódy, otevírání pomocí třeba QR kódů a tento dvůr, jakmile ta technologie bude spuštěna, tak máme v plánu, že by byl otevřený 24/7 a že by byl vlastně bezobslužný v těch večerních hodinách.
2: Jihočeští zemědělci zatím sklidili zhruba 7,5% obilovin. Loni touto dobou měli sklizeno teprve necelá 3% polí s obilím. Kombajny letos nejčastěji vyjížděly do polí s ozimým ječmenem. Toho farmáři pokosili přibližně 55%. Druhou dosud sklizenou obilovinou je ozimá pšenice, které zemědělci sklidili necelá 2%. Vyplývá to z aktuálních údajů Ministerstva zemědělství. V celé České republice je letos sklizeň obilovin oproti loňsku rychlejší.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte převážně velkou oblačnost, zpočátku místy i polojasno, postupně přeháníky nebo bouřky i velmi silné. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách k 26. Slabý proměnlivý, odpoledne mírný vítr severních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. V Českých Budějovicích počítejte ale s uzavírkami Mánesovy kvůli opravě mostu přes Malši, Pražské ukřížení se Strakonickou, Boženy Němcové od nemocnice k Papírenské nebo části Branišovské ve Čtyřech dvorech. Sledujte dopravní značení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 6 hodin a k tomu 4 a 3 čtvrtě minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 14. července. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček. My se za chvilku společně vydáme do pražské zoologické zahrady, která přes léto nabízí večerní zvýhodněné vstupné. A uslyšíte také, která mláděta si můžete prohlédnout. Ale ze všeho nejdřív je tady Vabidaněk a Haconský šífy.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo, ho, ho.

na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hlucovský šípky najmou.

0: Pokud rádi navštěvujete zoologické zahrady a konkrétně tu pražskou zoo, anebo jste tam třeba dlouho nebyli, tak vás možná potěší letní zvýhodněné vstupné. Během letních prázdnin totiž zaplatíte po 17. hodině pouze 100 korun.
1: My jsme loni zkoušeli nabízet návštěvníkům zvýhodněné vstupné po 17. hodině a osvědčilo se to, zejména mezi Pražany to bylo velmi oblíbené, protože i ve všední dny po práci v létě mohli využít těch dlouhých letních večerů a navštívit zoologickou zahradu.
2: Říká mluvčí zoo Filip Mašek.
1: I tento rok jsme s touto akcí přišli od 1. července do 31. srpna. Každý návštěvník po 17. hodině, který si koupí vstupenku fyzicky na pokladně, dostane tedy slevu a vstup do zoo za pouhou 100 korun. Platí to pro dospělé, děti, studenty, ale třeba i pro psí návštěvníky. Jedinou výjimkou jsou důchodci nad 70 let, ti mají běžně vstup za 1 korunu, takže těm jsme to nezdražili o 99 korun, i ti mají i nadále vstup za 1 korunu i podvečer.
2: Pražské zoo je teď k vidění taky několik mláďat.
1: Máme tady nového samce žirafy, po letech jsme sehnali geneticky vhodného samce, který přijel z Holandska, takže na toho se návštěvníci už mohou přijít podívat. Mezi mláďaty jsou teď favority psi ušatí v Africe zblízka, jsou tam tři malí psi ušatí po 14 letech od geneticky velmi cenného samce z jižní Afriky, takže z toho máme taky velkou radost. No a úplně čerstvou novinkou jsou teď dvě mláďata karakalů, kočkovitých šelem z Asie, z Afriky, a ty lidé naleznou v pavilonu Šelem a Plazu.
2: V půlce srpna by už mělo být k vidění taky čerstvé mládě lachtana jihoafrického, které je zatím v zázemí expozice. Brány do zoologické zahrady, vnitřní pavilony a restaurace zavírají v létě 7 hodin večer. Samotný areál je ale otevřený až do 9 hodin. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 7:15 a k tomu ještě minuta a půl. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo polojasno, k ránu oblačnosti od západu přibývá. Nejnižší noční teploty se pohybovaly od 17 stupňů k 12 stupňům Celsia. V horských kotlinách bylo i výrazně méně. Přes den očekáváme převážně velkou oblačnost, zpočátku bude místy i polojasno, postupně se pak začnou tvořit bouřky a nebo přehánky. V poledních hodinách na Šumavě a odpoledne a večer pak na většině území kraje. Bouřky budou také místy velmi silné. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý, odpoledne pak mírný vítr ze severních směrů, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky, ty budou dobré, a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 2, a to je střední zátěž.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. V Kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.

0: opět Radeček dohrála 7 minut po čtvrt na 7. Až bude odpoledne, bude daleko tepleji, tak po 13. hodině odvysíláme pořad Alex a host. A tentokrát bude hostem Alexandry Minářové herečka Marie Doležalová. A například se dozvíme také to, jakým způsobem k ní přicházejí náměty pro její knihy.
1: Já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek.
0: Celý rozhovor s Marií Doležalovou odvysíláme dnes po 13. hodině.

0: 6:30.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel se dnes setká s mladými politiky a političkami. Na Lánském zámku budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Setkání se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové nebo zástupci mládežnických organizací parlamentních politických stran. Hygienici upozorňují na možné riziko při koupání v hornobránském rybníku v Českém Krumlově. Vstup je na vlastní nebezpečí. Důvodem je možný vznik cerkárií, tedy larev ptačích motolic. Ty mohou vyvolat kožní problémy. Město žádá občany, aby nekrmili v okolí rybníka divoké kachny. Jejich přikrmování podporuje koncentraci vodního ptactva a vytváří podmínky pro šíření těchto parazitů, informovala mluvčí města Petra Měšťanová. V ulici Jana Amose Komenského v Milevsku na Písecku pokračují práce na opravě silnice. Jak město uvádí na svém webu, do středy silničáři upraví úsek ke křižovatce s ulicí Boženy Němcové. Ve druhé polovině týdne navážou další částí. Kvůli asfaltování bude ulice znovu uzavřená. Řidiči musí počítat s objízdnou trasou. Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Francouzi mohou postoupit do titulového souboje po třetí za sebou. Úřadující mistři Evropy ze Španělska zase ovládli poslední dva vzájemné zápasy. Utkání v Dallasu začne v 21 hodin našeho času. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně velkou oblačnost, zpočátku místy i polojasno, odpoledne a večer postupně na většině území kraje přehánky nebo bouřky, i velmi silné. Teploty do 31, na horách do 27 stupňů. Mírný proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor dávejte ve Volyni na Strakonicku. V Čelakovského ulici u křížení se silnicí 144 je pro poruchu odstavené osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 6:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 14. července. Právě jste slyšeli Pavlínu Fendekovou a krátké zprávy, ty máme vždycky půl, ty další budou v celou, za necelou půl hodinu. A do té doby toho z našeho vysílání hodně uslyšíte. Například i to, že malý Mikuláš Aleš slýchal od Marušky Kajlové škádlivou říkanku Mikuláš ztratil plášť. A jak se říká, to se škádlivá rádo se mívá. A v jeho české vlastivědě si za chvilku připomeneme, jak se dětské setkávání na Budském dvoře proměnilo v celoživotní lásku a manželství slavného malíře. Ten dnešní díl připravil archivář Aleš František Plávek a redaktor Zdeněk Zajíček. Ale ze všeho nejdřív bude zpívat Iveta Bartošová.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak dlouho volávala Mikuláš, ztratil plášť, Mikuláš, ztratil plášť, až se stala ženou věhlasného malíře. V jeho české vlastivědě vám dnes vysvětlíme, kdo byla Maruška Kailová. Má nejdražší, zlatý miláčku, jediná myšlenko, dušinko nejmilejší, moje Marino. Tak vroucně častoval svoji budoucí manželku proslulý český malíř Mikuláš Aleš. Ve vsi Boudy, dříve také Buda na Písecku, se na tamním poplužním dvoře narodila 13. listopadu 1857 Maruška Kailová. S budoucím umělcem se setkávala od útlého věku, protože malý Mikulášek se k budskému dvoru často rád toulával a pokřikovala na něj, Mikuláš ztratil plášť, ale on se nezlobil. Cítil k ní zvláštní náklonost a Boudy se staly začátkem jejich společného příběhu. V místě patřícímu dříve píseckému zboží však Mařenka brzy už v 7 letech osiřela. Její dědeček měl dvůr propachtovaný a poté, co jeho vnučka přišla o rodiče, odstěhoval se s ní do Mirotic. Oba mladí lidé si tak byli blíže. Na chvíli. Mikuláš odjel studovat a pracovat do Prahy, ovšem jejich lásku to nepřekazilo. Co kdysi započalo na budském dvoře, stvrdili totiž roku 1879 v Mirotickém kostele manželským slibem. A na Budách? Tam jim nevěstin strýc Jan vystrojil krásnou veselku.

0: počasí.
1: Je 6:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a dnes, stejně jako včera, drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme na jihu Čech oblačno až polojasno a teploty se pohybují mezi 14 a 20 stupni Celsia. V Českých Budějovicích oblačná obloha 17 stupňů, vane slabý jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1018 hektopaskalů, tlaková tendence pokles a pak vzestup. Churáňov hlásí 17 stupňů a slabý jižní vítr 2 metry za sekundu.
1: Na dnešek jste hlásil nějaké bouřky, tak platí to nebo jste to zrušili a bude to bez deště?
2: Platí to, ty bouřky poledne a večer přijdou. Bude převažovat velká oblačnost, zpočátku bude místy i polojasno. Odpoledne a večer tedy postupně na většině území přeháňky nebo bouřky a ty mohou být i velmi silné. Dnešní maximální teploty vystoupají ještě na 28 až 31 stupňů, na horách na 24 až 27 a bude vát mírný vítr proměnlivého směru 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Biozátěž dnes na dvojce, střední zátěž. A ještě upozorním, v těch bouřkách budou lokálně přívalové srážky, kroupy i přes 2 cm a nárazy větru i přes 70 km za hodinu.
1: Dnes bude hezky teplo. Přiblížíme se k teplotním rekordům?
2: Teplotní rekordy pro dnešní den, ta maximální hodnota je 33,6 stupně z roku 2010, takže bychom ji překročit neměli. Ta minimální 5,4 z roku 1944, tak tam nejsme ani zdaleka. A průměrná hodnota pro dnešní den 19,1 stupně. Slunce nám vyšlo v 5 hodin a 13 minut a zapadne pak 2 minuty po 9 hodině večerní.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude oblačno až zataženo, lokální přeháňky nebo bouřky budou během noci postupně ustávat. Minimální teploty 16 až 13 stupňů, na horách 14 až 11 a bude vát mírný vítr proměnlivého směru 2 až 5 metrů za sekundu, který bude během noci slábnout. No a zítra přes den pak bude převažovat velká oblačnost, ale přechodně bude místy i polojasno. Přeháňky nebo bouřky budou dopoledne jen výjimečné, odpoledne a večer pak četné a místy i silné. Zítřejší maximální teploty 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22 a bude vát slabý vítr ze severních směrů 1 až 4 metry za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce a i zítra tedy silné bouřky lokálně s přívalovým deštěm a kroupami.
1: To říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to, pro tuto chvíli za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Petra Hůlová, známá spisovatelka, nositelka mnoha literárních cen, má na svém kontě také jednu knihu pro děti. A ta se jmenuje Liščí oči. A my jsme se Petry Hůlové zeptali, o čem ta kniha je?
1: Je to příběh dvou dětí, vnoučat, kluka a holky, který se dostanou tunelem v čase do roku 68, do doby okupace Prahy nebo Československa sovětskou armádou a vlastně změněj budoucnost tím, co v té minulosti provedou. Samozřejmě k lepšímu. Začne to tím, že zachrání svého dědečka, kterýho si nepamatujou, protože padnul právě při okupaci a pak dál se ten příběh rozvíjí. Takže je to návrat do minulosti, kde něco změním, aby ta budoucnost vypadala jinak a líp, pokud bych měla popsat ten princip.
0: Tak to říká Petra Hůlová o své knize pro děti. Více si o liščích očích řekneme v knižní hlídce dnes dopoledne krátce po 9:45. Hej!

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Tým českých hasičů odjel na 4týdenní misi do Řecka. Základní školu Boženy Němcové v Dačicích čeká modernizace učebny fyziky a laboratoře přírodních věd. V létě se více daří bakteriím v potravinách. Je třeba dbát na skladování i tepelnou úpravu. Na jihu Čech vystoupí dnes teploty k 31 stupňům a hrozí také silné bouřky. Se zprávami u mikrofonu Pavlína Fendeková. Čeští hasiči vyrazili na misi do Řecka. Na severu Peloponéského poloostrova budou 4 týdny držet pohotovost. Zapojují se tak do evropského programu na pomoc zemím s velkým rizikem požárů.
2: Do programu se letos zapojí téměř 800 hasičů z 14 evropských zemí, což je nejvíc v historii. Češi budou v oblasti kolem řeckého města Patra, která podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové patří z hlediska požárů k mimořádně ohroženým územím.
3: Faktorem jsou samozřejmě vysoké teploty a sucho. Největší výzvu ale představuje kopcovitý členitý terén s lesními porosty a olivovými háji, kde se hlavně za silného větru ohni šíří rychle a nepředvídatelně.
2: Hasiči jsou během mise v aktivní pohotovosti. Pokud zrovna nezasahují, plní úkoly, které v případě vypuknutí požáru urychlují nasazení a zajišťují hladkou mezinárodní spolupráci. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: Žáci základní školy Boženy Němcové v Dačicích na Jindřichohradecku budou mít k dispozici modernější učebnu fyziky a laboratoř přírodních věd. Radní na posledním jednání schválili uzavření smlouvy o dílo. Práce vyjdou na více než 2 miliony korun a většinu částky pokryje dotace z integrovaného regionálního operačního programu. Pokračuje místostarosta Jiří Baštář z Hnutí Naše Česko.
4: V rámci rekonstrukce laboratoře přírodních věd bude realizována nová podlaha, dále oprava omítek a výmalby, instalace nového osvětlení a elektroinstalace. Součástí projektu bude také vybavení IT, nábytků a pomůcek pro odbornou výuku.
0: V létě přibývá infekčních onemocnění trávicího ústrojí, upozorňují na to hygienici. Podle nich se mikroorganismy v potravinách tvoří například při nevhodném skladování nebo tepelné úpravě. Každé léto kvůli tomu evidují nakažené salmonelózou nebo kampylobakteriózou. Potíže navíc lidé hlásí i po návštěvě restauračních zařízení. V letošním prvním pololetí krajská hygienická stanice na Vysočině podle její mluvčí Jany Bémové přijala 16 takových podnětů.
5: Ve srovnání se stejným obdobím roku 2025 došlo k nárůstu počtu těchto podnětů a po prošetření bylo zjištěno, že v 8 případech byly podněty opodstatněné a za zjištěné přestupky byly provozovatelům uděleny sankce.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte dnes převážně velkou oblačnost, zpočátku místy i polojasno, odpoledne a večer postupně na většině území kraje přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Mírný proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na odstavená vozidla dejte pozor, ale na dálnici D3 za Soběslaví směrem na Prahu a také ve Volině na Strakonicku na Čelakovského ulici blízko křížení se silnicí 144.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nové místo pro odložení odpadu od dneška využijí obyvatelé Českých Budějovic. Do sběrného dvora v nedaleké Plané se vypravíme krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4:15 po 7 hodině v úterý 14. července. Tak dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Jaká rozpívala píseň Večírek za koncem 8,5 minuty po 7 hodině raní. Schválně, máte rádi rodinné sešlosti, kde se vypráví příběhy o příbuzných, které jste třeba ani nikdy neviděli a už je ani neuvidíte, protože jsou dávno na onom světě? Tak právě takové příběhy má rád autor dnešního rozhlasového sloupku, Jan Štifter. Dal mu název Bublina z roku 1897.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Příběh je jako bublina. Vyletí a kdo chce, ten ho vidí. Až jednoho dne praskne, zmizí. Každý viděl něco, jeden si všímal, že hází modré odlesky, které v určitém světle zrůžoví, další pozoroval trajektorii a ještě další

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu 15 minut máme pro vás informace o počasí. Dnes očekáváme převážně velkou oblačnost, zpočátku bude místy i polojasno, odpoledne a večer se postupně pak na většině území kraje budou tvořit přehánky anebo bouřky, které mohou být místy i velmi silné. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Vád by měl mírný vítr proměnlivého směru rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou dobré. A bio

0: Meteorologická předpověď je dnes, stejně jako včera, na dvojce, to je střední zátěž. Podíváme se na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí a znovu mačkáte mezeru. Potom už dopisujete text té zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Prachatic, kde, jak Helča píše, mají pošmourné ráno, 17 stupňů a klid a pohodu přeje Helča. Tak děkujeme. Ve Velešině je jasno, 15 stupňů, dobré ráno, plné pohody, všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasná obloha, klidno, 18 stupňů, pohodu po celý den přeje Marie. Marie, děkujeme. V Černovicích u Tábora mají 19 stupňů, píše pan Folta. I za tuto SMSku děkujeme. A ještě tu mám také zprávu z Borovan, kde je jasno 19 stupňů. Pohodový den přeje Růža. Růžo, děkujeme. Do Borovan taky. Pěkné úterý přejeme.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 6,5 minuty po čtvrt na 8 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. I dnešek nabízí několik zastavení, která potěší milovníky hudby, divadla a také historie. V Táboře začíná v 5 hodin odpoledne hudební podvečer v Botanické zahradě. Pavla Ambrožová, Kateřina Sirná a Jakub Valeš nabídnou komorní koncert pod širým nebem, kde se hudba přirozeně propojí s atmosférou zahrady. Vstupné zůstává dobrovolné. Večer můžete pokračovat u Vildova mlýna v Jistebnici na Táborsku. Od 7:30 tam zahrají Jarda Hnízdil a Spolektiv. A starý mlýn znovu na chvíli ožije hudbou. Na zámku Červená lhota čeká od 3 hodin odpoledne další představení z cyklu Pohádkové léto. Divadlo Elf přiveze inscenaci Vojta a strašidla, která potěší děti a také dospělý doprovod. Prachatické muzeum zve mezi 3. a 5. hodinou odpoledne na výtvarnou dílnu věnovanou tradici ostrostřeleckých spolků. Návštěvníci si vytvoří vlastní malovaný terč a zároveň také nahlednou do historie předmětů, které spojovaly řemeslnou zručnost s výtvarným citem. V Trhových svinech se v 6 hodin večer vydáte na komentovanou procházku se spisovatelem Janem Štiftrem. Sraz je před kostelem a to dnešní putování připomene zdejšího rodáka, prezidenta Emila Háchu. Pokud vás láká večerní atmosféra mezi zvířaty, zoologická zahrada Hluboká otevře své brány od půl deváté večer komentovanou prohlídkou, provedou zkušení chovatelé a ukážou také, jak zoologická zahrada ožívá po setmění. Ve Včelné u Českých Budějovic začne v 17:30 tradiční taneční podvečer pro seniory a k poslechu i tanci dnes zahraje kapela Patriot. A pokud vás zajímá proměna jihočeských měst v čase, zastavte se ve Volyni. Městské muzeum tam připravilo novou výstavu věnovanou vývoji dnešního náměstí Svobody, a to od těch nejstarších dob až po současnost. Expozici najdete v průjezdu budovy městského úřadu, kde také zůstane přístupná až do poloviny září.

0: skupinu Pink Floyd teď vystřídá Pavlína Fendeková, která připravila zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Po sobotní havárii jsou obyvatelé na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích stále bez dodávek plynu. Kvůli požáru propojky museli hasiči evakuovat dva domy, jeden dělník se zranil. Podle mluvčího společnosti GasNet Tomáše Pernise je místo zabezpečené a dodávky budou obnovené koncem týdne podle původního plánu ohlášené odstávky. Modernější zázemí by měl získat psí útulek v Táboře. Radní schválili zadání studie proveditelnosti, která posoudí všechny varianty. Jak uvedl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, ve hře je rekonstrukce bývalé ubytovny, ve které se útulek nachází, nebo demolice objektu a výstavba nového na stejném místě. V průjezdu městského úřadu Volině na Strakonicku bude dnes v 15 hodin zahájena výstava Velké náměstí odedávna zvané. Představí proměny dnešního náměstí Svobody a také něco z archeologie v rámci nejnovějších stavebních úprav. Podle informací na webu městského muzea potrvá výstava do 13. září. Ruští moderní pětibojaři a stolní tenisté se budou moci účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodli o tom Mezinárodní unie moderního pětiboje, respektive Světová federace stolního tenisu, v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Ruské vlajky se na akce stolních tenistů vrátí na konci července. Moderní pětibojaři je znovu uvidí od srpnového mistrovství Evropy. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně velkou oblačnost, zpočátku místy i polojasno. Odpoledne a večer postupně na většině území přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty do 31, na horách do 27 stupňů. Mírný proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na dálnici D3 dejte pozor, za Soběslaví na Táborsku ve směru na Prahu je tam pro poruchu odstavené osobní auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl osmé, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné úterní ráno. Nové místo pro odležení odpadů využijí obyvatelé Českých Budějovic. Ode dneška můžou vozit například starý nábytek, ale i nebezpečné látky do sběrného dvora v nedaleké Plané. A ke kontejnerům nemusí ani nějak složitě couvat. My se do sběrného dvora za chvilku podíváme, ale teď bude zpívat Ilona Čáková.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi

0: stavební huť, anebo třeba také klidně staré madrace, můžou ode dneška obyvatele Českých Budějovic vyvážet na nový sběrný dvůr nedaleko Plané. Sloužit začal jako náhrada za zrušené místo v areálu jihočeského letiště kvůli stavbě připojovací křižovatky. Vedení města a společnosti FCC navíc do budoucna plánují zavést jeho nepřetržitý provoz.
1: Jak sami vidíte, kontejnery jsou tady nové, velké, plechové, všechny kontejnery pohodlně v oběd.
2: Popisuje ředitel odpadové společnosti FCC Roman Braný jednu z největších výhod nového sběrného dvoru v Plané.
1: Popředu sem najdete autem i s károu a se popředu vyjedete, nebudete muset couvat a nějak tady složitě se manévrovat nebo vyhybat dalším občanům, kteří jsou ve dvoře před váma nebo po vás.
2: Podle Romana Braného nový dvůr nahrazuje zrušené zařízení v areálu jihočeského letiště. Zároveň má ale díky své velké kapacitě odlehčit podobnému místu na nedalekém Švábově Hrádku.
1: Tady ta kapacita je nadimenzovaná, tady vlastně v zadní části budou i další volné kontejnery, bude nějaký větší příjem odpadu, ale což jako s tím nepočítáme, takže současná kapacita dostačující. Tuto chvíli máme 4 sběrné dvory.
2: Větší kapacitě napomáhá mimo jiné rozvržení kontejnerů na dvoře i jeho celková velikost. Upozorňuje náměstek českobudějovické primátorky Michal Šebek z Hnutí Naše Česko.
3: Mnohem větší plocha umožňuje přístup k nádobám ze všech 4 stran. Dojde k rychlejšímu odbavení návštěvníků, ten jejich pobyt, kdy přijedou, odpad odloží a odjedou, tak to povede k tomu, že se tady bude sbírat mnohem víc odpadu.
2: Jak dál náměstek připomíná, místo bude prozatím otevřené ve standardním režimu od 8 do 20 hodin ve všední dny. O víkendech bude dvůr zavřený už v 16 hodin. Časem by se ale podle něho měl zpřístupnit bez omezení.
3: Ta naše myšlenka, tenhle dvůr bychom chtěli provozovat 24/7, kdy vlastně občan přes aplikaci bude mít možnost se tady nahlásit, otevřít si ho a ten odpad tady odložit.
2: Místní obyvatelé nebudou nijak zvlášť limitovaní tím, co na sběrný dvůr přivezou, potvrzuje ředitel FCC Roman Braný.
1: Když to trošku odlehčím a zjednoduším, tak v podstatě veškerý odpad se můžou vozit výjima nějakých léků. Jsou tady kontejnery na nebezpečný odpad, nejvíce využívané nějaký suť, komunální odpady, samozřejmě plasty, papír, větve a hlavně veškeré elektrozařízení.
2: Sběrné místo bude kromě lidí z Českých Budějovic sloužit i obyvatelům okolních obcí. Nezávislý starosta Plané Tomáš Pintér jeho otevření vítá, přestože stojí v katastru obce.
4: Hledal se delší dobu prostor, kde by to šlo, kde by k tomu byly nějaké jako podmínky, ať už logistický, tak i vlastně jako prostor. Nakonec se našel, zůstalo to u nás na katastru a samozřejmě je to jako služba pro lidi.
2: Jak dál starosta Plané doplňuje, otevření dvora místním ulehčí třídění odpadu.
4: Nemusíme dělat dvakrát do roka sběry velkoobjemového nebezpečného odpadu jako na obci, což v historii bylo. A dneska díky tomu, že to máme v katastru, tak lidi mají každodenně možnost odvážet tyto odpady sem.
2: Podle zástupců radnice Českých Budějovic se areál v nejbližších měsících rozšíří o zázemí pro zaměstnance a technologie umožňující nepřetržitý provoz. Z Plané u Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu ještě 15 minut. I proto jsme se také spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam řídí dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, před hodinou jsme spolu mluvili. Změnilo se něco aktuálně na té situaci tady u nás na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme aktuálně od skoro jasné oblohy až po oblohu oblačnou. Oblačno je zejména na severu kraje a teploty se pohybují mezi 17 a 22 stupni Celsia. V Českých Budějovicích skoro jasno, 19 stupňů, vane slabý, jihozápadní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1018 hektopaskalů, tlaková tendence pokles a pak vzestup. Churáňov hlásí 19 stupňů a slabý jižní vítr 3 metry za sekundu.
1: Jak bídně jsou na tom naše jihočeské řeky se stavem vody?
2: Vody je skutečně málo. Na Vltavě na Soumarském mostě 40 cm je zakázáno splouvání. Vyšší Brod 63 cm, Lipno nám udržuje dostatečnou hladinu pro splouvání. Lužnice je nesízdná, Pilař 105 cm, Bechyně 72 cm a nesízdná je také Otava v Katovicích, kde je 35 cm. Teplota vody včera na Lipně 22,8 stupně.
1: Dnes by ale něco mohlo připršet. Jak bude přes den?
2: Dnes bude převažovat velká oblačnost, ale zpočátku bude i polojasno. Odpoledne a večer pak postupně na většině území se vytvoří přehánky nebo bouřky a ty bouřky mohou být i velmi silné. Dnešní maximální teploty mezi 28 a 31 stupni, na horách 24 až 27 a bude vát mírný vítr proměnlivého směru 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Biozátěž dnes na dvojce, tedy střední zátěž a ještě tou pozornění k bouřkám budou lokálně doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami i přes 2 cm a nárazy větru i přes 70 km za hodinu.
1: A zítra?
2: V noci bude oblačno až zataženo, lokální přehánky nebo bouřky budou během noci postupně ustávat. Teploty klesnou na 16 až 13 stupňů, na horách na 14 až 11 a bude vát mírný vítr proměnlivého směru 2 až 5 metrů za sekundu, který bude během noci slábnout. No a zítra pak bude převažovat velká oblačnost, přechodím bude místy i polojasno. Přehánky nebo bouřky budou dopoledne jen výjimečné, odpoledne a večer pak četné, místy i silné. Zítřejší maximální teploty 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22 a bude vát slabý vítr ze severních směrů 1 až 4 metry za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce. A i zítra teda mohou být silné bouřky, lokálně doprovázeny přívalovým deštěm a kroupami.
1: A jaké počasí pak očekáváte na čtvrtek?
2: Ve čtvrtek bude polojasná až oblačno, ráno se ojediněle objeví mlhy. Odpoledne se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Čtvrteční minima 16 až 13 stupňů, maxima 25 až 29. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to pro tuto chvíli, za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Věřili byste, že i ve škole může pracovat sládek? Tuto pro mnohé možná novou pozici zastává Aleš Boubelík, sládek mini pivovaru střední odborné školy ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. Její piva už získala několik prestižních ocenění. Jaké druhy vaří, jaký je o obor zájem a jak složité je v dnešní době provozovat vlastní mini pivovar? Nejen na to se Aleše Boubelíka zeptám v úterý 14. července po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o slzách. Čím jsou lidské slzy jedinečné, tak o tom bude za chvilku mluvit Martin Písařík, ale ještě předtím je tu kapela PH.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem, toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kandidátem ANO na pražského primátora v Praze bude Jan Hušbauer. Ještě ho musí schválit celorepublikový výbor hnutí. Úspornější a ekologičtější čištění odpadních vod zajistí v Lenoře na Prachaticku nová čistírna. Česká unie sportu uvažuje o možném prodeji sportovního centra v Nymburku. Na jihu Čech vystoupí teploty k 31 stupňům, hrozí ale také silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Kandidátem hnutí ANO na primátora v Praze bude Jan Hušbauer, napsal to server iDnes.cz. Dosavadní místostarosta Prahy 4 nahradí v čele kandidátky pro říjnové volby Ondřeje Prokopa, který se všech funkcí vzdal kvůli nejasnostem okolo svých majetkových přiznání. Hušbauer už Prokopa koncem června nahradil v pražském zastupitelstvu. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je na lídrovi pražské kandidátky shoda. Musí ho ale ještě schválit celorepublikový výbor. Novou čistírnu odpadních vod postaví u pošty Lenora na Prachaticku. Zastupitelé schválili vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. Stavba by měla začít na podzim. Nezávislá starostka Karolína Štěpánová doplňuje.
2: Je to modulární čistírna, tudíž se dá postupně navyšovat její kapacita, pokud bude zapotřebí. Čistírna bude energeticky nenáročná a samozřejmě i ekologičtější.
0: Skoro třetina ozimého ječmene na Vysočině už je sklizená. Z hektaru zemědělci zatím odvezli v průměru 6,5 tuny obilí. Loni byl hektarový výnos v kraji zhruba o 150 kg vyšší. Vyplývá to z dat krajské agrární komory.
3: Farmáři zatím sklízí především na Třebíčsku. V ostatních okresech Vysočiny jsou žně na počátku. Stejně tak z polí odváží pouze ozimý ječmen. Jiné obiloviny nebo řepku ještě sklízet nezačaly. Podle dat ministerstva zemědělství patří Vysočina k regionům s nejpomalejším postupem sklizně. Například v Jihomoravském kraji už zemědělci sklidili zhruba polovinu polí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Česká unie sportu zvažuje případný prodej sportovního reprezentačního centra v Nymburku. Areál dlouhodobě plánuje zrekonstruovat. Na přestavbu je připravená, ale čeká na peníze od státu. Finanční prostředky původně přislíbila minulá vláda Petra Fialy z ODS, která ale později projekt pozastavila. Současná vláda Andreje Babiše z hnutí ANO se rekonstrukcí nezabývá. Kluby a svazy tak možná budou chtít středisko prodat. V pořadu Na rovinu na radiožurnálu Sport to řekl předseda České unie sportu Jan Boháč.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte převážně velkou oblačnost, zpočátku místy i polojasno, odpoledne a večer postupně na většině území kraje přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Mírný proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích na Lidické havaroval autobus, blízko křížení s ulicí Matice Školské narazil do zaparkovaného vozidla. V Českých Budějovicích také pozor na Nemanické. Provizorní semafor na přechodu pro chodce u Scio školy bude do 10 hodin mimo provoz.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Osm hodin a k tomu 4 a 15 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 14. července. Dobré ráno a hezký letní den přeje ze studia Luboš Voráček. První orosené půlitry, také první dojmy a také první fronty. Za chvilku se společně podíváme do zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci. Včera ho slavnostně otevřeli po více než 2leté rekonstrukci. Ale ze všeho nejdřív je tady Petr Kotwald.

0: Hamecký pivovar v Jindřichově Hradci po letech znovu přivítal první návštěvníky. Město budovu opravilo po ničivém požáru z roku 2011. Stovky návštěvníků přišli poprvé ochutnat pivo Jindra s výhledem na zámecké věže. Stalo se tak právě včera.
1: Moc dobrý, very good. Yeah. I love it here.
2: Moc se mi tady líbí, miluji to tady jako svůj druhý domov. Jezdím sem každý rok a líbí se mi to tady tak, že lituji, že se budu muset zase vrátit do Spojených států. Je to skvěle umístěné, spojí se tu historie, třeba ten krásný výhled na zámek a člověk si u toho může vychutnat skvělé pivo.
3: Pochvaluje si pan Brian, který přijel do Jindřichohradeckého pivovaru ze Spojených států.
4: Tak vidí do života mého a neučiň zlého, amen. No, zatím to jde, no. Uvidíme po třetím.
3: První doušek piva Jindra ochutnal pan
4: František.
3: První várku si nenechal ujít ani pan Karel.
5: Je to tady nádherný, příjemná zahrádka. Ochutnal jsem desítku a byla skvělá. A přítelkyně ochutnala víno a to bylo teda taky skvělé.
3: Manažerem nově otevřené restaurace Smetana je Lukáš Filip.
6: Máme tady v restauraci 120 míst, venku jsme na nějakých 80 místech, takže dohromady kolem 200.
3: Nakoukneme do kuchyně, kde se připravují jídla.
6: Zrovna jste nás tady zastihli v servisu, kdy tady šéf kuchaře máme na výdeji, tady studená kuchyně, kluci jsou na grilu, na přípravně, valí to u nás plným proudu.
3: Nakoukneme do hrnce, co se tady připravuje.
6: Tady máme vlastně čerstvý pastabar, kluci dělají čerstvý těstoviny s lanýžema. Čerstvý lanýže černý, který nám přijeli. Tak, teď se přesouváme tady k nejtvrdší práci v restauraci, kterou si velmi vážíme a respektujeme. To znamená mycí zóna, kdy jsme tady vybavili kuchyň třema myčkama i černou. Takže to je taková zajímavost u nás. Tak a teď taková krásná část restaurace, přípravna a naše malá cukrárna, kde si vyrábíme vlastní dezerty s holkama.
3: Tady se míchá
7: šodokrém na buchtičky, tam se nám pařej, tady, ať to mají teplý, hezky, pěkně.
8: Můžete paní na roládu, kdybyste chtěla.
7: Můžem. Tak, tady máme bezeroládu s pistáciovým krémem,

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 8:45, tak pro vás máme krátké informace o počasí. Dnes můžeme očekávat převážně velkou oblačnost, zpočátku bude místy i polojasno. Odpoledne a večer pak se postupně na většině území kraje budou tvořit přehánky anebo bouřky, které mohou být místy i velmi silné. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Vát by měl mírný vítr proměnlivého směru rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 2, to je střední zátěž. Ještě přišla za poslední uplynulou hodinu jedna zpráva, a to je SMS-ka Stýna nad Vltavou od Věry, která píše, že mají po ránu jasno, slunečno a klidno a 18 stupňů. A všechny zdraví, Věra, Stýna. Tak Věro, děkujeme a do Týna nad Vltavou také přejeme hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a spisovatelka Marie Doležalová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
1: Vedra zhoršují záněty zubů. Současně se v nich také špatně hojí i rány po vytržení. Více o stomatologických problémech v létě uslyšíte za chvilku, ale ještě předtím je tu Kateřina Marie Tichá s písní Plamen.

0: Mezi zdravotní problémy způsobené vedry nepatří pouze úžeh a nebo úpal. Měli bychom si dávat pozor také na své zuby, zejména pokud tedy byly v minulosti problémy. Vysoké teploty totiž různé záněty a jiné vady mohou rychle zhoršit. Ve vedrech proto přibývá pacientů s akutními problémy.
1: Tak mi prasknul zub, praskla mi stolička a musela jsem jít na pohotovost a tam mě odmítli to trhat kvůli těm teplům.
2: Paní Kateřina musela s bolavým zubem na pohotovost o tropickém víkendu na konci června.
1: No, museli mi zub jako vyoperovat a zašít tu ránu.
2: Následovalo ještě pár kontrol. Zub měla paní Kateřina přitom podle svých slov již delší dobu odumřelý. Byla v něm ale prasklina. A právě takové vady můžou při oteplení začít dělat potíže, vysvětluje jihlavská stomatoložka Taťána Vrbková.
3: Většinou se ozvou nějaké staré, takové ty chronické subakutní věci, kdy jako občas člověka něco bolí, chviličku to bolí a pak, když začnou tepla, tak se ten zánět většinou rozjede a pak teda je potřeba vyhledat nějakou akutní pomoc.
2: K zubařům tak v létě může docházet více pacientů s akutními stavy, nejčastěji s bolavými zuby moudrosti.
3: Nejčastěji to jsou asi ty dřívější osmičky, jo, které už tak trošičku bolely a teď se ozvou. Právě v tom teple, protože v tom teple ten zánět rád bují.
2: Podle Taťány Vrbkové v létě dělají problémy i kyselé a ledové nápoje, které zvyšují citlivost zubů. Nejlepší prevencí jsou pravidelné návštěvy zubaře a řešení různých kazů či zánětů hned v počátku, aby následně v horku nepůsobily akutní bolesti. Přes léto má ale Taťána Vrbková i řadu případů, kde preventivní prohlídky nepomůžou.
3: V létě bývají nejčastěji teda úrazy, a to nejčastěji na kole nebo upadnutí jako bazénu na mokrý ploše.
4: Hlavně předpokládám děti a podobně.
3: No i dospělí. Dospělí taky lítají přes řídítka.
2: Úrazu malé lidé předejdou zřejmě pouze opatrností a s venkovními teplotami příliš nesouvisí. Co se zánětů týče, není ideálním řešením ani dlouhý pobyt v klimatizovaných místnostech. V těch totiž může trpět například čelistní kloub. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: A teď pro vás máme zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Sněmovna bude dnes projednávat zrušení valorizace cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně usilovalo i o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Dačice podpoří provoz místního domova pro seniory částkou 300 tisíc korun. Na posledním jednání to schválili zastupitelé. Peníze město poskytne Centru sociálních služeb Jindřichův Hradec, které zařízení provozuje. Domov nabízí pobytové služby 73 klientům. Podle dačického starosty Miloše Nováka z hnutí ANO jde o podporu místních seniorů, kteří už nemohou zůstat doma. Jihočeští zemědělci zatím sklidili zhruba 7,5% obilovin. Loni touto dobou měli sklizeno teprve necelá 3%. Kombajny letos nejčastěji vyjížděly do polí s ozimým ječmenem. Toho farmáři pokosili přibližně 55%. Ozimé pšenice zemědělci zatím sklidili necelá 2%. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva zemědělství. Podní volna pokračuje 10. etapou Tour de France. Cyklisty na trase dlouhé necelých 167 kilometrů čeká 7 horských prémií. Ve žlutém dresu odstartuje Slovinec Tadej Pogačar s náskokem 2 minut a 42 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším Čechem v průběžném pořadí je na 24. místě Matyáš Vacek. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně velkou oblačnost, zpočátku místy i polojasno. Poledne a večer postupně na většině území kraje přeháňky nebo bouřky, i velmi silné. Teploty do 31, na horách do 27 stupňů. Mírný proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na stupni číslo 2.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na odstavená nákladní auta dávejte pozor na dálnici D3 u Velešína na Českokrumlovsku ve směru na České Budějovice a na silnici 24 v Třeboni na Kopečku.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Půl deváté, k tomu 2:45 a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Horké letní dny lákají k vodě davy lidí a právě tam také každoročně dochází k nehodám, kterým se dá ale často předejít. Tak jaká pravidla bychom měli u vody rozhodně dodržovat a neměli bychom je podceňovat, o tom budeme mluvit za chvilku s naším ranním hostem. Ale teď bude zpívat Leona Machalková.

0: Koupaliště, řeky a také rybníky jsou v těchto dnech plné lidí. S letními radovánkami ale přichází také rizika, od nebezpečného koupání až po krádeže v kempech a také zaparkovaných autech. Na co si tedy dát během leta největší pozor, to teď probereme s policejní mluvčí Lenkou Krauzovou, která je s námi ve spojení. Paní Krauzová, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Krásné dobré ráno vám i všem posluchačům.
0: Krásné ráno a dobré ráno, to je do té doby, když nám někdo něco ukradne. Tak, ale než se dostaneme k té zlodějině, tak nejprve tedy začneme u těch nejmenších dětí. Jak by měli rodiče hlídat děti u vody a na co by neměli zapomínat?
1: Tak u těch nejmenších dětí je nejdůležitější 100% dohled. Neměli by je nikdy spouštět z očí, a to ani v tom případě, kdy jim nasadí pomůcky na plavání, v případě, že to dítě neumí plavat. Ono povětšinou i vidíme na koupalištích, u bazénů, partičky dospělých, žijou rodičů, někdy s mnoha dětmi, a sem tam se stane, že se ten jeden spolehne na toho druhého, tak jak to bývá ve velkých partách. Takže určitě nespoléhat se na to, že ten druhý kouká, ale říct si konkrétně, kdo v ten daný moment má ty děti na starost a nespouštět je z očí a určitě i poučit o tom, aby neskákali do vod, do přírodních vod, kde to neznají, kde neví, jaká je tam hloubka, co tam může být na dně. To jsou taky samozřejmě věci, které jsou nebezpečné a končí leckdy úrazy. Takže naprostý dohled, dozor a určitě poučit o tom, že není vždy bezpečné skákat do vod, které neznáme.
0: Říká se tomu prevence, že jo, preventivně prostě už dopředu hlídat ty děti, aby se fakt nic nestalo. A ta prevence je hodně důležitá i v tom případě, že třeba necháme zaparkované auto a jdeme s těmi dětmi kam k vodě nebo kamkoliv jinam. To známé heslo, to je pořád aktuální, že auto není trezor. Platí to také na koupalištích právě?
1: Je to tak a platí to nejen u koupališť, ale platí to na všech výletech, ať už pojedeme tady nejen v jižních Čechách na zámky, hrady a další výlety, ale nezapomínat na to, že auto opravdu trezor není a nenechávat v něm na sedačkách ani prázdné tašky, protože opravdu zaevidováváme každé léto a nejenom v létě vždycky případy, kde se stane to, že zloděj se do auta vloupe a potom nám poškozená oznámí, že odcizili tašku, ale v ní nic nebylo. Takže i ta taška, která tam zůstane ležet a je prázdná, prakticky bez hodnoty, tak ten zloděj samozřejmě očekává, že v ní něco najde a způsobí škodu větší tím, že rozbije ta skla, než na té samotné odcizené tašce. Takže nenechávat tam nic cenného, ani se spoléhat na to, že když to schováme do někam pod sedačku, že to nenajde. Je lepší v tom autě prostě nic nenechat a nevozit sebou na koupaliště cenné věci, a pokud něco máme, jako je peněženka, mobil, to si samozřejmě sebou vzít musíme, ale dávat si na to pozor.
0: Úplně vidím tu situaci, kdy opouštíme auto, bereme zrcadlovku, foťák na krk, futrál necháme, tu brašnu necháme na sedačce v rychlosti. A pak k nám kvůli brašně někdo rozmlátí okýnko, že jo, a máme s tím starosti.
1: Je to tak, protože očekává, že tam právě v té brašně budete mít foťák nebo cokoliv cenného, samozřejmě.
0: A jsme u té prevence zase. Ale pozor by si na své věci měli dávat děti, teda ne děti, určitě také, to taky, ale i vodáci. V těch kempech musí být hodně jako veselo, že?
1: Určitě v kempech vodáci samozřejmě k večeru už je ta zábava v kempech samozřejmě trošku jiná. Loději spoléhají na to, že ti lidé v zábavě zapomenou na ty své věci a nechávají je volně odložené, ať už někde na místech, kde sedí na lavičkách nebo právě ve stanech. Pokud je tam možnost v tom kempu si ty cenné věci uschovat do schránek bezpečnostních, tak určitě je dobré tu možnost využít. Samozřejmě zloději, když už se do kempu vydají, tak samozřejmě jejich cílem budou i stany, leckdy lidé zabalí věci do batůšku, nechávají je ve stanech, a to samozřejmě je příležitost pro zloděje. Určitě si to buď mít ty věci cenné vždycky při sobě, nespouštět je z dohledu, anebo využít tu možnost, jestli kemp nabízí, tak si to uschovat do těch schránek bezpečnostních a zase při odjezdu si to vyzvednout.
0: Pár preventivních rad pro nás měla policejní mluvčí Lenka Krauzová. Paní Krauzová, díky za to připomenutí a i vám přeji pěkné léto bez krádeží.
1: Já vám a všem posluchačům samozřejmě také léto plné pohody bez starostí.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Je 8:45, a k tomu ještě půl minuty, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, tam drží dnes službu meteorolož Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji, pane Gregore.
2: Dobré ráno.
1: Dnes to bude hezké určitě, čeká nás asi letní den, ale nejprve, jak jsme na tom aktuálně teďkon s tím počasím?
2: Aktuálně máme většinou skoro jasnou oblohu a teploty mezi 20 a 23 stupni Celsia. V Českých Budějovicích také skoro jasno 22,5 stupně, vane slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlaky 1017 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 20 stupňů a slabý jižní vítr 3 metry za sekundu.
1: Dnes nás čeká hezký letní den, včetně bouřek. Mám pravdu?
2: Ten den bude většinou letní a v těch nejteplejších částech kraje dokonce tropický. Zpočátku bude ještě polojasno, ale postupně začne převažovat velká oblačnost. Odpoledne a večer pak postupně na většině území se vytvoří přehánky nebo bouřky a ty mohou být i velmi silné. Dnešní maximální teploty 28 až 31 stupňů, na horách 24 až 27 a bude vát mírný vítr proměnlivého směru 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Biozátěž dnes na dvojce, střední zátěž a pozor na ty bouřky, protože budou lokálně doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami i přes 2 cm a nárazy větru i přes 70 km za hodinu.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude oblačno a zataženo. Lokální bouřky nebo přehánky budou během noci postupně ustávat. Teploty klesnou na 16 až 13 stupňů, na horách na 14 až 11 a bude vát mírný vítr proměnlivého směru 2 až 5 metrů za sekundu, který bude během noci slábnout. A zítra přes den pak převážně velká oblačnost, přechodně místy i polojasno. Přehánky nebo bouřky budou dopoledne jen výjimečné, odpoledne a večer pak četné, místy i silné. Zítřejší maximální teploty 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22 a bude vát slabý vítr ze severních směrů 1 až 4 metry za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce a opět pozor na zítra k večeru na lokálně i silné bouřky doprovázené přívalovým deštěm nebo kroupami.
1: A ve čtvrtek bude také ještě pršet?
2: Ve čtvrtek to bude zase o něco méně četné, ty přehánky a bouřky. Bude polojasná až oblačno, ráno se ojediněle vytvoří mlhy, odpoledne pak místy přehánky nebo bouřky. Minima čtvrteční 16 až 13 stupňů, maxima 25 až 29 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
1: Můžeme se ještě podívat na pátek?
2: V pátek bude převažovat velká oblačnost, zpočátku ale bude i polojasno. Zpočátku ojedinělé přehánky a bouřky budou odpoledne a večer četné. Páteční minima 18 až 14 stupňů, maxima 28 až 32, takže pátek bude opravdu teplý den a bude vás zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Valdemar Matuška z písní To jsem já, ten kauboj. Dospíval píseň 7,5 minuty před 9. hovinou. Ve studiu se mnou sedí kovboj, ale Matěj Vodička. Matěj, dobré ráno, vítej.
1: To tak, já nejsem ten kauboj, dobré ráno.
0: Poslední kauboj?
1: Ani ten
0: ne. Ne. O čem to bude dnes dopoledne?
1: Dnes to bude opět jako vždy velmi bohaté. Já začnu tématem hned po 9. hodině. Povíme si něco o převozu psů autě, obzvlášť v tomhle teplém letním počasí. Poslechneme si třeba taky knižní hlídku Filipa Černého a Jihočeská vlastivěda dnes bude o jihočeské keramice. No a ve 10:45 začne náš pravidelný letní seriál Zámecké léto. Po 10. hodině se podíváme třeba za českokrumlovským kastelánem Pavlem Slavkem. Nabídneme taky tipy pro volný čas. Vezmeme vás třeba i do Vildova mlýna v Jestebnici na Táborsku, kde se dnes večer odehraje koncert. No a chybět nebudou ani dnešní papské rady, které budou dnes o merlíku. Já se přiznám, že sám nevím, co je to merlík. No ale po 11. hodině přijde do studia náš dnešní dopolední host. A to si myslím, že bude zajímat i tebe, Luboši. Mě rozhodně to taky velmi zajímá. Budeme se totiž bavit se školním sládkem Alešem Boubelíkem, který dokonce spolu s kamarády založil vlastní mini pivovar. Jinými slovy, je to sládek, takže se věnuje vaření piva.
0: Tak to bude jistě zajímavé pro pivaře.
1: Pro všechny pivaře.
0: Pro všechny pivaře.
1: Tedy i pro nás dva.
0: Samozřejmě, hezky jsi to řekl. Tak to je Matěj Vodička, jak bude s námi, nebo s vámi společně celé naše jihočeské dopoledne. Matěj, děkuji za tu pozvánku.
1: Naslyšenou.
0: A samozřejmě za kolik? 6 minut? Za 6 minut nás čekají zprávy s Pavlínou Fendekovou. A poté už tedy Matěj Vodička. No já, Luboš Voráček, vám přeji hezký den letní, pozor na ty bouřky, na ty pejsky v autě a všechno, to, co s létem přichází. A budu se pak těšit přesné poledne, no ve 12 hodin. Naslyšenou při písničkách pro radost.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči v noci dokončili zásah u požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Nový sběrný dvůr je ode dneška otevřený v Plané u Českých Budějovic. Středně těžká zranění utrpěl řidič kamionu, který se včera převrátil na dálnici D3 na Táborsku. Na jihu Čech vystoupí teploty k 31 stupňům, hrozí také silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Hasiči předávají majiteli vyhořelý sklad elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Halu uhasili včera kolem 10. večer. Kvůli zřícení budovy k tomu museli použít těžkou techniku. Požár způsobil škodu zhruba za 80 milionů korun. Příčinu stále zjišťují vyšetřovatelé. Policisté kvůli anonymní výhrušce bombou zasahují na hlavním nádraží v Praze, informovali o tom na sociální síti X. Policie nádraží evakuovala, na místo míří pyrotechnik. Provoz vlaků je zastavený a metro stanicí jen projíždí. Kvůli zajištění bezpečnosti je také v obou směrech uzavřená Wilsonova ulice, doplnil policejní mluvčí Jan Daněk. Nový sběrný dvůr v Plané u Českých Budějovic mohou ode dneška využívat obyvatelé krajského města a okolních obcí. Sběrné místo slouží jako náhrada za zrušený dvůr v areálu jihočeského letiště. Dvůr je zatím otevřený pouze přes den. Podle ředitele společnosti FCC Romana Braného v něm bude za pár měsíců nepřetržitý provoz.
2: Je tady vlastně natažená kabeláž jako infrastruktura, budou tady nějaké QR kódy, otevírání pomocí třeba QR kódů a tento dvůr, jakmile ta technologie bude spuštěna, tak máme v plánu, že by byl otevřený 24/7 a že by byl vlastně bezobslužný v těch večerních hodinách.
0: Žáci základní školy Boženy Němcové v Dačicích budou mít k dispozici modernější učebnu fyziky a laboratoř přírodních věd. Radní na posledním jednání schválili uzavření smlouvy o dílo. Práce vyjdou na víc než 2 miliony korun a většinu částky pokryje dotace z integrovaného regionálního operačního programu. Pokračuje místostarosta Jiří Baštář z Hnutí Naše Česko.
3: V rámci rekonstrukce laboratoře přírodních věd bude realizována nová podlaha, dále oprava omítek a výmalby, instalace nového osvětlení a elektroinstalace. Součástí projektu bude také vybavení IT, nábytku a pomůcek pro odbornou výuku.
0: Převrácený kamion uzavřel včera na několik hodin dálnici D3 u Roudné na Táborsku ve směru na Prahu. Provoz byl v plném rozsahu, obnovený po 21. hodině. Zraněného řidiče přepravil vrtulník do nemocnice. Příčinou nehody byl podle policie zřejmě defekt pneumatiky. Zhruba 50-letý řidič kamionu zůstal po havárii zaklíněný v kabině vozidla. Podle mluvčího jihočeské záchranné služby Vojtěcha Míry muž utrpěl středně těžká zranění. Sport. Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Francouzi mohou postoupit do titulového souboje po třetí za sebou. Úřadující mistři Evropy ze Španělska zase ovládli poslední dva vzájemné zápasy. Utkání v Dallasu začne v 21 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte převážně velkou oblačnost, zpočátku místy i polojasno, odpoledne a večer postupně na většině území přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Mírný proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na odstavené nákladní auto s defektem si dejte pozor na silnici 24 v Třeboni na Kopečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 9 hodin a 4 minuty právě začíná jihočeské dopoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Matěj Vodička vám od mikrofonu přeje krásné úterý 14. července roku 2026. Do konce roku nám zbývá přesně 170 dní. Dneska má svátek Karolína, krásné to jméno. Všem jejím nositelkám nebo jeho nositelkám samozřejmě přejeme vše nejlepší. Mimochodem dnes by taky oslavil narozeniny Karel Gott, bylo by mu 87 let. Tolik tedy pro začátek a teď si pojďme tradičně představit, co nás čeká v těch nadcházejících minutách. Zhruba ve 9:45 začne náš pravidelný letní seriál Zámecké léto. Tématem dnešního české vlastivědy bude keramika, samozřejmě, že ta jihočeská. No a pokud hledáte nějaký tip, jakou knížku si během tohoto léta přečíst, určitě se vyplatí poslechnout si dnešní knižní hlídku Filipa Černého, která začne krátce po 9:45. My si ovšem na úvod připomeneme několik užitečných rad. K létu jednoznačně patří cestování všeho druhu, hodí se proto připomenout, jaká pravidla platí pro převážení domácích mazlíčků, a to jak při cestě na veterinu nebo na chatu, nebo třeba k moři. Jak nedostat pokutu a vyhnout se nebezpečným situacím, tak to řekneme už za chvíli. Pevně věřím, že pro vás tyto informace budou užitečné. Matěj Vodička ještě jednou přeje všem posluchačům krásné úterý 14. července.

0: 9 hodin na 9 minut, posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Ať už vezete svého zvířecího mazlíčka jen kousek k veterináři, nebo se rozhodnete vzít si ho sebou na dovolenou k moři, je vždy třeba mít na paměti základní pravidla. I krátká cesta autem se totiž kvůli špatně zajištěnému psovi nebo kočce může stát velmi nebezpečnou. Víc nám o tom už řekne editor naší stanice Jan Kopřiva. Honzo, vítej ve studiu. Dobré dopoledne.
1: Matěj, děkuji, dobré dopoledne, je to přesně jak říkáš, i když zákon neříká úplně doslovně, jak by mělo být zvíře v autě zajištěné, tak určitě to není věc, kterou bychom měli brát na lehkou váhu.
0: No a co tedy ten zákon říká?
1: Tak ten určuje pouze to, že psi musí být umístěni v dopravním prostředku tak, aby neohrožovali řidiče ani sebe. To znamená, že zvíře v autě musí být přivázané tak, aby nedosáhlo na řidiče. A pozor, představa, že při nehodě udržíte pejska na klině, je absolutně mylná. Setrvačnost při nárazu je totiž opravdu velká a čím většího, těžšího psa máte, tak tím spíš je pravděpodobné, že ho prostě neudržíte. Pes nebo kočka, které jsou na volno, pak můžou celkem snadno způsobit nehodu a jeden příklad za všechny nám přiblížil Jan Straka z dálniční policie.
2: Ti psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
1: Pes nebo kočka, kteří jsou v autě na volno, ale nemusí nehodu jen způsobit, můžou i výrazně zkomplikovat její následky. Třeba když je potřeba po nehodě posádku auta vyprostit, tak to vyděšené zvíře, vystresované zvíře může útočit na hasiče nebo záchranáře. A to

0: speciální popruh, který má na jedné straně karabinu a na druhé sponu, která se zapne stejně jako bezpečnostní pás. V chovatelských potřebách takový set vyjde na nějaké 300, samostatný pás je pak ještě levnější. Další variantou jsou přepravky a klece. Přepravku, ať už je v ní kočka nebo menší pes, je potřeba pevně připoutat a zajistit, aby se z ní zvíře za jízdy nedostalo. Nejbezpečnější, ale zároveň nejdražší variantou jsou klece do kufru. Ty se dají pořídit na míru a můžou stát i desítky tisíc korun. Výměnou za to ale nabízí, hlavně pro větší psy, bezpečí, i když se auto při nehodě nějak hodně poškodí, zdeformuje. Cenovým a bezpečnostním kompromisem pak může být mříž, která pejska v kufru oddělí od zbytky posádky.
1: No, těch variant je opravdu dost, tak jak vybrat tu správnou? Těžká otázka.
0: No, asi nejvíc záleží na velikosti zvířete a to nám potvrdila i prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
2: Samozřejmě tak šírka musí udržet i třeba německou dogu, která na tom zadním sedadle tou nohou může dosáhnout až na řidiče, takže samozřejmě je potřeba přizpůsobit tu fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
0: No a ještě dodám, že pokud vás policejní hlídka zastaví a zjistí, že máte v autě nepřipoutaného mazlička, tak se to může prodražit, můžete dostat pokutu až do výše 2000 korun. V zahraničí tam ty pokuty můžou jít mnohem výš, třeba v sousedním Rakousku vás nedodržení pravidel může vyjít až na 2000 eur, což je nějakých 50 tisíc.
1: To je dost. Před pár týdny začaly letní prázdniny, teploty dosahovaly rekordních hodnot a další vlna veder už prakticky začala. Tak jak tomu přizpůsobit právě to převážení zvířat?
0: No, zvíře rozhodně nesmí zůstat připoutané v autě. Za žádných okolností nikdy. Při vyšších venkovních teplotách se opravdu z vyhřátého auta stává doslova pekelná past už během pár minut. A další věc, která sice vypadá dobře na fotkách nebo ve filmech, ale reálně pro zvířata hodně nebezpečná, tak je nechat psa za jízdy vystrčit hlavu z okénka.
1: Transport zvířat na dovolenou v autě, prostě při horkých letních teplotách. To bylo téma, které jsme teď podrobně probrali s editorem vysílání naší stanice Janem Kopřivou. Honzo, díky moc za všechny informace. Naslyšenou.
0: Rádo se stalo. Krásný den.
3: Český rozhlas České Budějovice.

Michal Tučný doznívá ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přesně v 9 hodin a 18 minut dopoledne. Pokud hledáte nějaký ten tip na prázdninové čtení dětem, tak přesně na to se hodí třeba Liščí oči Petry Hůlové. A právě i o tom bude knižní hlídka Filipa Černého, kterou si můžete poslechnout hned po písnice od Arta Garfunkla.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Zdravím všechny u knižní hlídky. Když jsem v naší koupelně poprvé uviděl lišku, samozřejmě jsem si myslel, že se mi to jenom zdálo. Jenže pak jsem viděl v koupelně lišku podruhé a to už jsem si byl jistý. Těmito slovy začínají Liščí oči, jediná dětská kniha, kterou má na svém kontě Petra Hůlová. Jak v zápětí uslyšíte, naše povídání bude trochu dunět, protože bylo natočeno pod slunou, leč větrnou oblohou. Čím se dělám i trochu oslý můstek k tomu, že tenhle napůl dobrodružný a napůl fantasy román je jako stvořený pro prázdninové čtení.
2: Psát pro děti je specifický. Mně hodně pomohlo to, že jsem si za těma čtenářema představovala moje děti, protože jsem to vlastně psala pro ně, nebo jsem na ně hodně myslela, když jsem to psala. Pomáhalo mi to psát to právě tak, aby to bylo srozumitelný a poutavý, protože ten věk čtenářský, dejme tomu 10 až 12, pro které je to určený, tak to byly moje děti tenkrát a to byla velká pomoc. Těžký na tom psát pro děti je nějakým způsobem si představit ty dětský oči, ten dětský pohled, to dětský vnímání, aby to bylo pro děti poutavý. A teď samozřejmě ještě každý dítě je nějaký jiný a stejně jako nic není poutavý pro všechny čtenáře, nebo všichni čtenáři jsou taková neurčitá kategorie, taky všechny děti jsou taková neurčitá kategorie. Nicméně, pokud to není zajímavý, to si myslím, že platí ještě víc pro ty čtenáře dětský, pokud to není prostě poutavý a nějak vzrušující, zábavný, zajímavý, tak to může být třeba hluboký a poučný a tak dále, ale ten čtenář tu knížku odloží, takže to, aby to bylo poutavý a zajímavý, je na prvním místě a pak až na dalších těch místech může být něco jako třeba zajímavý poselství nebo zajímavý svět a tak dále. Na prvním místě je ta poutavost a to jsem si uvědomovala, když jsem to psala.
1: A zabodovalo to u vašich dětí, protože doma většinou rodič tuplem není prorokem.
2: Jo, dětem se to moc líbilo. I to byli moji první čtenáři a říkali mi, a mami, tohle to je nudný, tomuhle tomu nerozumím a tak, takže i na základě jejich zpětný vazby jsem to potom ještě dodělávala.
1: Tolik Petra Hůlová o své knižce Liščí oči a teď hurá, je tu přehled žhavých knižních novinek.
3: Dobrý večer, děkujeme. My dneska budeme číst texty bratra Ivana pod sjednoceným názvem Vive le France. Doufám, že jste si všimli toho R, protože já jsem původně jako dítě měl jenom francouzský R a chodil jsem s tím k logopedovi asi 5 let.
4: No.
3: A naučil jsem se český a teď je to od té doby poprvé, kdy to využiju.
1: Tak takhle zní úvod audioknihy Ivana Krause Ať žije Francie. Asi jste odhadli, že z ní následně bude číst a vyprávět nejenom autor, ale hlavně jeho bratr Jan Kraus. Audiokniha, rozdělená do 8 kapitol, vznikla jako záznam z veřejného čtení v pražské Viole. Kafka, oni a my. To je studie kunsthistoričky Marie Klimešové. Mimochodem v 70. letech studovala také ve Francii. V anotaci se píše: mohlo by se zdát, že o Franci Kafkovi nelze přinést již nic nového. Kniha Kafka, oni a my však nemá ambici být některou z dalších analýz Kafkova díla, ale je naopak odrazem vnímání jeho díla v 60. letech 20. století, kdy se stalo přístupným širší veřejnosti. Tak vidíte, o Kafkovi se dá psát furt, v tomto případě bilingvně, kniha je totiž česky i německy. A trocha poezie, jsou to necelé 2 roky, co dobrovolně odešla z tohoto světa ve 53 letech českobudějovická rodačka Markéta Kořená. Zemřela v krušnohorském Jáchymově, kde je i pohřbená, a teď posmrtně vyšla její sbírka Já mám v rukavicích tmu. Útlou jemnou knížku v Jáchymově vydala Daniela Ivašita a v Budějovicích vytiskla tiskárna Protisk, čímž se kruh uzavřel i literárně. Na závěr ústřední báseň nebo spíš haiku Markéty Kořené. Já mám v rukavicích tmu. V každém prstu jednu hvězdu, v dlani měsíc v úplňku. Tolik pro dnešek. Úplněk bude až 29. To ale vydržíme.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Věřili byste, že i ve škole může pracovat Sládek? Tuto pro mnohé možná novou pozici zastává Aleš Boubelík, Sládek mini pivovaru Střední odborné školy ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. Její piva už získala několik prestižních ocenění. Jaké druhy vaří, jaký je o obor zájem a jak složité je v dnešní době provozovat vlastní mini pivovar? Nejen na to se Aleše Boubelíka zeptám v úterý 14. července po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

Přesně minutu po půl desáté stále posloucháte Jihočeské dopoledne. A Jihočeské malovánky nebyly obrázky v sešitě, ale Budějovická dílna, kde se ručně zdobil porcelán a keramika. V Jihočeské vlastivědě si dnes řekneme, jak firma Václava Podhrázského spojila květinové vzory, inspiraci Josefem Mánesem a poctivou rukodělnou práci. Dnešní díl připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. Poslechneme si ho hned po písnice.

0: V Jihočeské vlastivědě si představíme Jihočeské malovánky, což byla firma, kde se zdobilo keramické a porcelánové zboží. Jihočeské malovánky byl název podniku, který provozoval Václav Podrázký nejprve v Jihlavě a od roku 1924 v Českých Budějovicích. V době největšího rozmachu zaměstnával 10 lidí, z toho 5 malířů, kteří se věnovali ručnímu zdobení keramického a porcelánového zboží. Jako dekor využívali květinové vzory ve výrazném barevném provedení. Inspiraci čerpali zejména z díla Josefa Mánesa. Když Podhrázký v roku 1935 ve věku 38 let předčasně zemřel, převzala malírnu jeho manželka Marie a provozovala ji až do roku 1948. Název firmy se během existence několikrát měnil. Zpočátku to byly umělecko-průmyslové podniky keramické, neboli Kera. Později malířství průmyslových výrobků nebo umělecké výtvarné dílny, ale nejčastěji se používalo poetické označení Jihočeské malovánky. Václav Podhrázký pocházel ze Studené, absolvoval keramickou školu v Bechyni a než si otevřel vlastní závod, byl krátce zaměstnán v Rožnově pod Radhoštěm v dílně Alojze Jaroňka, výtvarníka a spoluzakladatele známého Valašského muzea v přírodě.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
4: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
5: A Matěj Vodička vás v 9 hodin a 38 minut pomyslně v Jihočeském dopoledni vezme k vodě. Kdo taky jiný by vás mohl vzít k vodě než právě Vodička? Rekreační plavba po českých řekách, kanálech nebo nádržích je v Česku stále oblíbenější. Přibývá totiž těch, kteří si vyřídili oprávnění k vedení malého plavidla. Co to obnáší, tak to prozradíme už za chvíli po písničce Věry Špinarové.

0: ztratila.
1: Vůdců lodí neboli plavců v Česku přibývá. Ročně si řidičské oprávnění pro vnitrozemskou plavbu vyřídí kolem 3500 uchazečů. Celkem už jich je přes 71 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na své motorové lodi nebo plachetnici. Případně můžou zájemci využít rozšíření na dovolené u moře, do jedné námořní míle od břehu. Hlavní zájem o vyřízení takzvaného průkazu vůdce malého plavidla je před sezónou a teď v létě.
2: Jsme v přístavišti na nábřeží Edvarda Beneše v Praze a je tady se mnou uchazeč o průkaz vůdce malého plavidla Jan Kubeš a před námi stojí na hladině Vltavy 8-metrová motorová loď, ve které vy teď budete dělat svoji závěrečnou zkoušku. Všechno máme a můžeme do lodi.
3: Ano. Tak. Odstrčíme
2: a jedeme.
3: Můžeme vyplout.
2: Teď tady míjíme loď vedle nás, což už je velká výletní loď.
3: Můžeme obeplout z jakékoliv strany, pokud máme dostatečné množství prostoru a neohrozíme plavidla, která máme na vodní dráze.
2: Samozřejmě se blížíme k jednomu z pražských mostů.
3: Ten tady musíme proplout ideálně v částech, které jsou vyznačené, což tedy je tamhle žlutý kosočtverec.
2: Na průběh zkoušky tady dohlíží lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
4: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
2: Zkoušku jsme ukončili, jsme na břehu.
4: Úspěšně se složil tuto praktickou zkoušku.
3: Dobře, děkuji.
2: Po praktické zkoušce u komerční společnosti čeká uchazeče zkouška teoretická na státní plavební správě. Co všechno je potřeba znát, mi popisuje jedna z čerstvých absolventek paní Bára.
5: Musela jsem se naučit pravidla provozu na vodě, musela jsem se naučit značení, což pro mě bylo asi nejtěžší. Ale třeba zajímavá část v té námořní plavbě, počasí a mraky, to bylo docela zajímavý.
2: Oprávnění vůdce malého plavidla má několik kategorií podle výkonu motoru, velikosti trupu a plachet a podle platnosti pro sladké nebo i mořské příbřežní vody. Ročně si oprávnění udělá kolem 3500 uchazečů a podle státní plavební zprávy jich každoročně přibývá. Například v létě už téměř nejsou volné termíny teoretických zkoušek, říká ředitelka zprávy Klára Kroupa-Němcová.
6: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
2: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívá nová říční infrastruktura.
6: V tomto roce byla otevřena plavební komora Sudoměřice Rotahatec, která vlastně možnost plavby kolem Baťova kanálu rozšířila o 7 kilometrů. Vznikají nová vývaziště, veřejné přístavy.
2: Dokladů mezinárodně je to složité, záleží na daném státu. Kromě průkazů vydávaných státní plavební správou existují taky různá turistická i neturistická oprávnění vydávaná v jiných zemích, například v Chorvatsku nebo Řecku. Jakub Vik, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Zámecké léto.
1: Úspěšné úterý vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já jsem vám nedávno představil tři největší zámecké objekty u nás. Do toho třetího v pořadí jsme se také vypravili, to byl Jindřichův Hradec. No a zajímaly mě parky a zahrady u objektů. Tak jsem zadal opět, který je největší, která zahrada ne po park, no a vyběhlo mi u zámku Versailles. Dobře, tak jsem to zúžil na Česko a vyhrál Vlašimský zámecký park. Rozlohu má 75 hektarů, patří mezi největší zámecké parky nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. Je to chráněná památka, spadá také do evropské soustavy chráněných území Natura nebo Nature, jak chcete, 2000. No jaký objekt vám dnes představí průvodce naším zámeckým letem František Kinský? Tak kam to bude, kam bude dnešní pozvánka?
0: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
3: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
4: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
3: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
4: A knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
3: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také...
4: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
3: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
4: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
3: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory a je tu také nějaký klenot?
4: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
3: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
4: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Vidíte poháry, co by poklad. Nakonec proč ne, když třeba Fabergeho vejce mají milionové hodnoty, tak proč ne samozřejmě. Jinak podívejte se na fotografie, učinil jsem to tež, přiznám se, nebyl jsem na tomto zámku, zaujala mě tam právě ta vodní plocha s lekníny, působí to nádherně. Možná chcete i na zahradě si udělat něco podobného. No jo, ale té práce potom, ono stačí, když máme sekat, trhat plevel a tak dále, ale je to krásné, když pak člověk sedí, dá si to kafe a pěkně si tam užívá. Užívejte si, ale teď trošku vzrušení, protože budeme soutěžit, hrajeme o náš cestovatelský zámecký balíček, pak o další ceny, ale telefon nejprve tedy pojďme pěkně postupně, nahlásím 731 800 900, třetí volající jde do soutěže, no a pak řeknu dál podrobnosti. Hrajeme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731

0: Kam se schoulíš, ptal se Karel Gott, ten hlas je nenahraditelný a zatím nemá vůbec žádného zástupce na našem poli populární hudby. Ale my soutěžíme, my máme zámecké léto, hudba je tady ano doplněk, ale tím nejdůležitějším je naše soutěž a samozřejmě představení dalšího zámeckého objektu jako typu na prázdninový výlet. Paní Karin z Nové Hlíny je u telefonu. Dobrý den, paní Karin.
1: Dobrý den.
0: Já vás zdravím. Nová Hlína, já jsem se díval, nejblíže k Nové Hlíně zámek Třeboň nebo Jemčina.
1: Přesně tak,
0: pak
1: Třeboň.
0: Hrad a zámek Stráž nad Nežárkou, to už je trochu dál.
1: Ano.
0: No, díval jsem se tady, musím tedy říct, že v mobilu tam moje umělá inteligence má co dělat, ale vždycky kontroluji, tak proto se vás ptám. Který z nich jste navštívila?
1: Všechny.
0: Všechny. A který se vám líbil nejvíc?
1: Jindřichův Hradec.
0: To je veliký, krásný zámek, taky jsme o něm nedávno docela mluvili. No paní Karin, tak se dáme do soutěžení. Jste připravena, doufám, můžu to spustit, můžu ano. To rozjet. Otázka zní, kolik knih ukrývá zámecká knihovna na zámku v Rájci nad Svitavou? Za A asi 17 tisíc, asi 46 tisíc, asi 61 tisíc.
1: Za C.
0: Vy jste taky ani nezaváhala, to jste věděla, pamatovala si, stačíte telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek, to nebude úplně jednoduché. Tak vám gratuluju, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tak jmenujte, co v něm je schválně.
1: Batoh, ano, permoska, ano, ponožky, ano, pikniková deka, ano, a sluneční brýle.
0: No já, víte, co musím udělat znovu? Tak to máte takové malé soutěžní plus bez odměny. Přesně tak, tento zámecký cestovatelský balíček putuje už za vámi, ten máte jistý v pátek, pak z těch pěti, věřím, že i další dny budou úspěšné, vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby, no a pak na konci prázdnin budeme losovat tři víkendové zámecké pobyty, respektive majitele těchto poukazů. No tak vám gratuluju, mějte se krásně.
1: Děkuji.
0: Pro vás už soutěž končí, vy už teď budete pouhým posluchačem naší soutěže. Věřím, že v pátek budete mít už, jak se říká, napnuté. Mějte se moc pěkně a ať se daří. Naschanou.
1: Tak jo, děkuji, naschanou.
0: No já děkuji vám všem, kteří jste volali, nedovolali se, ale jak se říká, zítra je taky den, ostatně do konce prázdnin máme ještě řadu, hodně našich zámeckých soutěžních vysílání. Zítra se podíváme taky na úžasný zámek, na zámek Žleby. Úspěšný den vám přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Pražské hlavní nádraží je po evakuaci znovu otevřené, bombu policisté nenašli. Po sobotní havárii jsou obyvatelé na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích stále bez dodávek plynu. Eliška Hamzová si v ženské NBA vytvořila nový osobní rekord. Teploty na jihu Čech vystoupí k 31 stupňům, hrozí ale také silné bouřky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Hasiči šestým dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Na místě dál zasahuje 6 hasičských jednotek, které kvůli vysoké teplotě prolévají sutiny. Výše škody zatím není známá, při požáru nebyl nikdo zraněn. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Policisté v Praze ukončili prohledávání pražského hlavního nádraží, potvrdil to jejich mluvčí Jan Daněk. Hlášenou bombu nenašli. Provoz na nádraží i na Wilsonově ulici je plně obnovený. Policisté teď budou pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. Poškozený plynovod na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích opravuje po sobotní havárii odborná firma. Propojka tam hořela v sobotu, hasiči museli evakuovat 2 domy. Na místě se zranil 1 dělník. Okolní nemovitosti jsou stále bez dodávek plynu, doplňuje mluvčí společnosti GasNet Tomáš Pernis.
3: Místo je aktuálně zabezpečeno. Opravu poškozeného potrubí a odstranění následků provedeme v rámci už dříve plánované a oznámené odstávky týkající se zhruba 50 odběrných míst. Sobotní událost harmonogram odstávky nijak neovlivní. Dodávky plynu pak obnovíme na konci tohoto pracovního týdne podle původního plánu.
2: Běžní hodiny na radnici v Jindřichově Hradci jsou mimo provoz. Město připravuje jejich opravu. Podle mluvčí Karolíny Bartoškové to potrvá ještě několik týdnů.
4: Bohužel se nejedná o opravu, kterou lze vyřešit během několika dnů. Vzhledem k technické náročnosti opravy a zajištění potřebného servisu předpokládáme, že běžní hodiny budou mimo provoz ještě několik týdnů. Jejich oprava je plánována na průběh měsíce září. Sport.
2: Basketbalistka Eliška Hamzová si v zámořské ženské NBA vytvořila 8 body nový osobní rekord. Česká reprezentační rozehrávačka na něj dosáhla za necelých 9 minut hry a pomohla Minnesotě k domácí výhře 104-100 nad Phoenixem. Zaznamenala také 1 doskok. Hamzová se do značné míry podílela na obratu skóre. Počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně velkou oblačnost, zpočátku místy i polojasno, odpoledne a večer postupně na většině území přehánky nebo bouřky, ty mohou být i velmi silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia, na horách k 27. Mírný proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: 2 osobní auta se srazila na silnici 3. třídy u obce Zaliny na Českobudějovicku směrem na Dobrou vodu u Českých Budějovic. A na odstavené porouchané vozidlo pozor na dálnici D3 u Roudného blízko Českých Budějovic ve směru na jihu Českou metropoli.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Po zprávách v 10 hodin pokračuje dnešního České dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Krásné úterý 14. července vám ještě jednou od mikrofonu přeje Matěj Vodíčka. Jak už jste slyšeli v našem vysílání, a protože sportovních informací není nikdy dost, tak dnes se rozhodne o prvním finalistovi letošního mistrovství světa ve fotbale, které se hraje v Zámoří. Ve 21 hodin středoevropského času začne v americkém Dallasu souboj Francie se Španělskem. Zatímco země galského kohouta může do titulového souboje postoupit po třetí za sebou, tak Španělé zase ovládli poslední dva vzájemné zápasy se svým severním sousedem. Je jenom na vás, komu budete fandit, určitě to bude ale zajímavý a napínavý souboj dvou fotbalových velmocí. No a co zajímavého nabídne naše vysílání v následující hodině? Chybět samozřejmě nebudou babské rady, dnes vám v nich krátce po 10:45 povíme něco o Merlíku. Odborníci z ČVUT vyvíjejí masážního robota. Jak přesně funguje, tak to si poslechneme v reportáži a zamíříme taky do Jistebnice na Táborsku, konkrétně do tamního Vildova mlýna, kde se dnes večer odehraje koncert. No a přidáme taky několik dalších typů na výlet v typech pro volný čas a když je řeč o těch výletech, tak jeden zažijeme hned na úvod, protože s regionálním stopařem se dnes vypravíme na horskou zahradu v Českém Krumlově. Kde to je a jak přesně to tam vypadá, tak to uslyšíte hned po písnice od skupiny Kabát. Krásné jihočeské dopoledne, třeba právě ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice, přeje Matěj Vodička.

0: 10:09, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Redaktor Zdeněk Zajíček vám dnes, co by regionální stopař, přiblíží horskou zahradu v Českém Krumlově. Jde o skalní svah nad tímto městem, který byl od první třetiny do konce 19. století používán jako vycházková zahrada. Pak ale přišlo období zapomnění a zarůstání celého svahu náletovými dřevinami. Správa státního hradu a zámku Český Krumlov společně s Národním památkovým ústavem začala pracovat na obnovení těchto prostor v roce 2009. Po skončení úprav, které je naplánované na příští jaro, bude tady zpřístupněná nová prohlídková trasa. Povede od Plášťového mostu přes horskou zahradu až k objektu zvanému Paraplíčko. No a právě kousek od něj se Zdeněk Zajíček sešel s kastelánem Pavlem Slavkem.
1: Stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného Paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
2: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a v tuto chvíli už je stabilizován terén, ošetřeny skály a hlavně buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
1: Přibližme to posluchačům, kteří toto neznají. My jsme totiž nahoře na svahu nad ohobím řeky Vltavy, nad takzvanou Rybářskou ulicí. Říkám to dobře? Pamatuju?
2: Ano, naprosto. Zhruba jsme o 55 metrů víc než je hladina řeky.
1: A máme pod sebou jednak ten skalní relief, který je ještě z části zakrytý nějakou zelení a vypadalo to jako velice jednoduchá záležitost, že to může být za dvě sezony hotové.
2: Ano, původně se jevilo, že to bude přírodní stezka, taková trošku krkolomnější, která bude navazovat na tu dobovou romantickou zálibu divokých alpských krajin, ano, rozeklaných roklí, skalních výchozů, protože v té době už se opouštěla taková ta záliba v té formální francouzské zahrady, ano, a společnost spíš hledala filozofické otázky a relax prostě v té divočejší krajině. Ten svah nad řekou Vltavou je skutečně velmi divoký a postupně se ukázalo, že je třeba budovat monumentální

0: Jiné části. Teď už tomu rozumím, protože vy jste říkal, subtilní stavební záležitost té původní generace, která to kdysi dávno stavěla, ale teď, když na to vystoupá, dejme tomu, dva autobusy návštěvníků, tak přesně pod námi musí být ta nosná ocelová konstrukce, na které stojíme.
1: Tak, ano, a původní představa takové té přírodní stezky, byť krkolomnější, po který z času na čas někdo půjde a bude se kochat, městem vzala za své při základních kapacitách, nebo odhadu kapacit, kde 200, 300 až 500 osob, když se dostane v průběhu několika hodin do toho svahu, tak už je to dynamické zatížení, statické zatížení. Jsou dnešní předpisy bezpečnostní, hygienické, požární a tak dál. Takže z té původní představy stezky je nakonec poměrně robustní, ale pohledově velmi hezká a výrazná klikatice dřevěných schodů, které jsou opřeny o železnou konstrukci, naprosto pevně svařenou s mikropiloty, které jsou zasazeny do skalního podloží.
0: A teď už jsme se přesunuli, jak jsem říkal, do paraplíčka.
1: Je to vyhlídkový altán, který je ovšem vybavený mechanikou poloviny 19. století, která umožňovala altán zvednout zhruba o necelý metr a umožňovala vyhlídkový ochoz nad Krumlovem.
0: Takže až bude hotová ta poslední část schodů, po které jsme teď dupali, tak ti návštěvníci vystoupají sem, tady do těch míst, tak jako my dva teď.
1: Pohlednu na Český Krumlov z neuvěřitelného místa, kde jedním pohledem obsáhnou monumentalitu hradu a zámku a rozhlednou se z pozic dobové zámecké společnosti, která se kochala vyhlídkou na město Český Krumlov.
2: Regionální stopař. Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pavel Dobeš nám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice zaspíval něco o lásce, ovšem i dnešek nabízí několik zastavení, která potěší milovníky hudby, divadla i historie. Tak pojďme na to. V Táboře začíná v 5 hodin odpoledne hudební podvečer v Botanické zahradě. Pavla Ambrožová, Kateřina Sirná a Jakub Valeš nabídnou komorní koncert pod širým nebem, kde se hudba přirozeně propojí s atmosférou zahrady. Vstupné zůstává dobrovolné. Na zámku Červená Lhota na Jindřichohradecku čeká od 3 hodin odpoledne další představení z cyklu Pohádkové léto. Divadlo Elf přiveze inscenaci Vojta a strašidla, která potěší děti i jejich doprovod. Prachatické muzeum zve mezi 3. a 5. hodinou odpoledne na výtvarnou dílnu věnovanou tradici ostrostřeleckých spolků. Návštěvníci si vytvoří vlastní malovaný terč a zároveň nahlédnou do historie předmětů, které spojovaly řemeslnou zručnost s výtvarným citem. V Trhových Svinech na Českobudějovicku se v 6 hodin večer vydá na komentovanou procházku spisovatel Jan Štiftr, vám posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. Jistě velmi dobře známý. Sraz je před kostelem a dnešní putování připomene zdejšího rodáka, prezidenta Emila Háchu. A pokud vás láká večerní atmosféra mezi zvířaty, zoo Hluboká otevře své brány ještě jednou od 8:30 večer. Komentovanou prohlídkou vás provedou zkušení chovatelé a ukážou, jak zoologická zahrada ožívá po setmění. No a ve Včelné u Českých Budějovic začíná v 17:30 tradiční taneční podvečer pro seniory. K poslechu i tanci dnes zahraje kapela Patriot. A pokud vás zajímá proměna jihočeských měst v čase, tak se zastavte ve Volyni na Strakonicku. Městské muzeum tam připravilo novou výstavu věnovanou vývoji dnešního náměstí Svobody. Od těch nejstarších dob až po současnost. Expozici najdete v průjezdu budovy městského úřadu, kde zůstane přístupná až do poloviny září. Tak to je vše, milí posluchači, ať už vyrazíte kamkoliv, užijte si to a mějte krásný, třeba právě kulturní zážitek.

Pět minut nám zbývá do půl jedenácté a my se v Jihočeském dopolední posouváme dál, konkrétně trochu na sever od Českých Budějovic, protože ve Vildově mlýně v Jestebnici na Táborsku dnes večer vystoupí trio Spolektiv s Jardou Hnízdilem. Koncert od 19 hodin a 30 minut podpoří další obnovu historického mlýna, který se postupně proměnil v kulturní centrum. Relativně nedávno jsme si o tom dokonce povídali v našem vysílání. A naším hostem, tedy nakrátko, bude architektka Bohumila Mrzenová ze spolku Sedlecká, která poví víc nejen právě o dnešním koncertě. Počkejte si na to.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Ve Veldově Mlýně v Jistebnici na Táborsku dnes od 19 hodin a 30 minut zahraje trio Spolektiv s Jardou Hnízdilem. Víte, že koncertu podpoří další obnovu historického objektu, který se díky dobrovolníkům proměňuje v živé kulturní místo. Jakou roli v tom hraje právě kultura a co všechno se ve Mlýně letos ještě odehraje, tak na to se zeptáme architektky Bohumily Mrzenové, která je naším dnešním krátkým tedy hostem, Bohumila Mrzenová ze spolku Sedlecká. Vítám vás ve vysílání, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak jak už jsme zmínili, dnes večer vystoupí ve Veldově Mlýně trio Spolektiv s Jardou Hnízdilem. Na co se návštěvníci koncertu můžou těšit?
2: Tak především asi na fajnovou muziku. A Jarda Hnízdil je vlastně skvělý muzikant, písničkář a kapelník kapely Spolektiv a u nás ve Mlýně hrál už několikrát, úplně od začátku našeho kulturního mletí. A teďka se snaží svoje vystoupení nějak obměnit, takže vloni s námi, nebo u nás hrál s Kateřinou Sirnou a letos nebo dneska přiveze část skupiny Spolektiv.
1: Mně se hrozně líbil ten termín, který jste použila, a sice kulturní mletí. Na plakátu stojí koncert pro Veldův mlýn. Co to v praxi znamená? Připomeňte, na co konkrétně putují výtěžky ze vstupného na koncertech, které pořádáte ve Veldově mlýně.
2: Tak Jarda a vlastně ostatní vystupující se s námi vždycky podělí o vstupné, a tedy i o svůj honorář, ale letos bych chtěla, aby muzikanti konečně hráli za opravdový a domluvený honorář, takže doufám, že přijde dost lidí, aby zbylo něco i pro Veldův mlýn.
1: Já připomenu, že právě ten výtěžek ze vstupného je pro vás klíčový pro to, abyste mohli nadále opravovat Veldův mlýn. A samozřejmě i s tím souvisí další otázka, protože letní program u vás nekončí tím dnešním koncertem. Co dalšího návštěvníky ještě během těch letošních letních prázdnin čeká?
2: Takže dneškem jsme vlastně v polovině našeho kulturního mletí a kromě toho, že pravidelně každé prázdninové úterý od 7:30 se u nás můžete obohatit nějakou kulturou, tak příští týden v úterý, ve středu a ve čtvrtek u nás budou hrát Kašpaři, divadelní spolek Kašpar, hru Rozmarné léto.
1: Když se ohlédnete za těmi posledními roky, co se díky podpoře návštěvníků a dobrovolníků podařilo opravit nebo vybudovat u vás ve Veldově mlýně?
2: Tak já tyhle dvě skupiny vlastně trošku odděluju, protože tyhle dvě skupiny dávají mletí našeho mlýna smysl. Takže dobrovolníci mají na svědomí střechu, podlahy, záchody a všechny práce okolo domu a díky návštěvníkům se o nás ví, užíváme si tu skvělou atmosféru, chtějí u nás hrát třeba Kašpaři nebo různé kapely a uzavírá se tím kruh a díky tadyhle tomu koloběhu víme, že to má smysl.
1: No samozřejmě ta obnova ještě zdaleka nekončí. Jaké práce vás čekají v té, řekněme, nejbližší době?
2: Takže úplně momentálně by bylo super osadit okna do mlýnice, která už jsou vyrobená, ale nemáme vůbec čas a kapacitu na to je prostě postavit lešení a zednicky zapracovat. Takže budu hrozně ráda, když se to povede během podzimu. A teďka máme už všude podlahy, takže se vrhneme na stropy a na všechny práce s tím spojené.
1: I my vám budeme držet palce. Bohumila Mrzenová z Veldova mlýna na Táborsku nás pozvala na dnešní koncert právě do Veldova mlýna do Jistebnice, kde zahraje trio Spolektiv s Jardou Hnízdilem. Paní Mrzenová, ať se koncert vydaří a taky, ať se vám daří i nadále v obnově této zajímavé stavby a vlastně dá se říct, troufnu si tvrdit této historické památky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju moc.
0: Český rozhlas České Budějovice.

I 7 minut po půl jedenácté je stále s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Přidáme teď jednu zajímavost. I maséry by totiž mohli nahradit roboti. Alespoň taková je vize mladých inženýrů z ČVUT, kteří robotickému ramenu vdechli novou schopnost. A jak to udělali, že robotický masér našim zádům neublíží, to se dozvíme za chvíli v naší reportáži.

0: Místo maséra z masa a kostí jen robotické rameno. I tak by mohly v budoucnu vypadat relaxační masáže našich namáhaných zad a kloubů. Myslím, že občas je opravdu každý z nás potřebuje. Odborníci z Českého institutu informatiky a robotiky a kybernetiky ČVUT vyvíjejí speciální robotický systém, který díky skenovací kameře dokáže masírovat člověka. A že to funguje, zatím mladí inženýři zkoušejí sami na sobě.
1: Tady máme masážní lehátko, tady je vedle pultík, ze kterého vyčnívá jenom taková robotická ruka. Chcete říct, že když si lehnu, tak vlastně mě může masírovat?
2: Ano, je to kolaborativní robot, který může namasírovat člověka bez toho, aniž by ho nějakým způsobem zranil.
1: Říká mi Ondřej Švec z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a tím, kdo vyzkouší robotického maséra, bude teď Adam Procházka.
3: Takže pokládám se břichem dolů vlastně, hlavu si dávám tady do útvoru na masírování.
2: Hýbu s robotem.
1: Zapínáte to robotické rameno a co teď?
2: A můžete slyšet, že provoz vůbec neruší procedury.
1: A teď začíná ruka skenovat vaše záda. Nemáte obavy, že dopadne na ty záda úplně?
3: Ne, jelikož jsme to vlastně tady vytvářeli, tak já tomu věřím.
1: No tak jaké to je, když máte na zádech místo masérově ruky ruku robotickou?
3: Tak cítím takové vibrace, je to příjemný. Myslím si, že se mi pomalu uvolní svaly.
1: Zásadní je kamera, která snímá tělo a robotovi pak říká, co má dělat.
3: Je tam speciální modul infračervený, který vlastně změří tu vzdálenost, zkonstruuje 3D obrázek a na ten projektujeme trajektory, která se bude vykonávat tou robotickou rukou.
1: A teď to tady vidíme, jsou tam takové modré čáry, takový stromeček bych skoro řekla, že to vytvořilo na záde.
2: Ano, a zajímavostí je, že si vlastně fyzioterapeut mohl zvolit svoj po spirále nebo v trajektorii cikcak.
1: Takže robot si to oskanoval a teď vidíme, že to rameno se skutečně dostává k tělu člověka, ale jenom lehce.
2: Tedy je pro nás naprosto klíčová vlastnost toho, že má ten impedanční režim. To znamená, že kde by normální robot projel člověkem a zlomil mu kosti, tak tento robot zpracovává zpětnou vazbu a člověkem neprojede. Skutečně pracuje jenom s těmi vibracemi z té pistole.
1: Cítíte tam rozdíl, když srovnáte robotickou masáž s masáží člověka?
3: Určitě, my tady vlastně masírujeme na základě fotografií těla a masér dokáže prostě nahmatat body a další věci.
1: Masážního robota vývojářský tým ČVUT zatím testoval jen na sobě. Teď mladí inženýři chtějí pokračovat s fyzioterapeuty a maséry. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

10 hodin na 47 minut posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Malá semínka, velký potenciál, i tak by se dal popsat Merlík. Babské rady už za chvíli připomenou, proč si našel cestu z dávné historie až do dnešní kuchyně. Pokud vás to zajímá, tak zůstaňte s námi.

0: Lékařské rady.
1: Merlík chilský neboli quinoa, podobně jako amarant, je společně s bramborami a kukuřicí základní plodinou vyspělé civilizace Inků a Aztéků. Merlík je jednoletá dvouděložná rostlina, dosahující výšky asi 180 cm. Jejíž drobná, převážně světlá semena se podobají prosu. Pro potravinářské účely se zužitkovávají jednak listy, které se upravují jako salát, ale zejména semena. Merlík obsahuje nejkomplexnější rostlinný protein, jsou v něm zastoupeny všechny potřebné aminokyseliny. Také vitamin E, který v rostlině nalezneme, je výborným antioxidantem, který chrání organismus před volnými radikály a dělá navíc pleť mladší a zářivější. Složky dále působí pozitivně v buněčných membránách, zvyšují plodnost a posilují činnost nervové soustavy. Semena se využívají buď celá nebo ve formě mouky či krupice. Tato mouka je velmi dobře stravitelná, má příjemnou chuť a proto je součástí dětských výživ.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Už za necelých 8 minut si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poslechneme další zprávy, které pro vás chystá Pavlína Fendeková. No a po nich ve studiu tradičně přivítáme našeho dopoledního hosta. Dnes jím bude Aleš Boubelík, sládek mini pivovaru střední odborné školy ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. Budeme si s ním povídat třeba o tom, jaké pivo ve škole vaří, samozřejmě jak se takové pivo vaří, ale popovídáme si třeba i o současné kultuře mini pivovarů. Pokud máte rádi pivo, samozřejmě za předpokladu, že jste plnoletí, no tak neváhejte a počkejte si na tento, myslím, velmi zajímavý rozhovor. Matěj Vodička děkuje za vaši dopolední pozornost a ještě jednou od mikrofonu přeje krásný den.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel přijme v Lánech mladé politiky a političky. Úspornější a ekologičtější čištění odpadních vod zajistí v Lenoře na Prachaticku nová čistírna. Česká tenistka Sára Bejlek na turnaj v Aténách postoupila do druhého kola. Na jihu Čech vystoupí teploty k 31 stupňům, hrozí ale silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Prezident Petr Pavel s manželkou přijmou mladé politiky a političky. Setkají se s nimi dnes odpoledne na zámku v Lánech. Debaty se budou týkat toho, jak posílit zájem mladších generací o veřejné dění a zapojení do politiky.
3: Setkání v Lánech se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové. Přijedou také zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Kromě debat a představení jednotlivých organizací či nadací si hosté budou moct zámek taky prohlédnout. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Novou čistírnu odpadních vod postaví u pošty Lenora na Prachaticku. Zastupitelé schválili vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. Stavba by měla začít na podzim. Nezávislá starostka Karolína Štěpánová doplňuje.
4: Je to modulární čistírna, tudíž se dá postupně navyšovat její kapacita, pokud bude zapotřebí. Čistírna bude energeticky nenáročná a samozřejmě i ekologičtější.
1: Obliba koupání v biotopech roste. Jde o místa, kde se k čištění vody používá bakterií a kořenů rostlin. O jejich zbudování v současné době v kraji Vysočina uvažují například v Polné nebo Brtnici. Zatím v kraji fungují tři takovéto plochy v Třešti, Jemnici a Zvoli na Žďársku.
5: Podle hygieniků se nedá jednoznačně říct, jestli jsou ke koupání vhodnější biotopy nebo chemicky ošetřované bazény a koupaliště. Vždy záleží na jednotlivcích, na jakou formu čištění vody jsou citlivější, jestli na řasy a bakterie nebo na chlor. Každý provozovatel biotopu navíc musí dělat pravidelné odběry vzorků vody, aby byla zaručená jejich nezávadnost. František Jirků, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová. Naopak v prvním kole turnaje v chorvatském Umagdu končí Vít Kopřiva. S domácím Dinem Prižmičem prohrál 1-6 a 3-6.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte převážně velkou oblačnost, zpočátku místy i polojasno, odpoledne a večer postupně na většině území kraje přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Mírný proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují na Pražské v Českých Budějovicích u Hřbitova a na silnici třetí třídy u obce Zaliny směrem na Dobrou vodu u Českých Budějovic. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Klasický ležák, tmavý ležák, stout, kyseláč nebo dokonce pikantní či kořeněné. V současnosti existuje nespočet druhů piva, různých chutí. Věděli jste však, že se dá pivo vařit třeba i ve škole? Svůj mini pivovar má dokonce i střední odborná škola ekologická a potravinářská ve Veselí nad Lužnicí, která za svá piva získala už několik prestižních ocenění. Její školní sládek Aleš Boubelík si nejen o pivu přijde k nám do vysílání popovídat už za okamžik. Zvu vás k poslechu a přeji dobré úterní dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Sládek mini pivovaru střední odborné školy ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí Aleš Boubelík je naším dnešním hostem. Aleši, vítejte ve studiu, díky za váš čas, dobré dopoledne.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: Vy jste přímo absolventem té zmíněné školy, v níž nespůsobíte jako školní sládek. Tak co vedlo k tomu, že jste si vybral zrovna tenhle obor? Já si říkám, že člověk, když jde ve 14 nebo v kolika, v 15 na střední, když si vybírá, kam půjde, tak zrovna asi člověka nenapadne úplně obor sládek na první dobrou, jak se říká.
2: Tak já jsem tu školu vlastně znal, poněvadž moje rodina je z Veselí nad Lužnicí, nebo aspoň část té rodiny, a mě už na základní škole docela bavila chemie, takže když jsem řešil, kam na střední školu, tak moje maminka trvala na tom, že nepůjdu na gymnázium, trvala na tom, že bych měl jít na odbornou školu, a padlo nám to nějak prostě pod oko a zaujal mě tam prostě prohlídka v rámci dnu otevřených dveří a ten pivovar mě tam tenkrát zaujal.
1: Takže to bylo vlastně první, co vás napadlo, nebo první, co jste uviděl, když jste na tu školu přišel, jste říkal, by mohlo být možná.
2: Ano, řekl jsem si, že to má docela potenciál a zaujalo mě to tehdy.
1: Je to opravdu velmi zajímavé, ale mě zajímá, kolik času z té výuky, protože vy jste vystudoval obor technologie potravin, tak kolik času z té výuky zabralo učení dovednosti ohledně vaření piva, to sládkovství vlastně, když to tak řeknu.
2: Tady je vlastně nutný si jako definovat ten obor technologie potravin u nás na škole. On není zaměřený pouze na pivovarnictví, ale učí se tam vlastně i zpracování mlíka a mikrobiologie. Kdybych to vzal takhle jako dohromady, uceleně, tak zhruba 5 až 10 hodin týdně je tam nějaká tato odborná výuka. Z tohoto pivo by to bylo třeba 3 hodiny týdně.
1: To tak stačí asi.
2: Ano.
1: To je docela dost. Každopádně pamatujete si, kdy jste vy uvařil své první pivo? Kdy to bylo a jak to chutnalo?
2: To si pamatuju velmi dobře. Bylo to s mým spolužákem Vaškem Schreierem, s kterým vlastně dneska máme i svůj mini pivovar. A bylo to 17. listopadu na státní svátek a bylo nám tehdy 16 let a vařili jsme takový vánoční speciál, kam jsme přidávali i různý koření. Vím, že jsme tam dali strašně moc muškátového oříšku.
1: Z kořici
2: taky. Z kořici taky samozřejmě, hřebíček a i jablečný křížely. A hodně nás to potom bavilo, jakože perfektně se to hodilo na tu příležitost, což prostě bylo vánoční pivo. A i naše okolí to dost ocenilo.
1: Takže jste uvařili vánoční speciál.
2: Ano.
1: No, možná tak trochu skrytě jsme teď prozradili, že jste konzumovali, nebo ne konzumovali, vy jste neřekl, že jste konzumovali, ale vařili jste pivo jako nezletilí. Musíme připomenout, že samozřejmě pivo je alkohol. Alkohol můžou pít lidé až od 18 let, tedy až ve chvíli, kdy jsou plnoletí. Ale my se k tomu samozřejmě dostaneme, ale vy jste teď zmínil jednu důležitou věc. Z čeho všeho je možné uvařit pivo? Mě by v životě nenapadlo, že v pivu může být z kořice, hřebíček nebo i křížely.
2: Já vlastně jsem ten typ člověka, který úplně nemá tak dobrou fantazii na to vymýšlet různý suprový příchutě, který by se dali napasovat na pivo. Ale je důležitý si rozdělit to, jestli budeme to pivo ochucovat jako nějaký klasický, nějakým kořením, anebo jestli už nahradíme tu část sladu třeba nějakou jinou obilovinou. Jo, což v Čechách se používá nejčastěji slad ječnej, ale existují i pšeniční piva, žitný, ovesný, dá se nahradit třeba i kukuřicí nebo rýží.
1: My jsme tady už měli vlastně několikrát ve vysílání třeba lidi, kteří se věnují pečení, pekaře, a mně někdy přijde, že s pivem je to skoro jako s chlebem. Ono se samozřejmě říká, že to pivo je vlastně tekutý chléb, ale málo kdo si uvědomuje, kolik je zatím vařením piva práce. Várka zabere dost času, člověk se tomu musí opravdu důkladně věnovat, musí pořád měřit ty teploty. Jak je to pocit, když si konečně pak uvaříte to pivo? Ono musí samozřejmě ještě odležet taky nějakou dobu. Jaký je to pocit, když si to pak ochutná člověk?
2: No, je to boží. Ale především je nutný si jako uvědomit, že vlastně to pivo nebo ta výroba není úplně jenom o tom vaření, jak jste už tady řekl. To vaření zabírá třeba jenom 6 až 10 hodin toho času a mnohem delší čas zabere potom to kvašení a následní vlastně ležení nebo dozrávání toho mladého piva, kdy vlastně

0: piva z vašeho školního mini pivovaru odkazují k té regionální tradici, protože jste ve Veselí nad Lužnicí, je to vlastně region těch Blat, tak máte Blatský ležák, Blatský švihák, Blatskou apu nebo zmíněný třeba Blatský kyseláč. Celkem vaříte 9 druhů. Podle čeho si ty druhy vybíráte a je podle vás třeba reálné, že by jednou to pivo z vaší školy mělo nějaké, řekněme, víc komerční zastoupení, nebo že by se objevilo na trhu třeba v nějakém určitém větším množství?
1: Tak my vlastně vaříme i víc než 9 druhů piv. Zkrátka většinou, když bereme nějaký pivní styl, třeba potom ve 3., 4. ročníku s těma studentama a oni to třeba zaujme, tak pak přijdou a řeknou, jestli bych si to nemohli vyrobit. Teď naposledy jsme vařili vlastně Rauchbier, německý pivní styl nakurovaného piva, protože prostě jsme brali ty německý pivní styly a oni přišli a že by si to chtěli vyzkoušet, že to hodně zaujalo. Mě to strašně potěšilo tehdy, protože sám si to pivo třeba úplně jako netroufnu vyrobit, ne s tím, že bych třeba nezvládl tu výrobu, ale s tím, že je těžký to prodat. A tím, jak je tam takhle malá ta varna, tak se dá dost experimentovat. Tím pádem můžeme prostě zkoušet i nějaký pivní styly, který by třeba v Čechách nebyly úplně pro konzumenty, tak nejsou tak běžný a třeba by si to nechtěli úplně koupit. A co se týče teda nějakého toho rozšíření výroby, teď se tam uvažuje vlastně o rozšíření do Staré radnice, co je vlastně na náměstí ve Veselí nad Lužnicí.
0: Ano, to je vlastně taky určité navázání na tradici, protože pokud vím, tak v těchto těch prostorách dřív ve Veselí nad Lužnicí se vařilo pivo až někdy do začátku 20. století, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Takže byste vlastně navázali na nějakou místní tradici. Málo kdo možná dnes ví, že ve Veselí nad Lužnicí taky býval pivovar. Je to tradice, která sahá až do středověku vlastně.
1: Přesně, přesně tak. Já vlastně mám rád i to zapojování těch regionálních názvů nebo místních názvů prostě pro ty daný piva, protože si myslím, že dřív, nebo prostě zkrátka dřív ty pivovary prodávaly pivo především okolo komína a já si myslím, že to tak je správně i dnes.
0: Sládek mini pivovaru Střední odborné školy ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. Aleš Boubelík je naším dnešním hostem.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Možná ještě jedna otázka odkazující právě směrem k té historii, protože často můžeme slyšet, že pivo dřív, třeba v tom středověku nebo raném novověku, vypadalo úplně jinak, než vypadá dnes. Je to pravda? Já jsem slyšel, že spíš mívalo takovou kašovitou konzistenci, nebo že to bylo opravdu o dost hustší, než je to dnes.
1: Ano, je to tak. A vlastně i později jsme tady měli především svrchně kvašený piva. Ten nástup vlastně spodně kvašených piv přišel až v průběhu 19. století.
0: No, váš mini pivovar funguje už, řekněme, nějakou dobu. Jaký je zájem o to studium vlastně toho oboru potravinářské technologie, který tedy zahrnuje samozřejmě i tu oblast sládkovství?
1: Tak zájem všeobecně o tu technologii potravin je relativně veliký, ale jak říkám, asi to souvisí i s tím, že tam nemáme jenom čistě to pivovarnictví, ale jsme tam nabalený i na to mlíko. A plno těch studentů třeba pak jde tou cestou té mlíkařiny, takže reálně potom, i přesto, že to má velmi dobré uplatnění, tak čekal bych ten zájem trošku ještě vyšší.
0: My se k tomu samozřejmě taky dostaneme v průběhu našeho dnešního rozhovoru, protože jste zmínil, že jste s kamarády založili mini pivovar a právě to bylo s kamarády nebo 4 z 5 kamarádů společníků vašeho mini pivovaru jsou vlastně de facto vaši spolužáci z této školy, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Teď se dostaneme samozřejmě taky k tomu, jak se to pivo vaří dnes, když jsme zmiňovali, že ta konzistence dřív byla nějaká, tak jak se to dělá dneska, když byste popsal ten postup, čím se vlastně začíná, co se nesmí zanedbat a tak dál?
1: Tak všeobecně je to u všech pivovarů i mini pivovarů stejný. Základem je prostě správná hygiena. To je alfa omega toho, aby to pivo bylo stabilně dobrý.
0: Takže to se nesmí zanedbat.
1: To se nesmí zanedbat, jasně. A vlastně cílem toho pivovaru vždycky je dělat stabilně dobrý pivo. A to díky té hygieně vlastně dosáhnete. Pak je strašně důležitý kvašení, to, jak se vede to kvašení, jak vlastně ten sládek nebo ten pivovarník nebo ten zaměstnanec toho pivovaru pracuje a stará se o ty kvasinky v průběhu toho kvašení. No a jinak ten postup výroby je všude dost podobný. To znamená po nějaké té správné sanitaci, čištění všech těch zařízení od varny přes tanky, jdeme teda na to samotné vaření, to začíná nějakým šrotováním, vystírkou, rmutování, scezování, chmelovar, výřezání.

0: zbavení se chmelových kalů, bílkovinných kalů, kvašení, zrání, až to může být po nějakou filtraci, stáčení, pasteraci.
1: Hmm. Já jsem si vzpomněl na ten slavný film Na samotě u lesa, kde jeden z těch vesničanů vlastně vyjmenovává, co všechno musí být na stavbě. To máte hřebíky a tak dál. Ale každopádně znovu připomínáme, že pro tu degustaci piva musí být žáci logicky plnoletí. Tak mě napadlo, ti, co třeba plnoletí nejsou, sbírají tedy jenom tu teoretickou znalost.
0: Tak sbírají teoretickou, ale i tu praktickou, která není nutně ta degustace. Ano, je to prostě pořád.
1: Je to i ten proces.
0: Je to o tom procesu, přesně tak. Jo. To není jenom o té degustaci.
1: Ve školním mini pivovaru, jak jsme zmiňovali, vaříte třeba typické ležáky a taky mnohé speciály. Třeba takzvané kyseláče, což je takový fenomén lidé, kteří třeba chodí do nějakých restauračních zařízení, kde se točí piva z mini pivovarů, taky se říká vlastně kraftová piva, cizí název, tak asi znají ta kyselá piva. Jsou to sama o sobě takovým velkým fenoménem posledních let a těší se prostě značné oblibě. Jak se z toho klasického piva stane ten takzvaný kyseláč?
0: Těch metod je vlastně víc. Taková ta nejstarší je, že to bylo spontánně kvašený pivo, kde byly třeba i kvasinky jiného rodu než běžné Saccharomyces, byly tam třeba nějaké Brettanomyces, které udělaly zkrátka nějakou nakyslou chuť. Pak tam byly třeba nějaké mléčné bakterie, které tu kyslou chuť ještě víc vystřelily. Takže buď to je udělat takhle spontánně, což v Čechách není úplně standardní. Většinou děláme nějaké řízené zkrátka kvašení a buď to se využívá mléčných bakterií, kdy vlastně v průběhu toho vaření se ta sladina, která mi vznikne tím vyvařením, jednoduše vyvařením sladu a vody, se sfiltruje, pak se trošku schladí a zaočkuje se těmi mléčnými bakteriemi rodu Lactobacillus a ty tam vlastně udělají tu nakyslou chuť. Vlastně se dá říct výrazně kyselou chuť. No a nebo ještě další metoda, že máme speciální kvasnice, které vlastně mi zkvašují a tvoří vlastně krom alkoholu a oxidu určitýho ještě i kyselinu mléčnou.
1: No zajímavostí je, že právě pokud se nepletu, žádný z těch minimálně tuzemských velkých pivovarů ty kyseláče nevaří, že se vaří opravdu jenom v těch mini pivovarech.
0: Asi jde o to, že tam je trošku vyšší ta výrobní cena. To je jedna věc. Další věc je, že si chrání tu kulturu toho velkého pivovaru, těch standardních kvasnic, co oni používají. A asi i ta klientela, sám se jako už naznačil, že je to spíše záležitostí těch řemeslných piv a ty fanoušci, kteří to vyhledávají, tak úplně třeba nevyhledávají ten velký pivovar dost často.
1: Jsou opravdovými fančmikry, je to tak. Piva z vaší školy získala několik prestižních ocenění, například letos na jaře na 35. Mezinárodním pivním festivalu v Litoměřicích. Vaše pivo Blatský Golden Ale obdrželo stříbrnou pivní pečeť. Krátce poté jste taky zabodovali v mezinárodní soutěži Czech Brew Star. Tam jste získali jednu zlatou a dvě stříbrné medaile. To ostatně, alespoň dle mého soudu, potvrzuje, že to děláte dobře. Ale zajímá mě, jak se na takových soutěžích pivo hodnotí a posuzuje? Podle jakých kritérií?
0: Tak tady bych ještě doplnil, že ještě jsme se umístili na jarní ceně českých sládků se stoutem na prvním místě letos.
1: Ano.
0: Ale jako já si třeba myslím, že ta soutěž je takové příjemné pozlátko, že člověk vidí, že třeba tu svoji práci dělá dobře, ale především jsme škola a ta má hlavně vzdělávat a motivovat ty studenty k tomu, aby je ten obor zkrátka bavil. Nicméně, když se dostaneme k těm soutěžím a k těm kritériím té degustace, tak je, hodně záleží na typu té soutěže. Některé ty soutěže jsou nastavené tak, že vlastně se musí dojít k nějakému konsenzu, což máte komisi složenou z odborníků, vlastně ze zaměstnanců těch konkrétních pivovarů a nějaké odborné veřejnosti. A je tam jeden třeba kapitán a vlastně musíte dojít k nějakému konsenzu toho, které pivo postupuje dál, které naopak vypadává. Jinde to zase máte individuální nebo bodové a tak dále. Ale zkrátka u všech těch soutěží jsou důležitý jednoduchým aspektem kvalita toho piva. A ta se posuzuje tak, že v první řadě nějaký vzhled, to znamená barva, to znamená pěnivost, to znamená, jestli to pivo odpovídá té dané kategorii už jen vizuálně. Pak je strašně důležitá vůně, aroma. Jestli tam je nějaká cizí vůně, která tam v tom pivu být nemá, nějaká vada, Jo, většinou každý sládek zkrátka pozná, jestli mu to pivo bude nebo nebude chutnat už jen podle toho, že si k tomu pivu zkrátka přičichne.
1: Hmm.
0: Jo. A pak je to ta chuť, to znamená, jestli je dostatečně plná, když je to třeba ležák, nebo jaký má, jaký tam říz v tom pivu, jakou má hořkost, jestli tam není zase nějaká cizí chuť, která v tom pivu být zkrátka nemá. Tak to jsou takový nejdůležitější aspekty.
1: Sládek školního mini pivovaru z Veselí nad Lužnicí. Aleš Boubelík je naším dnešním dopoledním hostem. Za 7 minut, teď už možná můžu říct za 6 minut, bude 11:30. My si teď poslechneme písničku Jitky Zelenkové. Za chvíli jsme zpátky.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě minuty před půl dvanáctou se vracíme k rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem Alešem Boubelíkem, sládkem mini pivovaru Střední odborné školy ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. My se teď dostáváme k tomu fenoménu mini pivovaru, protože za posledních 10 až 15 let jich vzniklo v Česku obrovské množství. Je teda pravda, že některé ukončily provoz během třeba té koronavirové pandemie nebo i následné energetické krize. Ale můžeme podle vás stále říct, že žijeme v uvozovkách, tedy v době mini pivovarové?
2: Já si myslím, že to stále říct můžeme. Ono na začátku před těmi 15-10 lety vlastně ten počet mini pivovarů strašně vylítl, to tak je. Rostla poptávka po řemeslném pivu, do toho nějaký dotace, ty už dneska třeba nejsou tak velkorysí. A vlivem ano toho koronaviru a následného zdražení energií některé mini pivovary ubyly. Nicméně zase některé nové přibyly. Dneska většinou, nebo ty poslední 2-3 roky, to je tak, že stejný počet zhruba zanikne a stejný zhruba vznikne.
1: No, vy jezdíte i na různé festivaly, tak myslím si, že o tom můžete mít dobrý přehled, že spoustu takových těch pivních fajnšmekrů je hodně takových, kteří si třeba to pivo vaří i doma v garáži. Je to tak?
2: Ano, tady té skupině se říká domovarníci nebo homebrewři a je jich opravdu dost i tady na jihu Čech, teda. Jich je celá řada. A musím říct, že ty jejich piva jsou dost často na velmi vysoký úrovni. Ty kluci mají výborný, nebo i ženy, mají výborné nápady, jak to pivo dělat, co tam zajímavého přidat, umí pracovat dobře s chmelem a tak dále, jako dokážu s tím vyhrát.
1: No, když se chce člověk posunout z té pomyslné garáže na nějakou vyšší metu, tak jako třeba vy s vašimi kamarády, se kterými jste si založili ten mini pivovar, tak co všechno je k tomu potřeba? Protože já jsem se dočetl, že když to člověk myslí opravdu vážně, tak je vzhledem k těm technologiím potřeba poměrně značná investice, až v řádech třeba nižších jednotek milionů korun, což mě docela překvapilo, protože to už nejsou malé peníze.
2: Tak sám se teďko řekl, no tak v první řadě jsou potřeba ty peníze, jo, nějaký ten kapitál. Pak je potřeba nějaký čas. My jsme si velkou část třeba těch stavebních prací na tom mini pivovaru udělali zkrátka sami. Tu rekonstrukci jsme si zvládli hodně své pomocí. Trvalo nám to teda bohužel dlouho, když nejsem čekal. A pak je potřeba nějaká uživnatost. No a v neposlední řadě teda ještě jednou ty peníze.
1: No, taky jsem se dočetl, že vy jste měli tu výhodu, že jste si pořídili technologii z nějakého jiného mini pivovaru, který investoval do nějakých modernějších technologií, tím pádem tak. Jste mohli pořídit něco už vyřazeného, když to nemyslím nějak handlivě, samozřejmě.
2: Ten pivovar vlastně rozšířoval kapacitu a zbavoval se vlastně menších nádob a menší varny. Takže jsme potom hnedka skočili, nicméně to, že to je bazarové, neznamená, že to nutně jako ztratí hodně na hodnotě. Jo. Tady to jsou nerezové komponenty, ty elektrické součástky a tak dále. A tam jako ta hodnota úplně neklesá a naopak teda ještě tenkrát od koronaviru dost zrostla a pak následně od války na Ukrajině.
1: Zároveň, protože jeden z mých kamarádů taky má mini pivovar, tak vím, že ty prostory, které jsou proto potřeba, musí být taky velké. Vám se poštěstilo takové prostory získat v Kaplici na Českou Krumlovsku, ale asi to taky nebylo úplně jednoduché získat to vhodné místo.
2: Nebylo. Už jsme si projížděli tenkrát třeba 4-5 různých jiných prostorů, až pak nás spojily cesty osudu s naším pátým společníkem, který vlastně si tam ty prostory pronajímá. A nabídla nám, že tam můžeme spolu s ním udělat mini pivovar.
1: Vy jste ale původně nechtěli vařit pivo, prý. Je to tak?
2: Je to tak. My vlastně tím, že všichni čtyři, jako bývalí spolužáci z té střední školy, jsme pracovali nebo pracujeme v nějakým jiným ještě mini pivovaru, tak jsme si říkali, že bychom rádi spolu měli nějaký projekt, který nám bude připadat smysluplný, bude nás bavit, bude nás spojovat. A chtěli jsme dělat cider. S tím, že když by jako byly peníze, že bychom i ten pivovar tam zakomponovali. No, pak jsme potkali toho pátého a ukázalo se, že ten chce jako, že nás tam teda nechá dělat cider v tom prostoru, ale bude po nás jít nějaký know-how na ten pivovar. A tak nám přišlo dobrý do toho jít vlastně s ním a začít teda dělat jak cider, tak pivo.
1: Cider se vyrábí z jablek, taky mě docela překvapilo, že ta výroba je vlastně mnohem jednodušší než v případě toho piva.
2: To nás taky překvapilo, že opravdu to není tak složitý jako výroba toho piva. Jde o to vlastně poskládat dobře ty odrůdy jednotlivých jablek, aby se tam měly nějakou fajn odrůdu třeba na cukernatost, nějakou třeba na mírnou kyselinku, nějakou na nějakou hořkost trošku a následně udělat prostě si nějaký finální blend, který bude reprezentativní.
1: Hmm. Vy už jste to sám zmínil, že stejně jako vy, tak většina vašich kolegů společníků vykonává pozici sládka a provoz toho vlastního soukromého mini pivovaru není pro nikoho z vás obživou. Můžu zmínit, že třeba jeden z vašich kolegů dělá sládka tady na univerzitním mini pivovaru Čtyrák. Dá se to dobře zkombinovat? A jak velké časové tedy vytížení, řekněme, máte třeba teď přes léto? My jsme si tady povídali o tom, že jezdíte na různé festivaly a tak dále.
2: Tak přes to léto ten pivovar je velmi sezónní záležitost a to léto je opravdu krutý někdy. To člověk může pracovat 4-5 dnů v kuse, 16-17 hodin de facto a odchází a říká se, že ještě nemá hotovo, co všechno chtěl udělat. Kor takhle, když to kombinuje s více do těma pracema. Přes tu zimu je to trošku méně náročný, to je někdy i volno.
1: Někdy i volno. No, mě to zajímá i z toho důvodu, jak moc složité je to na, řekněme, tu obživu. Když člověk má mini pivovar, jak moc složité je se tím uživit?
2: Tak pro nás, vzhledem k tomu, že jsme tu počáteční investici neměli až tak velikou, jako by třeba měli jiný mini pivovary, bylo teda daný tím, že jsme teda šáhli po nějaké té bazorové technologii, ty stavní práce byly dělány dost často své pomocí a tak dále, tak zároveň jsme tam tehdy investovali jako takový potřebný minimum, takže to znamená, že všechny vlastně peníze, které se nám třeba vracely později, ale to se vrací, tak jdou znova hnedka do toho rozšíření a do dalšího budování.
1: Hmm.
2: Takže i proto vlastně jsme tam pořád jako ani jeden z nás nemohl zůstat jako na de facto full time, jak se říká.
1: Hmm. Mimochodem, pokud se nepletu, tak dnes na zmíněném univerzitním mini pivovaru Čtyrák se chystá nějaká velká akce slavnostní. Myslím, že tam mají odhalovat nějaký letní speciál právě pro České Budějovice. Ale každopádně taky mě to docela zaujalo. V jednom z rozhovorů jsem četl takové vyjádření vašeho kolegy, že už třeba vůbec nechodí do hospody, protože pivo vidí prakticky od rána do večera. Tak mě zajímá, jestli to máte podobně, Aleši.
2: Tak Václav, to, co říkal Václav, tady to je slušný kluk, ten nikdy moc nechodil do hospody. Já si rád dám pivo. Radši si ho dám někde jinde, než v práci. V práci se má pracovat, ne pít pivo.
1: No ale k vaší práci to ano, patří, to pít
2: patří
1: pivo.
2: To trošku, ale člověk musí být opatrný.
1: Teď se dostáváme k otázce, která osobně mě tedy opravdu hodně zajímala. Už jsme to tady trošku nakousli, když jste vyprávěli, jak jste s kolegy vařili to první pivo, ten vánoční speciál se skořicí, hřebíčkem a tak dál. Mě zajímá, z čeho se vlastně to pivo dá uvařit, z čeho všeho. Já dám příklad. Jednou jsem na jednom festivalu mini pivovaru ochutnal třeba pivo, které mělo příchuť Bloody Mary. Taky jsem se dočetl, že existují jiná pikantní piva, kořeněná, nebo třeba i piva vyráběná z mořských řas. Tak existuje tam nějaké omezení vůbec?
2: Já myslím, že omezení neexistuje. V dnešní době, kdy vlastně ta klientela vyžaduje neustále něco nového, ta doba je strašně rychlá, furt koukají lidi na Instagram, co který mini pivovar zas udělal za s proměnutím šílenost a vyhledávají to. Mnoho těch lidí prostě vyhledává takovýhle experimentálnější piva. Já jsem taky měl si tady to zrovna Bloody Mary, o kterém jste mluvil teda, ale viděl jsem pak i piva a ochutnával jsem piva třeba s uzeným masem, ale nejčastěji se dneska přidává různé ovoce, jo, nebo viděl jsem třeba pivo jako svíčkovou, jako gazpáčo a podobně. Ale já na to, že mi není ani 30, tak stále preferuju spíš takový ten konzervativnější styl, to znamená držím se spíše ležáků a spíš se snažím dotahovat k dokonalosti nějakou jednou, dvě věci, než neustále produkovat velkou škálu piv.
1: No, chtěl jsem se samozřejmě zeptat i na vaše osobní preference, ale mě spíš zajímalo to, jak třeba pivo Bloody Mary se vaří. Jako funguje to tak, že tam prostě v jednu chvíli přisypu rajčata a chili a řeknu tak a teď to bude prostě Bloody Mary, nebo jak to je?
2: Tak on to byl nějaký kyseláč, tak no, to zrovna.
1: No. A byl výborný, takže, teda musím říct.
2: Takže těžko říct, jestli zvolili tu cestu těch mléčných bakterií, nebo jestli zvolili tu cestu toho, těch speciálních kvasinek, ten filisauring. Hádám, že to spíš dělali filisauringem. A ano, v jednu chvíli tam pak přisypali nějaký rajčatový pyré, rajčatový protlák, nějaké koření na, ještě na dochucení prostě a bylo to na světě.
1: Podobně jako vy, když jste vyráběli vánoční speciál.
2: Ano, přesně tak.
1: Sládek minipivovaru střední odborné školy ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. Aleš Boubelík byl naším dnešním dopoledním hostem. Aleši, díky moc za váš čas, za všechny cenné rady a poznatky. No a ať se daří nejenom vašemu školnímu minipivovaru. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Neodcházejte ještě od svých přijímačů, protože za chvíli si poslechneme pravidelný rozhlasový sloupek. Můžu jenom prozradit krátce, že ten dnešní bude od spisovatele Jana Štiftra. Tak si na něj počkejte. Příjemný poslech.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: 2 minuty po 11:45 je stále s vámi Český rozhlas České Budějovice. Schválně, milí posluchači, máte rádi rodinné sešlosti, kde se vypráví příběhy o příbuzných, které jste třeba nikdy neviděli a už je ani neuvidíte, protože jsou dávno na onom světě? No tak právě takové příběhy má rád i autor dnešního rozhlasového sloupku Jan Štifter. Dal mu název Bublina z roku 1897.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Příběh je jako bublina. Vyletí a kdo chce, ten ho vidí. Až jednoho dne praskne, zmizí. Každý viděl něco, jeden si všímal, že hází modré odlesky, které v určitém světle zrůžoví. Další pozoroval trajektorii a ještě další mírné chvění uvnitř. Nakonec se shodli jenom na tom, že to byla bublina. A když praskla, zmizela, nakonec zapomněli, že tu bublinu vůbec kdy viděli, a když jednou sami odešli, nikdo už o té bublině vůbec nic neví. A tak se vytrácejí i rodinné příběhy. Tisíce let si je předáváme, ale pak stejně prasknou a zmizí. Snažil jsem se najít nejstarší příběh, který máme. Tu bublinu, která kdysi plula světem a lidé na ní koukali. A našel jsem příběh z konce 19. století, kdy se ženil můj prapradědeček František z Trhových Svinů a bral si Terezii z Jílovic, sám Švec a ona holka ze statku, a až v kostele se dozvěděl, že je starší ona, dělala se do té doby mladší. Naštvalo ho to, ale stejně si ji vzal. A jí zase říkali, že bude brzy vdova, protože byl tak moc hubený, že by se mohl za bičem převlékat. Tahle slova létala vzduchem jako bublina v červnu roku 1897. A my ji ještě stihli zachytit. Stihli jsme si o ní říct. A když o ní teď mluvím, třeba nikdy nesplaskne. Jen ji každý nakonec odvypráví trochu jinak. Tak schválně, jak je to u vás? Co je ten váš nejstarší příběh, který ještě letí světem?
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi, jihočeské. Jihočeské zvony.
1: Hlasy zvonů a příběhy, které vyprávějí.
0: Sportovní ozvěn.
2: To nejdůležitější ze sportovního soupeření na zemi, ve vodě i ve vzduchu.
0: Dopolední host.
3: Zajímaví lidé, příběhy, události a témata v živých rozhovorech.
0: Vltavín.
4: Křížem krážem současností i historií našeho kraje.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Za okamžik na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte polední vyzvánění zvonu z věže Husova sboru v Křemži na Českokrumlovsku. Zvon s hlavním tónem D3 má průměr 37,5 cm, váží přibližně 35 kg. V roce 1938 ho ulil Richard Herold v Chomutově. Je jediným dochovaným zvonem z původního souboru, který doplatil na rekvizice za druhé světové války. Jeho příběh vám připomínáme tento týden v seriálu Hlasy jihočeských zvonů. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policie prověřuje okolnosti vyplácení dotací Agrofertu. Český hasičský tým ráno vyrazil z Brna do Řecka, kde bude v pohotovosti kvůli přírodním požárům. Bývalý biatlonista Adam Václavík se stal jedním z trenérů akademického týmu. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 27 stupňům, opět hrozí silné bouřky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho také, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Samotné prověřování ale neznamená, že byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční Piráti na vrchní státní zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému veřejnému žalobci. Český hasičský tým by měl do Řecka dorazit zítra večer a od čtvrtečního rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě, uvedla mluvčí hasičského záchranného sboru Klára Ochmanová. Mise v Řecku je opět součástí programu Evropské unie, při kterém hasiči z vybraných států Unie vyjíždějí do zemí s velkým rizikem rozsáhlých přírodních požárů. Letos Česko už pomáhá se dvěma vrtulníky s hašením požáru na jihu Francie. Běžní hodiny na radnici v Jindřichově Hradci jsou mimo provoz. Město připravuje jejich opravu. Podle mluvčí Karolíny Bartoškové to potrvá ještě několik týdnů.
2: Bohužel se nejedná o opravu, kterou lze vyřešit během několika dnů. Vzhledem k technické náročnosti opravy a zajištění potřebného servisu předpokládáme, že běžní hodiny budou mimo provoz ještě několik týdnů. Jejich oprava je plánována na průběh měsíce září.
0: Zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou otevírá dnes pro návštěvníky u restaurace nové moderní a bezpečné dětské hřiště, úzce propojené se zónou s kontaktními zvířaty. Na projekt za bezmála 10 milionů korun získala prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj a rozpočtu Jihočeského kraje, informovala za zoo Kristýna Šestáková. Prostor je nyní koncipován jako dobrodružná plavba inspirovaná expedicí Charlesa Darwina.
1: Sport.
0: Bývalý biatlonista Adam Václavík se po skončení závodní kariéry stal jedním z trenérů u akademického týmu. Doplnil v něm stávajícího kouče Zdeňka Vítka. Český biatlonový svaz o tom informoval na svém webu. 32letý Václavík absolvoval jako závodník 11 sezon ve světovém poháru. Zúčastnil se také olympijských her v Pyeongchangu 2018 a Pekingu 2022.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1016 hektopaskalů. Na jihu Čech bude odpoledne oblačno, později odpoledne a večer se na většině území kraje budou tvořit přeháňky nebo bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty budou mezi 28 a 31 stupni Celsia, na horách do 27. Mírný proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci se ochladí na 17 až 14 stupňů. Ve středu bude převažovat velká oblačnost, přechodně bude místy i polojasno. Přeháňky a bouřky budou dopoledne jen výjimečné, odpoledne a večer pak četné a místy i silné. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách maximálně ke 22. Slabý vítr ze severních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují na silnici číslo 20 u Vodňan na Strakonicku, kde havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením provozu. Další nehody se vyšetřují na silnici číslo 19 u Lejčkova na Táborsku. Pozor také na silnici 34 mezi Třeboní a Mlákou na Jindřichohradecku. Stojí tam porouchané vozidlo a hasiči tam likvidují olejovou skvrnu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: 12 hodin, k tomu 6 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém právě nyní začínají písničky pro radost v úterý 14. července roku 2026. A dobré poledne ze studia přeje a zdraví Luboš Voráček. Hned v úvodu bude hrát jeho česká Podhoranka, a to proto, že nejmladším oslavencem dnes je zpěvačka této kapely Tereska Čefalvaj z Nových Hradů, její 18 let. Tak přišel k nám dopis a v tom dopise se píše: gratulace od jihočeské Podhoranky míří do Nových Hradů, kde dnes slaví své krásné 18. narozeniny slečna Tereza Čefalvaj, která doplnila pěveckou sekci po odchodu Aničky Čížkové. Milá Terko, všechno nejlepší k dnešním narozeninám, štěstí, zdraví a především neúnavné hlasivky v nové pozici zpěvačky přejí kamarádi, muzikanti a zpěváci z Podhoranky. Ať se ti v kapele líbí a užij si svůj narozeninový den. To jsou poslední slova v tom dopise, který k nám přišel od Vladimíra Janoška. Tak pro Terezu Čefalvaj, už jsme měli tu možnost se potkat několikrát na akcích dechovky, kde Podhoranka hrála, taky osobně se můžu přidat k tomu přání. Do Nových Hradů k 18. narozeninám pro Terezku Čefalvaj všechno nejlepší, jeho česká Podhoranka s písní Radujme se z toho světa.

Jihočeská Podhoranka dohrála a Babouci jsou připraveni zahrát také do Pěčnova a do Zbytin. A s přáním začnu ve Zbytinách, tam krásné kulaté 50. narozeniny, má pan Karel Martínek a k nám přišel dopis, ve kterém se píše. Přeji myslivečtí kamarádi a přátelé, k tvým 50. ti přejeme, aby ti kolena sloužila jako ve 30, puška střílela jako nová, pes poslouchal na první zavolání a manželka věřila všem tvým mysliveckým historkám. Ať máš stále dost důvodů chodit do lesa, dost kamarádů na společné posezení a hlavně pevné zdraví na dalších nejméně 50 let. Všechno nejlepší k 50. narozeninám, hodně štěstí, zdraví, pohody a nezapomenutelných zážitků nejenom v lese. Lovu zdar. Tak tady lovu zdar, to bylo přání pro Karla Martínka Rozbitin k 50. narozeninám. Hrát budou Babouci podle přání, už troubějí jeleni, ale hrát budou také do Pěčnova, kde 65. narozeniny má pan Jaromír Langer. Obec Pěčnov přeje panu Langerovi všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí a zdraví do dalších let. Tak pro pana Jaromíra Langera do Pěčnova k 65. narozeninám a také do Zbytin k 50. narozeninám pro Karla Martínka, teď Babouci s písní Už troubějí jeleni.

písničkách pro radost dohráli Bobouci, připraveni jsou Mukeráci, zahrá také do Adamova a také do Litvínovic. S přáním začnu v Litvínovicích, tam 70. narozeniny má paní Jaroslava Strádová. A přišel k nám dopis, píše pan starosta a v něm se píše: rádi bychom nechali zahrát pěknou písničku paní Jaroslavě Strádové z Litvínovic, která právě dnes, 14. července roku 26, oslaví 70. narozeniny. Na další cestě životem mnoho zdraví, pohody, životního optimismu a spokojenosti v kruhu svých blízkých přejí za obec Litvínovice pan starosta a členky sociální komise. Paní Strádové budou hrát

Mokeráci a budou hrát také do Adamova. V Adamově také rovněž 70. narozeniny má paní Eva Wagnerová. Vše nejlepší k narozeninám vám, paní Wagnerová, hodně zdraví a pohody a spokojenosti přejí zástupci obce Adamov. A právě do Adamova pro Evu Wagnerovou a také do Litvínovic k 70. narozeninám pro Jaroslavu Strádovou budou hrát Mokeráci píseň Má

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A v písničkách pro radost už je připravena zahrát do Úbravanka a také do Křelovic u Pelhřimova a také do Zbytin. A s přáním začnu ve Zbytinách. Tam 75. narozeniny má paní Marie Fatková. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: dnes je tomu 75 let, co spatřila tento svět naše Maruška Fatková ze Zbytin. Tak bychom jí rádi poblahopřáli touto rozhlasovou cestou. Hodně štěstí a zdraví. To přejí Martinkovi. Paní Marie Fatkové do Zbytin k 75. nám zahrajeme za malý okamžik. Ještě tu mám také přání k 72. narozeninám do Křelovic u Pelhřimova pro paní Markétu Jarošovou. Všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let přeje rodina Kůrkova. Pro paní Markétu Jarošovou do Křelovic u Pelhřimova k 72. narozeninám a také pro paní Marii Fatkovou do Zbytin k 75. nám bude hrát Doubravanka píseň Šumavský motoráček.

Je půl jedné, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, v písničkách pro radost dohrála Doubravanka a už jsou připraveni zahrát Božejáci. Jednak do Záhrobí u Bělčic, také do Benešova nad Černou a také do Sedla. A s přáním začnu v Sedle, kde 75. narozeniny má pan Zdeněk Kněžínek. Obecní úřad v Číměřinám píše a žádá nás o předání blahopřání a pěkné písničky pro pana Zdeňka Kněžínka ze Sedla u příležitosti těch dnešních 75. narozenin. K půlkulatým narozeninám přejí pevné zdraví, dobrou pohodu a další spokojená léta prožitá v kruhu rodiny a přátel v Sedle. Pan Kněžínek léta brázdil silnice na Jindřichohradeckém okrese, když pracoval u správy a údržby silnic. A proto má hrát píseň Cestář. Ale prý ani na penzi nezahálí a za výčepem v místním kulturním zařízení pan Kněžínek dbá o dobrý pitný režim hostů, kteří se jistě k té gratulaci připojí. Určitě panu Zdeňkovi Kněžínkovi do Sedla k těm 75. narozeninám bude hrát cestářská píseň, ale bude hrát také do Benešova nad Černou pro paní Libuši Srncovou k 80. narozeninám. V tom dopise, který přišel do redakce, se píše: hudební gratulaci posíláme pro paní Libuši Srncovou z Benešova nad Černou k dnešním 80. narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí a vitality do dalších let. Za obec přeje paní starostka obce. Tak i do Benešova nad Černou paní Libuši Srncové k 80. nám bude hrát cestářská, ale bude hrát také do Záhrobí u Bělčic, kde 80. narozeniny má pan Oldřich Kuklík. A v tom dopise, v tom přání, které k nám přišlo pro pana Oldřicha Kuklíka, se píše: vážená redakce písniček pro radost, prostřednictvím vašeho vysílání prosíme o hudební gratulaci pro pana Oldřicha Kuklíka ze Záhrobí u Bělčic. K vašim krásným 80. narozeninám, které slavíte právě dnes, 14. července roku 26, vám ze srdce přejeme hodně zdraví, pohody, úsměvů a radosti každý den. Ať vás i nadále provází dobrá nálada, láska vašich blízkých a chuť užívat si života naplno. Děkujeme vám za vaši životní moudrost, laskavost a optimismus, který rozdáváte kolem sebe. S úctou a přáním všeho dobrého přeje Městský úřad Bělčice. Tak tedy do Záhrobí u Bělčic k 80. narozeninám pro pana Oldřicha Kuklíka a také do Benešova nad Černou k 80. narozeninám paní Libuši Srncové a v neposlední řadě do Sedla k 75. nám pro pana Zdeňka Kněžínka budou hrát Božejáci, píseň, která se jmenuje Cestář.

písničkách pro radost dohráli Božejáci a řečická kapela je připravená zahrát jednak do Bělčic, ale také do Suchdola nad Lužnicí. A v Suchdole nad Lužnicí začnu, tam jsou dvě přání pro pana Jiřího Vondráka. Akorát se nám trochu neschodují roky výročí, ale na narozeninách se určitě shodneme i podle těch obou přání. V tom prvním se píše: Milý Jirko, naše první setkání byla úplná nehoda. Na senior klub do Jindřichova Hradce jsem vezla moji mamku s přítelem. Vyšel si na pódium, naše oči se setkaly a já věděla, že už na tvé vystoupení budu jezdit pořád. Už je to 9 let. Škoda, že jsou vystoupení s kapelou Kryso tak málo. A to jsem ještě netušila, že máme stejný datum narození, a to je právě dnes, 14. července. Přeji ti do dalších let jen to nejlepší. Hodně zdraví a osobní pohody, ať máš hodně síly rozdávat lidem radost z hudby a ať nás bavíš na senior klubu i na dalších akcích se svojí skupinou, i když máš své zdravotní problémy. Jsi prostě úžasný. To vše ti přeje tvoje dlouholetá kamarádka Hanka ze Žirovnice. To bylo první přání pro Jiřího Vondráka do Suchdola nad Lužnicí k 77. narozeninám. A v tom druhém se píše, že pan Jiří Vondrák ze Suchdola nad Lužnicí má 78. narozeniny. A v tom přání je: Milý kamaráde Jirko, jsi výborný muzikant, zpěvák a kamarád. Tak všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu. Ať ti to i nadále pěkně zpívá a prostě ať se máš dobře. Ti přejí Vlasta a Pepa Nejedlých z Jarošova nad Nežárkou. Jiřímu Vondrákovi do Suchdola nad Lužnicí za chvilku bude hrát řečická kapela, i protože v tom prvním přání tedy se píše, aby hráli ta paní Hanka ze Žirovnice se přimlouvá, aby panu Vondrákovi hráli holky jihočeský, tak je ta píseň připravená, ale bude hrát také do Bělčic. Tam 80. narozeniny má paní Ludmila Průchová. K vašim krásným 80. narozeninám, paní Průchová, které slavíte dnes, 14. července, vám ze srdce přeje hodně zdraví, pohody, úsměvů a radosti každý den. Ať vás i nadále provází dobrá nálada a láska vašich blízkých, a také chuť užívat si života naplno. Děkujeme vám za vaši životní moudrost, laskavost a optimismus, který rozdáváte kolem sebe. S úctou a přáním všeho dobrého přeje Městský úřad Bělčice a k přání se také připojují ještě děvčata z kávy z knihovny Bělčice a připíjejí vám na zdraví. Tak na zdraví paní Ludmile Průchové do Bělčic k 80. nám a pak ještě pro Jiřího Vondráka do Suchdola nad Lužnicí k narozeninám holky jihočeský a řečická kapela.

0: Sivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: A v písničkách pro radost teď budeme přát do Dobřejic. Manželům Švadlenovým přišel k nám dopis a v něm se píše: Vážená redakce, 14. července Marie Švadlenová z Dobřejic slaví krásné 75. narozeniny a Stanislav Švadlena oslavil 8. června 80. narozeniny. Zahrajte jim prosím písničku České Mařenky. Milí rodiče, přejeme vám vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a ještě spoustu společných let. To přejí děti Hanka a Pepa s rodinami, také vnoučata a pravnouček Vítek posílá velikánskou pusinku. Veselka Ladislava Kubeše a Česká Mařenka bude hrát manželům Švadlenovým paní Marii a pro pana Stanislava Švadlenu do Dobřejovic.

Veselku Ladislava Kubeše v písničkách pro radost teď vystřídá Vltavanka, která bude hrát také do Zbelítova u Milevska a také do Nebahov. A s přáním začnu v Nebahovech, kde 80. narozeniny má paní Jarmila Stará. A přišel dopis, ve kterém se píše, že právě dnes slaví své významné životní jubileum paní Jarmila Stará z Nebahov. A tak zástupci obce Nebahovy v čele s panem starostou vám, paní Stará, srdečně gratulují a do dalších let přejí hlavně zdraví, radost a pohodu. A víš, že se píše v tom dopise, přijměte od nás pěknou písničku pro radost. Vltavanka bude hrát za chvilku Bílé konvalinky i pro paní Jarmilu Starou do Nebahov k 80. ale také pro pana Václava Řehoře do Zbelítova u Milevska, rovněž k 80. narozeninám. A v tom prvním přání, které k nám přišlo, se píše. Vážená rozhlasová redakce, prosíme vás o zahrání písničky pro jubilanta našeho sboru dobrovolných hasičů, bratra Václava Řehoře ze Zbelítova u Milevska, k jeho životnímu jubileu 80. narozeninám, které slaví právě dnes, 14. července. Přejeme mu vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. A děkujeme mu za jeho dlouholetou aktivní činnost ve sboru a také za činnost v hasičských orgánech okrsku a okresu. Děkuji a vše nejlepší přejí hasiči ze Zbelítova. To bylo první přání pro pana Václava Řehoře do Zbelítova u Milevska a v tom druhém se píše. Dnes slaví své kulaté narozeniny a to 80 let pan Václav Řehoř ze Zbelítova u Milevska. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, pohody v kruhu rodiny a radosti z vnoučat. To přejí zástupci obce Zbelítov. Tak do Zbelítova k 80. pro pana Václava Řehoře a také do Nebahov. Pro paní Jarmilu Starou k 80. narozeninám bude hrát Vltavanka píseň Bílé konvalinky.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v dnešních písničkách pro radost tu mám ještě přání do písku k 88. narozeninám pro pana Jaroslava Maříka. Všechno nejlepší ke krásným 88. narozeninám, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let přejí Stoličkovi ze Včelné. A panu Jaroslavu Maříkovi, Stoličkovi ze Včelné, do písku k těm 88. narozeninám posílají píseň Ta skuhrovská luka, kterou zahraje Rožmitalská venkovanka.

dnešní písničky pro radost se dostaly k samotnému závěru a tak jako pokaždé na závěr vždycky připomínám obsazenost našeho pořadu. Dívám se na naše internetové stránky budějovice.rozhlas.cz a v sekci písničky pro radost je právě ten formulář, přes který posíláte ty objednávky a děláte radost svým kamarádům a známým a své rodině. A červenec tedy už je plno. V srpnu už je také relativně obsazeno, ale jsou ještě volné dny. Například 7., 8., 9., 11., pak 16., pak 19., 20., 21. a pak od 23. srpna až do konce měsíce jsou ještě volné dny, kdy můžete objednat. A teď ještě pozvánka za písničkou. Dnes bude veselo na Včelné, v 17:30 tam začne hrát kapela Patriot. Další pozvánka míří na sobotu 18. července do Tučap na pouťový festival, který se jmenuje Hraj víc. Budou tam hrát také Božejáci. V Dunajovicích v sobotu budou hrát Babouci v rámci setkání rodáků a přátel obce. V Dunajovicích si budou připomínat 650 let od prvního založení nebo od první zmínky od založení obce. A Babouci budou hrát od 10 hodin a 30 minut dopoledne už, od 10:30 v sobotu. V Soběslavi bude festival dechových hudeb, teďkon v sobotu. Bude tam také Lipkovanka u toho hrát a spousta dalších kapel. A pak ještě mám jednu pozvánku na neděli, 19. července, kde v Zámeckém parku v Petrovicích u Sedlčan budou v neděli od 14 hodin hrát Žadovjáci. A to je vše. Tak ještě jednou tedy všem oslavencům všechno nejlepší samozřejmě a hlavně hodně zdraví.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Do Česka dnes dorazí silné bouřky. Hasiči stále likvidují požár budovy ve Zlíně. Zjistit jeho příčinu může trvat i měsíce. Kvůli výměně zastaralých sirén čekají ode dneška některé části Jindřichova Hradce krátkodobé uzavírky. Noční teploty budou na jihu Čech kolem 15 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Česko dnes zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území. Bouřky se budou nejdřív tvořit hlavně na severu republiky, později odpoledne a večer pak dorazí i na Vysočinu a Moravu. Po celém Česku může bouřky doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Silný vítr může v nárazech dosahovat rychlosti 70 km za hodinu. Hrozí pády stromů nebo zatopení sklepů. Během noci budou bouřky na jihozápadě republiky ustávat, na východě Česka pak zeslábnou zítra kolem poledne. Hasiči šestým dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Na místě dál zasahuje 6 jednotek, které kvůli vysoké teplotě prolévají sutiny. Výše škody zatím není známá, při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Na cestách v Jindřichově Hradci ode dneška čekají na řidiče krátkodobé uzavírky. Důvodem je výměna poplachových sirén v rámci modernizace městského varovného systému. Nové elektronické sirény budou kromě varovného signálu umět vysílat i mluvené informace při mimořádných událostech. Jakých lokalit se omezení dotknou, upřesňuje mluvčí radnice Karolína Bartošková.
2: Jedná se o lokality sídliště u nádraží, Masarykovo náměstí, parkoviště u nemocnice, sídliště Vajgar a Podvrchy. Každá uzavírka potrvá maximálně 3 hodiny a bude probíhat pouze v pracovní době. Po dobu prací bude provoz řízen pracovníky stavby. Přístup k nemovitostem i průjezd vozidel integrovaného záchranného systému budou zajištěny.
0: V průjezdu městského úřadu ve Volyni na Strakonicku dnes v 15 hodin otevřou výstavu Velké náměstí odedávna zvané. Představí proměny dnešního náměstí Svobody a taky nové archeologické objevy uskutečněné v rámci nejnovějších stavebních úprav. Podle informací na webu městského muzea výstava potrvá do 13. září.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekáváme oblačno, později odpoledne a večer na většině území přehánky nebo bouřky, které můžou být velmi silné. Teploty budou mezi 28 a 31 stupni Celsia, na horách do 27. Noční teploty budou mezi 17 a 14 stupni. Ve středu bude převažovat velká oblačnost, přechodně může být místy i polojasno. Přehánky a bouřky budou dopoledne jen výjimečné, odpoledne a večer pak četné a místy i silné. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách maximálně vystoupí k 22. Slabý vítr ze severních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž klesne na 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: 2 auta se srazila v Českých Budějovicích na Mariánském náměstí, další nehody se vyšetřují u Vodňan na hlavním tahu 20 a na hlavním tahu 34 z Třeboně do Jindřichova Hradce u Staré Hlíny. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
3: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zalinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají 2 děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vašim dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo, přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tady školou povinné?
1: Jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřebovala malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydech. Vydechnutí, to je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle. Takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají. Tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát. Jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout?
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námětí knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu, nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No, to vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím, maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jako že to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no. Tím to
0: splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže jo, cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Jo, vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně, vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že? Protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby, bla, bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doleželová je stále naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13.

0: hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem, tím, že to vzniklo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, je to taková moje představa. Budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás, jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě, čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagují na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravnýho bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svýho bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu, a ještě to tam tý a je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce, a já už jsem to odezdala dávno, dávno, jo, já před 1,5 roku jsem vlastně ty pohádky odeslala, a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak. Takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako chodějí, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje. Jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jako by to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedný takový oslavě, takový trochu vzdálený teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říkala jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale podívala se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaké představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené, takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí, vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů, každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který toužejí jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky prostě, my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem, a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně. No a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální. Já si řeknu, jo, tak vlastně. Ne, že bychom se tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že bychom se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověk to uklidně řekne si fajn, tak jako
1: není
2: dobrý,
1: v tom sám.
2: Nejsem v tom sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
0: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam byla jako tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldýnský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala, říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo, a připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, tenhle jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už do tý, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak, to, tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál. Ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jakoby fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo. Jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super. Ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, 28 nebo něco
1: no, máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců, to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo je jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk má, jsem řekl, každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak. Takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. to je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně, jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. A takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce, a ne protože ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Oba temelínské bloky můžou podle ministra Havlíčka vyrábět elektřinu až 80 let od svého spuštění. Českobudějovičtí policisti prověřují výskyt pumy u ševětína. Zvíře podle nich spatřila dnes ráno svědkyně. V čerstvém baby špenátu z Kauflandu bylo 50krát víc pesticidů, zjistili to inspektoři. Zítřek bude převážně oblačný, opět se můžou tvořit bouřky. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od svého spuštění. V Temelíně to dnes řekl místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. V provozu by tak mohly být temelínské bloky až do roku 2080 a 82, tedy o 20 let déle, než se dosud uvádělo. Podle Havlíčka si delší provoz elektrárny vyžádá roční náklady na modernizaci přes 5 miliard korun.
2: Budeme mít dostatek energií, což pochopitelně je velmi důležité s ohledem na cenu. Je to dost důležité i s ohledem na stabilitu přenosové distribuční soustavy, jinými slovy. Čím více stabilních zdrojů, například jaderných zdrojů, tím menší pravděpodobnost, že zde budeme mít blackouty.
0: Českobudějovičtí policisti prověřují výskyt zvířete, které by mohlo vypadat jako puma. Dnes ráno ho spatřila žena, která jela po silnici u Ševětína na Českobudějovicku. Mezi Mazelovem a Ševětínem u místa, kterému se říká Soudné pole. Informuje o tom policejní mluvčí Lenka Krauzová. Policisti o oznámení o možném výskytu šelmy informovali starosty přilehlých obcí i krajskou veterinární správu a myslivecká sdružení. V případě, že byste zvíře zahlédli, nepřibližujte se k němu a volejte linku 158. Inspektoři zjistili výrazné překročení povoleného množství pesticidů v baby špenátu z obchodního řetězce Kaufland. Státní zemědělská a potravinářská inspekce na webu Potraviny na pranýři uvádí, že množství zakázaných látek bylo 50krát vyšší, než je stanovený limit. Šlo o potravinu v plastovém obalu o hmotnosti 125 gramů, která pocházela od producenta v Itálii. V salátu se nacházel pesticid acetamimprid, používaný v přípravcích k hubení hemizu. Inspektoři salát odebrali ke kontrole v květnu ve Vyškov. Kauflandu. Na dvoří městské knihovny v Písku se dnes rozespívá komponovaný pořad písní pod taktovkou členů hudebního uskupení Prácheňské umělecké besedy, takzvaných půbarťáků, začne v 17 hodin na venkovní scéně, informuje o tom knihovna na svém webu.
1: Počasí.
0: Očekáváme oblačno, později odpoledne a večer na většině území přehánky nebo bouřky, které můžou být i velmi silné. Teploty budou mezi 28 a 31 stupni Celsia, na horách naměří maximálně 27. Mírný proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Noční teploty budou mezi 17 a 14 stupni. Ve středu bude převažovat velká oblačnost, přechodně může být místy i polojasno. Přehánky a bouřky budou dopoledne jen výjimečné, odpoledne a večer pak četné a místy i silné. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách maximálně k 22. Slabý vítr ze severních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž klesne na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní komplikace jsou na Táborsku, na hlavním tahu 19 z Chýnova do Pelhřimova vyšetřují nehodu a tvoří se tam kolony u Dolních Hořic. A nehodu máme hlášenou taky z Dráchova na Táborsku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Jihočeské odpoledne. V této hodině dáme tip na výlet do Prahy, konkrétně do pražské zoo, která přes léto nabízí večerní zvýhodněné vstupné. Upozorníme také na to, že vedra zhoršují záněty zubů. A k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou, zaspívá František Nedvěd. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: cenou.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, hezké jihočeské odpoledne. Kombajny zatím v kraji vyrážely do polí hlavně na Třebíčsku. Teď už žně začínají i v místech s vyšší nadmořskou výškou. Včera poprvé začaly sít ozimné ječminy například v Rodinově u Kamenice nad Lipou.
2: Dobrý den! Vy už tady máte krásný chládek.
3: Tady musí být, no.
2: Takže dneska už je to pohodička takhle v kombajnu.
3: Že v 512 byl hic a dneska už ta klimatizace a moderní technologie už jsou dobrý.
2: Já teď v kabině kombajnu nedaleko Rodinova na Pelřimovsku sedím s
3: Janem Plášilem. Dneska jsme začali, no, zkoušíme, jestli to je dobrý. Úplně dozrálý není, ale se hlásí nějaký bouřky, tak radši jsme do toho vjeli. To něco posekli, no, aby nám to nevymlátili zase krouby.
2: My jsme teď dojeli na okraji pole, kde na mě na strništi čeká předseda Martin Lang.
4: Dneska jsme jeli do ozimých ječmenů teda, takže nám začínají žně v podstatě tady na Vysočině u Rodinova.
2: Je to o trošičku třeba později než v některých jiných oblastech asi?
4: Vždycky v tom hraje roli ta nadmořská výška, takže my tady máme někde od těch 500 až po 700 metrů, takže začínáme oproti ostatním později, ale co se týče jako obecně průběhu roku, tak ty žně začínají určitě o týden až 14 dní dřív z důvodu počasí letošní.
2: Čili jindy by se začínali až třeba koncem července?
4: Většinou se začínalo tady po tom 22. samozřejmě vzhledem k nějakému asi vývoji klimatu posledních let. Už teď ty začátky míváme potom 17. 18. červenci, ale letos je to asi rekordní čas teď skoro.
2: Oblí je zralé, krásně zlaté, ale nepříliš vysoké.
4: Bohužel pro nás je nepříliš vysoké, takže na slaní slámy bude méně. Je to zase zdůvodněné tím dlouhodobým suchem, které bylo z jara.
2: A kvalita?
4: Kvalita si myslím, že dobrá nebude, protože jak bylo před tou bouřkou, bohužel byly ty 4 dny teplý, kdy tady byly ty 40, tady skoro, teda ne úplně tady, tak si myslím, že to zrno hodně uschlo a ta objemová hmotnost bude nízká, takže tušíme, že ta kvalita nebude úplně dobrá.
5: Ozimý ječmen letos na Vysočině zemědělci zaseli na 14 000 hektarů. Sklizená je zatím zhruba třetina, z toho je většina na Třebíčsku. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: Klasický ležák, tmavý ležák, stout, kyseláč a nebo dokonce pikantní či kořeněné. V současnosti existuje nespočet druhů piva různých chutí. Viděli jste však, že se pivo dá vařit i ve škole? Svůj mini pivovar má třeba střední odborná škola ekologická a potravinářská ve Veselí nad Lužnicí. Její piva dokonce získala už několik prestižních ocenění. Školní sládek Aleš Boubelík byl dneska dopoledne naším hostem. V rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou prozradil, jak chutnalo úplně první pivo, které v životě uvařil.
1: Pamatujete si, kdy jste vy uvařil své první pivo? Kdy to bylo a jak to chutnalo?
2: To si pamatuju velmi dobře. Bylo to s mým spolužákem Vaškem Šrajerem, s kterým vlastně dneska máme i svůj mini pivovar. A bylo to 17. listopadu na státní svátek a bylo nám tehdy 16 let a vařili jsme takový vánoční speciál. Tam jsme přidávali i různý koření. Vím, že jsme tam dali strašně moc muškátového oříšku.
1: Z kořici.

0: Z kořice taky samozřejmě, hřebíček a i jablečný křížely. A hodně nás to potom bavilo, jakože perfektně se to hodilo na tu příležitost, což prostě bylo vánoční pivo a i naše okolí to dost ocenilo.
1: Takže jste uvařili vánoční speciál.
0: Ano.
1: No, možná tak trochu skrytě jsme teď prozradili, že jste konzumovali, nebo ne konzumovali, vy jste neřekl, že jste konzumovali, ale vařili jste pivo jako nezletilí. Musíme připomenout, že samozřejmě pivo je alkohol, alkohol můžou pít lidé až od 18 let, tedy až ve chvíli, kdy jsou plnoletí, ale my se k tomu samozřejmě dostaneme, ale vy jste teď zmínil jednu důležitou věc, z čeho všeho je možné uvařit pivo. Mě by v životě nenapadlo, že pivo může být z kořice, hřebíček nebo i křížaly.
0: Já vlastně jsem ten typ člověka, který úplně nemá tak dobrou fantazii na to vymýšlet různý suprový příchutě, který by se dali napasovat na pivo. Ale je důležité si rozdělit to, jestli budeme to pivo chucovat jako nějaký klasický, nějakým kořením, anebo jestli už nahradíme tu část sladu třeba nějakou jinou obilovinou. Jo, což v Čechách se používá nejčastěji slad ječnej, ale existují i pšeniční piva, žitný, ovesný, dá se nahradit třeba i kukuřicí nebo rýží.
1: My jsme tady už měli vlastně několikrát ve vysílání třeba lidi, kteří se věnují pečení, pekaře. A mně někdy přijde, že s pivem je to skoro jako s chlebem. Ono se samozřejmě říká, že to pivo je vlastně tekutý chleb, ale málo kdo si uvědomuje, kolik je za tím vařením piva práce. Várka zabere dost času, člověk se tomu musí opravdu důkladně věnovat, musí pořád měřit ty teploty. Jak je to pocit, když si konečně pak uvaříte to pivo? Ono musí samozřejmě ještě odležet taky nějakou dobu. Jaký je to pocit, když si to pak ochutná člověk?
0: No, je to boží. Ale především je nutný si jako uvědomit, že vlastně to pivo nebo ta výroba není úplně jenom o tom vaření, jak jste už tady řekl. To vaření zabírá třeba jenom 6 až 10 hodin toho času a mnohem delší čas zabere potom to kvašení a následní vlastně ležení nebo dozrávání toho mladého piva, kdy vlastně kvašení máme běžně u ležáku zhruba na týden a zrání třeba na 4 až 8, 10 týdnů. Jo, takže vlastně, když si vezmete potom tu celkovou časovou náročnost, tak to samotné vaření vlastně je relativně krátký časový úsek.
1: Teď se dostaneme samozřejmě taky k tomu, jak se to pivo vaří dnes, když jsme zmiňovali, že ta konzistence dřív byla nějaká. Tak jak se to dělá dneska, když byste popsal ten postup? Čím se vlastně začíná, co se nesmí zanedbat a tak dál?
0: Tak všeobecně je to u všech pivovarů i mini pivovarů stejný. Základem je prostě správná hygiena. To je alfa omega toho, aby to pivo bylo stabilně dobrý.
1: Takže to se nesmí zanedbat.
0: To se nesmí zanedbat, jasně. A vlastně cílem toho pivovaru vždycky je dělat stabilně dobrý pivo. A to díky té hygieně vlastně dosáhnete. Pak je strašně důležitý kvašení. To, jak se vede to kvašení, jak vlastně ten sládek nebo ten pivovarník nebo ten zaměstnanec toho pivovaru pracuje a stará se o ty kvasinky v průběhu toho kvašení. No a jinak ten postup výroby je všude dost podobný. To znamená po nějaké té správné sanitaci, čištění všech těch zařízení odvarnej přes tanky, jdeme teda na to samotné vaření, to začíná nějakým šrotováním, vystírkou, rmutování, scezování, chmelovar, víření, zbavení se chmelových kalů, bílkovinných kalů, kvašení, zrání, až to může být po nějakou filtraci, stáčení, pasteraci.
2: Celý rozhovor s Alešem Boubelíkem si můžete bez omezení zpětně přehrát na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra k nám do studia přijde příslušník Jihočeské speciální policejní zásahové jednotky, která v nedávné prestižní soutěži na Slovensku získala zlaté medaile. Rozhovor s moderátorem Matějem Vodičkou si můžete naladit jako vždy po 11. hodině dopoledne.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde vám už za chvíli zahraje skupina Olympic. Tak si počkejte. Mezi zdravotní problémy způsobené vedry nepatří jenom úžeh anebo úpal. Lidé by si měli dávat pozor i na své zuby, zejména pokud s nimi měli v minulosti problémy. Vysoké teploty, totiž různé záněty a jiné vady, můžou rychle zhoršit. Ve vedrech proto přibývá pacientů s akutními problémy.
1: Tak mi prasknul zub, praskla mi stolička a musela jsem jít na pohotovost a tam mě odmítli to trhat kvůli těm teplům.
2: Paní Kateřina musela s bolavým zubem na pohotovost o tropickém víkendu na konci června.
1: No, museli mi zub jako vyoperovat a zašít tu ránu.
2: Následovalo ještě pár kontrol. Zub měla paní Kateřina přitom podle svých slov již delší dobu odumřelý. Byla v něm ale prasklina. A právě takové vady můžou při oteplení začít dělat potíže, vysvětluje jihlavská stomatoložka Taťána Vrbková.
3: Většinou se ozvou nějaké staré, takové ty chronické subakutní věci, kdy jako občas člověka něco bolí, chviličku to bolí a pak, když začnou tepla, tak se ten zánět většinou rozjede a pak teda je potřeba vyhledat nějakou akutní pomoc.
2: K zubařům tak v létě může docházet více pacientů s akutními stavy, nejčastěji s bolavými zuby moudrosti.
3: Nejčastěji to jsou asi ty dřívější osmičky, jo, které už tak trošičku bolely a teď se ozvou. Právě v tom teple, protože v tom teple ten zánět rád bují.
2: Podle Taťány Vrbkové v létě dělají problémy i kyselé a ledové nápoje, které zvyšují citlivost zubů. Nejlepší prevencí jsou pravidelné návštěvy zubaře a řešení různých kazů či zánětů hned v počátku, aby následně v horku nepůsobily akutní bolesti. Přes léto má ale Taťána Vrbková i řadu případů, kde preventivní prohlídky nepomůžou.
3: V létě bývají nejčastěji teda úrazy, a to nejčastěji na kole nebo upadnutí jako v bazénu na mokrý ploše.
4: Hlavně předpokládám děti a podobně.
3: No i dospělí. Dospělí taky lítají přes řídítka.
2: Úrazům ale lidé předejdou zřejmě pouze opatrností a s venkovními teplotami příliš nesouvisí. Co se zánětů týče, není ideálním řešením ani dlouhý pobyt v klimatizovaných místnostech. V těch totiž může trpět například čelistní kloub. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší sladký recept roku 2022 podle Poroty. Šlo o konštátský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem, původně od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. Naučíme se ho teď dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tedy Vojtěch Vrtiška, Jaroslav Sapík, Naděja Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Ivan Vodochodský. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu, přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a 2 lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 řebíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše. To rozemlete.
2: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
1: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
3: Pochoutkový rok.
2: Tak sypeme do robota. Co o tu mouku?
1: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Šubotám. Teď dáme koření. Jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou. Tak. To je spíš taková lžíce. A promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
2: Máme rendlík. V něm máslo, to rozpustíme.
1: 42,5 gramu másla. Rovnou tam přidáme mléko, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť. Když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
2: Pak to teda necháme schladnout.
1: Máme to prochladnout.
2: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
1: Tak vajíčko. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál a myslím, že tím nezeskazím. Dám lžíci.
2: Tak. To je směsi másla, medu.
1: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladný už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
2: No, ono to tak jako zdrobenkovatí.
1: No,
2: a pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
1: Člověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
2: No, perfektní.
1: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
2: Až to hezčí než paní Šafářova.
1: Fakt.
2: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
1: No tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme poznej rozdíl, jo?
2: Teď už jsme si to den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny. A musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu.
1: Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměr, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No a teď tam musíme to nanést ty.
2: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou marunky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
1: Vlašáky.
2: A stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličkou, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
1: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
2: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
1: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
2: Pečte teď.
1: I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, tak to bude geniální. On mi tady sněd celý ten ukulený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
2: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný.
0: Recept na nejlepší perník roku 2022 se sušeným ovocem, povidly a dalšími dobrotami podle kuchaře Ivana Vodochodského najdete na webu pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 zalíbil nejvíc posluchačům. Půjde o houbové krokety se zelím, které se svým vylepšením připraví Naděja Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Český rozhlas České Budějovice. Pokud rádi navštěvujete Pražskou zoo nebo jste tu dlouho nebyli, tak vás možná potěší letní zvýhodněné vstupné. Během letních prázdnin totiž zaplatíte po 17. hodině jen 100 korun. Více v reportáži Sabiny Vosecké.
1: My jsme loni zkoušeli nabízet návštěvníkům zvýhodněné vstupné po 17. hodině a osvědčilo se to, zejména mezi Pražany to bylo velmi oblíbené, protože i ve všední dny po práci v létě mohli využít těch dlouhých letních večerů a navštívit zoologickou zahradu.
2: Říká mluvčí zoo Filip Mašek.
1: I tento rok jsme s touto akcí přišli od 1. července do 31. srpna. Každý návštěvník po 17. hodině, který si koupí vstupenku fyzicky na pokladně, dostane tedy slevu a vstup do zoo za pouhou 100 korun. Platí to pro dospělé, děti, studenty, ale třeba i pro psí návštěvníky. Jedinou výjimkou jsou důchodci nad 70 let, ti mají běžně vstup za 1 korunu, takže těm jsme to nezdražili o 99 korun, i ti mají i nadále vstup za 1 korunu i podvečer.
2: Pražské zoo je teď k vidění taky několik mláďat.
1: Máme tady nového samce žirafy, po letech jsme sehnali geneticky vhodného samce, který přijel z Holandska, takže na toho se návštěvníci už mohou přijít podívat. Mezi mláďaty jsou teď favority psi ušatí v Africe zblízka, jsou tam tři malí psi ušatí po 14 letech od geneticky velmi ceného samce z jižní Afriky, takže z toho máme taky velkou radost. No a úplně čerstvou novinkou jsou teď dvě mláďata karakalů, kočkovitých šelem z Asie, z Afriky, a ty lidé naleznou v pavilonu Šelem a Plazu.
2: V půlce srpna by už mělo být k vidění taky čerstvé mládě lachtana jihoafrického, které je zatím v zázemí expozice. Brány do zoologické zahrady, vnitřní pavilony a restaurace zavírají v létě 7 hodin večer. Samotný areál je ale otevřený až do 9 hodin. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
3: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Obyvatelé Volár chtějí referendum o stavbě obchvatu města. Návrh obsahuje víc než 660 oprávněných podpisů. Policie prověřuje oznámení o možném výskytu černé pumy mezi Mazelovem a Ševětínem. Úřad evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Jižní Čechy přechází od západu bouřky, vyskytovat se můžou i zítra. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Návrh referenda o stavbě obchvatu Volár na Prachaticku je v pořádku, potvrdil to městský úřad ve Volarech. Podle něj návrh splňuje všechny zákonné náležitosti a je po právní stránce bez vad, informoval o tom volarský zastupitel Tomáš Válek z Pirátů. Z původně odevzdaných 689 podpisů úředníci vyřadili 22 jmen, a to nejčastěji kvůli chybějícímu trvalému pobytu ve městě. Zastupitelé by teď měli návrh o vyhlášení místního referenda projednat na svém nejbližším zasedání. Policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Řidička zvíře dnes ráno zahlédla mezi Mazelovem a Ševětínem na Českobudějovicku. Policisti už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu i myslivecká sdružení. Pokračuje mluvčí jihočeských policistů Lenka Krauzová.
2: Na hlubocké policisty se obrátila řidička, která dnes kolem 7 hodiny raní jela do zaměstnání mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice u místa, kterému se říká soudné pole, spatřila zvíře, které vypadalo jako puma. Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba 10-metrovou vzdálenost a je si dle své výpovědi jistá.
0: Policie oznámení dál prověřuje. Lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158. Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli vyplácení dotací Agrofertu. Reagovali tak na trestní oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Žalobci pověřili Národní centrálu proti organizovanému zločinu, aby využívání evropských dotací prošetřila. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Úřad evropského veřejného žalobce chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují, ale Váznutí ANO zdůraznila, že prověřování neznamená vinu.
3: Říkala jsem to opakovaně, nebudu hodnotit práci úředníků, na to jsou jiné kompetentní orgány, ale jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmu v souladu s tím, co po něm chtějí jak české, tak evropské předpisy, vyřešil.
0: Zlínští hasiči začali kvůli riziku bouřek monitorovat intenzitu větru u hořící výškové budovy v někdejším baťovském areálu. Silný vítr může mít vliv na stabilitu torza zničeného objektu. Podle statika ji můžou ohrozit vítr při 50-kilometrové rychlosti. Výstraha meteorologů na silné bouřky platí pro celý Zlínský kraj od dnešního podvečera do zítřejšího dopoledne. Rychlost větru může dosáhnout až 70 km za hodinu.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekáváme oblačno, později odpoledne a večer na většině území přehánky nebo bouřky, které můžou být místy i velmi silné. Teploty budou mezi 28 a 31 stupně Celsia, na horách do 27. Mírný proměnlivý vítr v bouřkách zesílí. Noční teploty budou mezi 17 a 14 stupni. Ve středu bude převažovat velká oblačnost, přechodně může být místy i polojasno. Přehánky a bouřky budou dopoledne jen výjimečné, odpoledne a večer pak četné a místy i silné. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách maximálně k 22. Slabý vítr severních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž klesne na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody teď hlášené nemáme, zdržení vás nemine na silnici 34 za Kamenicí nad Lipou směrem na Pelhřimov. Opravují tam povrch a provoz řídí kyvadlově semafory. Podobně jako na silnici 19 u Dolních Hořic na Táborsku, i tam se kvůli pracím na silnici projíždí jedním pruhem. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: La Ladíte Český rozhlas České Budějovice, v této hodině se naladíme na zámeckou vlnu, další zastávku zámeckého léta po odhalí František Kinský. A také prozradíme, že zápasem Francie-Španělsko v Dallasu začne dnes na fotbalovém šampionátu semifinále. K tomu přidáme písničky, které nestárnou, můžete se těšit například na Martu Kubišovou. Hezké a pohodové jihočeské odpoledne vám přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v 15 hodin a 10 minut. Až 80 let může být v provozu jaderná elektrárna v Temelíně. Potvrdili to dnes na setkání s novináři zástupci skupiny ČES a české vlády. Její životnost je možné prodloužit díky dobrému stavu všech částí elektrárny. Ukázali to nedávné bezpečnostní analýzy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. No a podrobnosti k dalšímu provozu temelínské elektrárny pro nás má redaktor zpravodajský Michal Bilský, kterému přeji pěkné odpoledne.
1: Hezký den.
0: Michal Bilský, kterému přeji pěkné odpoledne.
1: Hezký den.
0: Michale, dokdy by nakonec mohla být jaderná elektrárna v Temelíně v provozu?
1: Tak ty současné odhady a analýzy ukazují, že by se životnost obou bloků mohla prodloužit až na 80 let. To znamená, že by první blok mohl být v provozu do roku 2080 a druhý ještě o 2 roky déle. Jak na dnešním setkání připomněl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO, prodloužení životnosti jaderných zdrojů je strategickým cílem české vlády.
2: Budeme mít dostatek energií, což pochopitelně je velmi důležité s ohledem na cenu. Je to dost důležité i s ohledem na stabilitu přenosové distribuční soustavy, jinými slovy, čím více stabilních zdrojů, například jaderných zdrojů, tím menší pravděpodobnost, že zde budeme mít blackouty.
1: Ministr dál připomněl, že Česká republika patří do světové špičky, co se týče jaderné energetiky, a zdůraznil i rostoucí význam dalších jaderných zdrojů, zejména malých modulárních reaktorů.
0: Michale, jak je vůbec možné udržet jadernou elektrárnu v provozu tak dlouhou dobu?
1: Určitě je třeba zmínit, že ta životnost se postupně prodlužuje hlavně díky modernizacím. Původní plány počítaly s maximální životností 30 let. V takovém případě by se teď elektrárna pomalu blížila k její hranici. Postupně se ale podařilo navýšit životnost obou bloků až na 60 let a podle posledních analýz by to mělo být až 80 let. Roční náklady na další potřebné modernizace vyjdou podle zástupců skupiny ČES navíc než 5 miliard korun ročně.
0: A je to u jaderných elektráren běžné, že se dá prodloužit jejich životnost o tolik let?
1: Není to žádná výjimka. Už na jaře ministr Havlíček oznámil stejný výhled u všech 4 bloků jaderné elektrárny v Dukovanech. Podle expertů se tak děje ve většině zemí, které tento druh energie využívají. A jak upozornil předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpán Kochánek, ani 80-letá hranice nemusí znamenat konec provozu elektrárny.
3: Už se vlastně ve světě mluví o 100 letech u některých zařízení. Ty nové typy reaktorů, které se teď vytvářejí, hlavně ty malé modulární reaktory, ty už běžně s tou dobou použití 100 let počítají. Takže pokud tomu bude ten stav odpovídat, tak samozřejmě tomu nic nebrání.
1: Podle Kochánka se životnost elektráren běžně prodlužuje i v Evropě, například ve Francii.
0: Zmínili jsme i malé modulární reaktory. Jak to v tuto chvíli vypadá s plány na jeho vybudování v sousedství temelínské elektrárny?
1: Tak ty plány samozřejmě pořád platí. Společnost ČES momentálně vyjednává s jejich výrobcem, společností Rolls-Royce SMR. Společně před pár měsíci uzavřeli smlouvu o provedení přípravných prací. A jak dál připomíná generální ředitel ČESu Daniel Beneš, do provozu by měl být uvedený ve druhé polovině 30. let.
4: To znamená někdy mezi rokem 35 a 40, ladí se přesný datum, souvisí to s našima dohodama s ostatníma akcionářema společnosti Rolls-Royce SMR. My bychom byli rádi, aby první uvedený do provozu blok byl ve Velké Británii, ve Walesu, a v Temelíně by měl být hned ten druhý.
1: Podle ministra Havlíčka navíc stát dál jedná se společností Rolls-Royce SMR o zahájení přípravných prací na výstavbu podobných reaktorů poblíž Tušimic na Ústecku a v Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji.
0: Říká redaktor zpravodajství Michal Bilský. Michale, děkujeme za aktuální informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem. Toho je schopen pouze člověk.

0: Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovívavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Určitě už jste v našem vysílání zaznamenali zámecké léto. Každé všední dopoledne vás zve náš průvodce František Kinský na jeden z našich zámků. A vy se zároveň můžete zapojit do soutěže. A pokud dopolední pozvánku na zámek nestihnete, můžete ji slyšet i odpoledne. Ten správný čas nastal právě teď. A proto předávám Františku Kinskému slovo.
1: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
3: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
4: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
3: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
4: A knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
3: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
4: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
3: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
4: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
3: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory. A je tu také nějaký klenot?
4: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
3: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
4: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Zápasem Francie-Španělsko v Dallasu začne dnes na fotbalovém šampionátu semifinále. Mistry světa se mohou stát ještě také Anglie anebo Argentina. Ty proti sobě nastoupí zítra v Atlantě. Mohlo by se tedy zdát, že pro většinu světa už mundial skončil. Fanoušci jsou ale velmi kreativní v tom, koho podporovat, i po vyřazení svého národního týmu. V dalším zápisníku ze Spojených států to popisuje náš zvláštní zpravodaj na turnaji. V ledištích spatřil i ukrajinské dresy se jmenovkou Zelensky.
1: Benzínová čerpací stanice v tomhle zapomenutém kraji, kde si na hranici amerických států Missouri, Iowa a Nebraska, je asi to poslední místo, kde byste čekali fanoušky evropského fotbalu. Ale právě tady mezi lány kukuřice, továrnami na ohňostroje, billboardy vyzývajícími k obrácení se k Ježíšovi a velkými hlučnými nákladňáky potkávám tříčlenou skupinku příznivců Argentiny.
2: Manejamos ya que seguimos Argentina, somos grandes fanáticos de Argentina.
3: Mluví se mnou Melvin a Javier, jeli prý z Nebrasky 4 hodiny autem, aby v Kansas City viděli Argentinu hrát. Vášnivě ji podporují, ovšem nejsou to Argentinci. Žijí a pracují tady ve Spojených státech a pocházejí ze Salvadoru.
2: El Salvador pues es una selección lastimosamente no hay fútbol.
3: Nad úrovní svého národního týmu se ovšem jenom ušklíbají. Salvador hrál na mundialu jen dvakrát, naposledy před 44 lety a zapsal se do historie dodnes rekordně vysokou porážkou 1-10 s Maďarskem. Takže Javier s Melbinem o svém národním týmu vůbec nepřemýšlejí a rozplývají se, jak si v hledišti užili svůj první zápas mistrovství světa a poprvé na vlastní oči viděli Messiho. Asi jako kdyby Češi automaticky vyráželi na šampionát v dresu Luky Modriče fandit Chorvatsku. Američan Miles volí jinou taktiku. Jeho tým skončil už v osmifinále, ale on je především fanoušek klubového fotbalu a londýnského Arsenalu. Takže nejprve přesedlal na Brazílii. A když i ta vypadla, pořád je tu ještě dostatek hvězd Arsenalu, které tu reprezentují Anglii. Tam Miles navíc strávil 5 let života, takže pro semifinále je volba jasná.
4: They got a bunch of the Gunners on there. They got Saka, Declan Rice.
5: They wear it for their soccer games.
3: Mundial je opravdu globální akce i bez zvažovaného rozšíření na 64 týmů. Potkávám tu fanoušky v barvách Peru, Venezuely nebo Itálie, tedy zemí, které tu vůbec nehrály. Američanka Kennedy i dvě její děti dokonce oblékly ukrajinské dresy s číslem 1 a jmenovkou Zelenský.
6: As far as I can understand, he's been doing an incredible job in a horrible, horrible circumstance.
7: Pokud vím, tak odvádí skvělou práci v příšerných podmínkách. A je to jméno, které každý zná, ale spíš mi jde celkově o Ukrajinu. Myslím, že naše vláda je, nemůžu o ní najít slušné slovo, prostě náš přístup k Ukrajincům, včetně Zelenského, je teď naprosto ostudný. A my máme ukrajinské přátelé, takže Ukrajinu silně podporujeme. Myslím, že je potřeba, aby se takto ozývalo víc lidí. Ve světě se toho děje tolik, že zájem o Ukrajinu se vytrácí. Takže pokud tohle pomůže, lidi se nad tím pozastaví a podívají se na zprávy, tak je to dobře.
3: Vysvětluje Američanka, proč si s dětmi na fotbal vzali ukrajinské tričko. A zaznamenala prý i to, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA vyhodnocuje, jestli nevpustit zpátky do soutěží Rusko.
7: Já soucítím s Rusy a ruskými sportovci, kteří s touhle válkou nesouhlasí a ocitli se v zemi, kterou vedou v podstatě teroristi. Ale je potřeba držet linii. Pokud začneme ustupovat, Rusko to jen povzbudí. Vidíme to právě teď. Během posledního měsíce útočí agresivněji.
3: Říká Kennedy a některým návštěvníkům stadionu tedy zdaleka nejde jenom o fotbal.
8: It's going to be a classic, a straight classic. Jude Bellingham, is he the Messi?
3: Za to Rodrigo, vedle kterého sedím při zatím posledním postupu Argentiny, se raduje z nadcházejícího semifinále Argentinců s Angličany.
8: I love Saka, I love Jude.
3: Těžko si prý vybírat, jejich hráče má taky rád, ale Argentina to prý dotáhne znovu až k titulu mistra světa, těší se. A hádejte, odkud Rodrigo oblečený do argentinského dresu pochází, samozřejmě ze Salvadoru. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý muž.
1: Dneska jsme zažili vysoké letní teploty a jak to bude s těmi teplotami vypadat v dalších dnech?
2: Počasí.
1: Slovo nyní dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Hezké odpoledne, Tadeáši.
3: Hezké odpoledne.
1: Nejdříve, jak to bude vypadat v noci a zítra přes den, to znamená ve středu?
3: V noci bude oblačno až zataženo, přeháňky a bouřky zpočátku i velmi silné budou během noci postupně ustávat. Teploty klesnou na 17 až 14 stupňů, na horách pak na 14 až 11 a bude vát mírný vítr proměnlivého směru 2 až 5 metrů za sekundu, v bouřkách zesílený a bude postupně během noci slábnout. No a zítra přes den pak převážně velká oblačnost, přechodně místy i polojasno. Přeháňky nebo bouřky budou dopoledne jen zcela výjimečné, odpoledne a večer ale četné, místy i silné. Zítřejší maxima 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát slabý vítr ze severních směrů 1 až 4 metry za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Tadeáši, bude pršet i ve čtvrtek?
3: Zejména na horách a pouze lokálně hrozí přeháňka nebo bouřka, to pouze v odpoledních hodinách. Bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle s mlhami. Teploty ráno klesnou na 16 až 13 stupňů a vystoupají odpoledne na 25 až 29 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
1: Jaký bude pátek?
3: Pátek bude těch bouřek zase o něco více, bude převládat velká oblačnost, zpočátku bude i polojasno. Zpočátku ojedinělé přeháňky a bouřky budou odpoledne a večer četné. Páteční minima 18 až 14 stupňů, maxima 28 až 32 stupňů, takže velmi teplý den. A bude vás zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Podíváme se také na víkend, jaká bude sobota?
3: Sobotu se ochladí, bude převažovat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Místy s přeháňkami ojedinělé i bouřkou. Sobotní minima 18 až 14 a maxima mezi 23 a 27 stupni Celsia. Bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
3: Slyšenou.
2: V kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Jaderné bloky v Temelíně můžou vyrábět elektřinu o 20 let déle, než se dosud předpokládalo. Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Podle opozice je to populismus. Na jihu Čech bude zítra velká oblačnost, mírně se ochladí, ale bouřky se můžou tvořit stále. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha před nimi na celém území. Nejprve se začnou tvořit hlavně na severu Česka, během odpoledne budou postupovat směrem na Vysočinu a Moravu, pokračuje meteorolog Josef Hanzlík.
2: Bouřky budou provázeny silnými nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a přívalovými lijáky s krátkodobým úhrnem kolem 50 mm. V opakovaných bouřkách nelze vyloučit i celkové úhrny vyšší. V pozdějších večerních hodinách a během noci bude bouřková intenzita v jeho západní polovině území ustávat.
0: Podle meteorologů hrozí kvůli počasí výpadky elektřiny, zatopení sklepů nebo komplikace na silnicích. Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 2082, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Bloky by tak měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení oznámil ministr už v dubnu v Dukovanech. Pro delší provoz ale budou nutné rozsáhlé investice do modernizace. Půjde například o výměnu generátorů nebo části řídicích a bezpečnostních systémů. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. V prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby v budoucnu platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Například podle předsedy SPD Tomia Okamury tím vláda plní jeden ze svých slibů. Naopak opozice návrh považuje za populistický. Třeba podle Pirátů vláda omezí příjmy a neřekla, jak výpadek nahradí. Teď návrh posoudí sněmovní výbory. Spisovatel Jan Štifter dnes provede zájemce trhovými sviny na Českobudějovicku. Vycházka bude věnovaná životu místního rodáka, právníka, překladatele a prezidenta Emila Háchy. Od jeho narození v neděli uplynulo 154 let. Podle Kulturního a informačního centra města bude sraz v 18 hodin před kostelem.
1: Počasí.
0: Bouřky se teď vyskytují hlavně na západě regionu, během odpoledne a večera můžou být na celém území kraje i velmi silné. Noční teploty budou mezi 17 a 14 stupni. Ve středu bude převažovat velká oblačnost, přechodně může být místy i polojasno. Přehánky a bouřky budou dopoledne jen výjimečné, odpoledne a večer pak četné a místy i silné. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách maximálně k 22. Slabý vítr severních směrů v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž klesne na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Vážná nehoda je na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora na kilometru 90 u Košic. Srazila se tam dvě auta. Očekávejte zdržení. Na silnici 20 se nově bouralo u Sedlice směrem na Písek. Na silnici 145 u Mahouše mezi Němčicemi a Netolicemi. A taky pozor ve Strakonicích v ulici k Dražejovu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Ať už posloucháte ve stoje za chůze, možná v klidu v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
3: Dobrý den.
2: Jakou náladu přinášíte? Letní?
3: Já jsem dobře naložena.
2: Jo.
3: Pořád.
2: Jo.
3: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S tím by se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem. Ano. Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milý kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zaspomínáme z úst tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vitomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě zjel
2: správně,
3: celým souborem.
2: Karel se strašně rozšířil a začal kout proti Oskarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení probělo celkem
2: ano,
3: v klidu,
2: ano, ano.
3: Ale večerní,
2: ano.
3: Nic stalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oskar prohrdl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský taky.
3: Ano, jak jsou slečený, ano. Ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On mě jenom trilky na sobě nevím.
4: Ale hezký.
3: No byl, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem.
4: A to byla večeře?
2: No to on jedl vždycky a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: to pořád
3: to mu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojilo. Ale jed, koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvik.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala pic a vlítla šílenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne?
3: Koukal, kousal do toho chleba v těch krychách, stál vlastně nahej před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla. Tam
5: byla, ale strašně veliká.
3: Dírka ani opona tam nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor. To málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je to.
0: Tak skutečně to takhle mohlo proběhnout. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodný kluk a obětavej. Kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oskar. Ale byl vždycky úsměvný. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na své upozornila. Tak Oskar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět. A včas On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68 povídání o námořnickém uzlu, to nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji a variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
1: Děkuji.
0: A i vás, Patriku.
2: Díky.
0: A já bych si přál Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
3: Dobrý den, Patriku. Tady je Ivana z Ondřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
1: Děkuji.
3: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
1: To já
3: a
1: vím. To slyším
3: takže
1: často.
3: Takže vám děkuju.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
1: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
4: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
1: Děkuji.
4: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no ještě ano, jednu verzatelku.
4: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál tenkrát ve Vltavě, tady v Kralupech vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
4: Robot Emil.
2: Jo.
4: Darek Vostřel a takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
1: my děkuji. Vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly nikoli k pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud se mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k Vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak,
2: ano.
3: Že to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s

0: posluchači a bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak, ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
1: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
0: No jistě.
1: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
0: Je,
1: někdy?
0: To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako vedoucí člověk. Ano. V té technické...
1: V režii?
0: V té kabině.
1: Ano.
0: Kde, prosím?
1: V režii.
0: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit.
1: Jo, jo, jo.
0: My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Mhm. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe, teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že
1: počítači.
0: Jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený. Já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
1: Aby ne.
0: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutí, co bude, jak to bude a to. A pořád poběhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a teď bylo hrabání. A to vám byla, to bylo tak krásný podívání do té režie.
1: Jakou já jsem tam... Kořením.
0: No, já jsem tam způsobila různý zmatky. No. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to hrozně let.
1: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
0: Co Pavlína trochu, Kolikovská. Já to vzpomínám moc.
1: Ráda, no. Tak humoriádě i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu, řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou ve scénce.
0: Ivanku Janžurovou, prosím.
1: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc, přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu, dobrý den.
4: Dobrý den, Brno z Martina, pozdravujeme vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodů dávám bejčku.
1: Dobře, děkujeme, Brno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdánek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: A vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je Miloš Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v klubě chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znamená. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej, já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo, to je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
7: A co bych proved?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes.
7: Ale on tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
7: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. Už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Jak se ta doba proměnila? Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splnilo, taky proč ne? No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
1: To je pravda.
3: Ano. Ano. Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco anebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku, a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy. Takový jako cizokrajný květy nepředstavitelných barev a byly k sobě takhle jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
1: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
1: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršulou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Halo, dobrý ano, den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, dát hazard.
4: To by jen tak napadlo,
3: všechno.
4: Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji
5: děkuju,
4: moc zdraví.
5: Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme
4: děkuju,
3: i za ten nápad. Naše. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu jí bod. Ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umí ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umí, to vám řeknu, že jo.
7: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umí, ale tak umí, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: a hlasovala
5: vám.
7: Bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhurce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No, možná by to šlo ale kterou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No, tak špatná pohádka to není. To
10: je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
8: Ježišmarja. No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás zachrání, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
10: No tak to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakvi dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
8: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
8: A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
10: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
8: Prosím vás, zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti. Ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
9: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
10: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad ne o mým. Já mám léta stabilní věk.
9: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty jsi v divadle Jiřího Volkra, hrála paní Mariánku matku pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
10: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ale, ne já.
9: To jsi byla, ty asi to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
10: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
8: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
9: Z mý strany?
8: No jistě, jít se ti přezdívá Metuzalem, prosím tě. Jiří Krampo sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
10: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
8: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
10: Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
8: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno, dáme jim hlasovat?
5: Ano.
3: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
3: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Zpívala si tady sama se sebou i Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svého času.
1: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. No. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem anebo s Oldřichem Velenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co to bude?
3: Já bych určitě chtěla paní Uršovu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Velena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
4: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadlo na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam jsi o 5 roků starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožralí, nebo jste se zblázili, nebo co, teď je mu 55. A Láďa říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zasloužil jeho umělce. No, ve mně to trošku hrklo, pak říkal k 50, že mu to nesto. No, říkal jsem, dobře, on si zaslouží ledacos, no. A za dalších 5 let mě ten tyž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. No to on je zralej na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, to já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, mali, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načeš? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminál, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat, prosím tě, teď až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál a říkal, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený. On si měl ověřit moje data, než mě to dal. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa a ne Husák.
1: A dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlíno.
2: Děkuju moc krát a to krásné léto přeju nám všem, protože krásné léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Šéf české diplomacie Macinka jednal v Izraeli o investování do systému protiletecké obrany. Policie po nehodě poslance Turka vyhodnocuje záznamy z kamer a vyslýchá svědky. Pravidelné hudební večery ode dneška rozezní náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Ve středu očekávejte na jihu Čech velkou oblačnost, bouřky a teploty do 27 stupňů. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Česko dál jedná s Izraelem o nákupu systému protiletecké obrany Spider. Během své návštěvy Tel Avivu to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jde podle něj o jeden ze způsobů, jak plnit závazky vůči NATO.
4: Tyto systémy patří technologicky ke špičce. Zejména po summitu Severoatlantické aliance v Ankaře víme, že je pro nás důležité snažit se splnit cíle stanovené vojenským plánováním NATO. Jedním z těch cílů je protivzdušná obrana České republiky.
3: Macinka taky podpořil americký plán pro pásmo Gazy. Na rekonstrukci palestinského území zdevastovaného válkou by se podle ministra zahraničí mohly podílet i české firmy. Policisti vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky včerejší nehody poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem, řekla to policejní mluvčí Eva Kropáčová. Nemocniční auto převážející krev skončilo po srážce na střeše na tramvajových kolejích. Předtím jelo se zapnutými majáčky. Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje, pokračuje Kropáčová.
5: Dopravní policisté stále zjišťují přesnou příčinu a viníka této dopravní nehody. V současné chvíli vyhodnocují jednotlivé kamerové záznamy a vyslýchají svědky celé události.
3: V jižní hodiny na radnici v Jindřichově Hradci jsou mimo provoz. Město připravuje jejich opravu. Podle mluvčí radnice Karolíny Bartoškové to potrvá ještě několik týdnů. Vzhledem k technické náročnosti a zajištění potřebného servisu je jejich oprava plánovaná během září. Celkem 12 koncertů postupně zaplní náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Multižánrový program hudebních večerů dnes zahájí folkroková kapela Mar Guitars. Koncerty začínají vždy v 19 hodin. Víc doplnila primátorka Českých Budějovic z hnutí Naše Česko Dagmar Škodová-Parmová.
6: Pravidelně tam dáváme folk, jazz nebo šanzony nebo dokonce popík a 18.8. rokovou kapelu. Sport.
3: Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml z Pražany, podepsal 4letou smlouvu. Poslední 4 sezóny strávil Bliml v zámořské NHL. V české lize hrál naposledy v roce 2022 za Pardubice. Počasí. Na jihu Čech se tvoří přehánky nebo bouřky, které můžou být velmi silné. Noční teploty budou mezi 17 a 14 stupni. Ve středu bude převažovat velká oblačnost, přechodně může být místy i polojasno. Přehánky a bouřky budou dopoledne jen výjimečné, odpoledne a večer pak četné a místy i silné. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách maximálně k 22. Slabý vítr severních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž klesne na jedničku.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Záchranáři zasahují u nehody nákladního auta s osobním na silnici 145 z Netolic do Českých Budějovic na kopci u Hlodaček. V Čakově na Českobudějovicku se srazil cyklista s osobním autem a nehodu máme hlášenou taky na silnici 20 zasedlicí směrem na Písek. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Dnes vás zavedeme do horské zahrady v Českém Krumlově, která se po letech vrací do své původní podoby. Ukážeme vám také nově otevřený zámecký pivovar v Jindřichově Hradci a podíváme se do Českých Budějovic, kde začal sloužit nový sběrný dvůr. Hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Den v

0: 8 minut po 17. hodině je tu Lukáš Pelikán a zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné odpoledne. Jaderná elektrárna Temelín může vyrábět elektřinu až 80 let. Prodloužení životnosti potvrdili dnes zástupci skupiny ČES a české vlády. Další provoz si vyžádá investice odhadem za víc než 5 miliard korun ročně. Oba bloky měly původně dosáhnout hranice životnosti na začátku 60. let tohoto století. Pokračuje ředitel skupiny ČES Daniel Beneš.
3: Oni byli uvedené do provozu ty bloky v roce 2000 a 2002. Po dlouhých velmi podrobných analýzách jsme došli k tomu, že můžeme bezpečně a ekonomicky výhodně je provozovat oba dva ty bloky o 20 let déle, to znamená do roku 2080 a 82.
2: Návrh referenda o stavbě obchvatu Volar na Prachaticku je v pořádku. Potvrdil to městský úřad. Z původně odevzdaných 689 podpisů úředníci vyřadili 22 jmen, a to nejčastěji kvůli chybějícímu trvalému pobytu ve městě. Zastupitelé by teď měli návrh o vyhlášení místního referenda projednat na svém nejbližším zasedání. Policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Řidička zvíře dnes ráno zahlédla mezi Mazelovem a Ševětínem. Policisti o případu informovali starosty okolních obcí, veterináře i myslivce. Pokračuje mluvčí jihočeských policistů Lenka Krauzová.
4: Na hlubocké policisty se obrátila řidička, která dnes kolem 7 hodiny ráno jela do zaměstnání mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice u místa, kterému se říká Soudné pole, spatřila zvíře, které vypadalo jako puma.
2: Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba 10-metrovou vzdálenost. Policie oznámení dál prověřuje. V Jindřichově Hradci ode dneška čekají na řidiče krátkodobé uzavírky. Důvodem je výměna poplachových sirén v rámci modernizace městského varovného systému. Nové elektronické sirény budou kromě varovného signálu umět vysílat i mluvené informace při mimořádných událostech. A zoologická zahrada Hluboká dnes otevřela moderní a bezpečné dětské hřiště. Je úzce propojené se zónou s kontaktními zvířaty. Na projekt za bezmála 10 milionů korun získala prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj a rozpočtu Jihočeského kraje. Dětem umožní dobrodružnou plavbu inspirovanou expedicí Charlesa Darwina. Modernizací prošla i zóna kontaktu se zvířaty.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař.
1: Horská zahrada v Českém Krumlově prochází rozsáhlou obnovou. Skalní svah nad městem sloužil v 19. století jako vycházková zahrada. Pak ale zarostl a na dlouhá desetiletí upadl v zapomnění. Správa Českokrumlovského hradu a zámku společně s Národním památkovým ústavem místu postupně vrací jeho původní podobu. Po dokončení prací tudy povede nová prohlídková trasa od Plášťového mostu až k Paraplíčku. Jak obnova pokračuje a co nová trasa návštěvníkům nabídne, tak to zjišťoval regionální stopař Zdeněk Zajíček u kastelána Pavla Slavka.
2: Stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného Paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
3: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a v tuto chvíli už je stabilizován terén, ošetřeny skály a hlavně buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
2: Přibližme to posluchačům, kteří toto neznají. My jsme totiž nahoře na svahu nad ohobím řeky Vltavy, nad takzvanou Rybářskou ulicí. Říkám to dobře? Pamatuju?
3: Ano, naprosto. Zhruba jsme o 55 metrů výš než je hladina řeky.
2: A máme pod sebou jednak ten skalní relief, který ještě z části zakrytý nějakou zelení a vypadalo to jako velice jednoduchá záležitost, že to může být za dvě sezony hotové.
3: Ano, původně se jevilo, že to bude přírodní stezka, taková trošku krkolomnější, která bude navazovat na tu dobovou romantickou zálibu divokých alpských krajin, ano, rozeklaných roklí, skalních výchozů, protože v té době už se opouštěla taková ta záliba v té formální francouzské zahrady, ano, a společnost spíš hledala filozofické otázky a relax prostě v té divočejší krajině. Ten svah nad řekou Vltavou je skutečně velmi divoký a postupně se ukázalo, že je třeba budovat monumentální stavební díla, které by stabilizovaly za prvé skalní bloky, břicha skal, ano, terén celý tak, aby zároveň uzavřená část intravilánu Rybářské byla připravena i k dostavbě všech těch už dnes neexistujících domečků v Rybářské ulici, na to už existuje rozsáhlá studie z dobových materiálů, takže dohromady celá ta lokalita má šanci a potenciál velmi oživit.
2: My si to zkusíme.

0: a tak dál. Takže z té původní představy stezky je nakonec poměrně robustní, ale pohledově velmi hezká a výrazná klikatice dřevěných schodů, které jsou opřeny o železnou konstrukci, naprosto pevně svařenou s mikropiloty, které jsou zasazeny do skalního podloží.
1: A teď už jsme se přesunuli, jak jsem říkal, do paraplíčka.
0: Je to vyhlídkový altán, který je ovšem vybavený mechanikou poloviny 19. století, která umožňovala altán zvednout zhruba o necelý metr a umožňovala vyhlídkový ochoz nad Krumlovem.
1: Takže až bude hotová ta poslední část schodů, po které jsme teď dupali, tak ti návštěvníci vystoupají sem, tady do těch míst, tak jako my dva teď.
0: Pohlednu na Český Krumlov z neuvěřitelného místa, kde jedním pohledem obsáhnou monumentalitu hradu a zámku a rozhlednou se z pozic dobové zámecké společnosti, která se kochala vyhlídkou na město Český Krumlov.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci po letech znovu přivítal první návštěvníky. Město budovu opravilo po ničivém požáru z roku 2011. Premiérovou várku piva Jindra přišli ochutnat stovky zájemců.
1: Moc dobrý, very good. Yeah. I love it here.
2: Moc se mi tady líbí, miluji to tady jako svůj druhý domov. Jezdím sem každý rok a líbí se mi to tady tak, že lituji, že se budu muset zase vrátit do Spojených států. Je to skvěle umístěné, spojí se tu historie, třeba ten krásný výhled na zámek a člověk si u toho

0: To může vychutnat skvělé pivo.
1: See the history and enjoy a good beer.
2: Pochvaluje si pan Brian, který přijel do Jindřichohradeckého pivovaru ze Spojených států.
3: Tak vidí do života mého a neučiní zlého, amen. No, jak jim to jde, no? Uvidíme po třetím.
2: První doušek piva Jindra ochutnal pan
3: František.
2: První várku si nenechal ujít ani pan Karel.
4: Je to tady nádherný, příjemná zahrádka, ochutnal jsem desítku a byla skvělá. A přítelkyně ochutnala víno a to bylo teda taky skvělý.
2: Manažerem nově otevřené restaurace Smetana je Lukáš Filip.
5: Máme tady v restauraci 120 míst, venku jsme na nějakých 80 místech, takže dohromady kolem 200.
2: Nakoukneme do kuchyně, kde se připravují jídla.
5: Zrovna jste nás tady zastihli v servisu, kdy tady šéf kuchaře máme na výdeji, tady studená kuchyně, kluci jsou na grilu, na přípravně, valí to u nás plným proudu.
2: Nakoukneme do hrnce, co se tady připravuje.
5: Tady máme vlastně čerstvý pastabar, kluci dělají čerstvý těstoviny s lanýžema, čerstvý lanýže černý, který nám přijeli. Tak, teď se přesouváme tady k nejtvrdší práci v restauraci, kterou si velmi vážíme a respektujeme. To znamená mycí zóna, kdy jsme tady vybavili kuchyň třema myčkama i černou. Takže to je taková zajímavost u nás. Tak a teď taková krásná část restaurace, přípravna a naše malá cukrárna, kde si vyrábíme vlastní dezerty s holkama.
2: Tady se míchá
6: čudokrém na buchtičky, tam se nám pařej, tady, ať to mají teplý, hezky, pěkně.
7: Můžete paní na roládu, kdybyste chtěla.
6: Můžem. Tak tady máme bez roládu s pistáciovým krémem a obalený v pistácích.
2: Jde o tut chlad, tady. Tak rychle to zavřem.
6: Jo, tady je cheesecake a to je všechno.
2: Rekonstrukce pivovaru po ničivém požáru v roce 2011 trvala asi 2 roky a město do ní investovalo víc než 500 000 000 korun. Další část pivovaru, multikulturní centrum, bude otevřena na podzim tohoto roku. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas. Český

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Stavební suť anebo třeba staré matrace můžou ode dneška obyvatelé Českých Budějovic vyvážet na nový sběrný dvůr nedaleko Plané. Sloužit začal jako náhrada za zrušené místo v areálu jihočeského letiště, a to kvůli stavbě připojovací křižovatky. Vedení města a společnosti FCC navíc do budoucna plánuje zavést jeho nepřetržitý provoz.
1: Jak sami vidíte, kontejnery jsou tady nové, velké, plechové, všechny kontejnery jsou pohodlně v oběd.
2: Popisuje ředitel odpadové společnosti FCC Roman Braný jednu z největších výhod nového sběrného dvoru v Plané.
1: Popředu sem najdete autem i s károu a se popředu vyjedete, nebudete muset couvat a nějak tady složitě se manévrovat nebo vyhybat dalším občanům, kteří jsou ve dvoře před váma nebo po vás.
2: Podle Romana Braného nový dvůr nahrazuje zrušené zařízení v areálu jihočeského letiště. Zároveň má ale díky své velké kapacitě odlehčit podobnému místu na nedalekém Švábově Hrádku.
1: Tady ta kapacita je nadimenzovaná, tady vlastně v zadní části budou i další volné kontejnery, bude nějaký větší příjem odpadu, ale což jako s tím nepočítáme, takže současná kapacita dostačující. Tuto chvíli máme 4 sběrné dvory.
2: Větší kapacitě napomáhá mimo jiné rozvržení kontejnerů na dvoře i jeho celková velikost. Upozorňuje náměstek českobudějovické primátorky Michal Šebek z hnutí Naše Česko.
3: Mnohem větší plocha umožňuje přístup k nádobám ze všech 4 stran. Dojde k rychlejšímu odbavení návštěvníků, ten jejich pobyt, kdy přijedou, odpad odloží a odjedou, tak to povede k tomu, že se tady bude sbírat mnohem víc odpadu.
2: Jak dál náměstek připomíná, místo bude prozatím otevřené ve standardním režimu od 8 do 20 hodin ve všední dny. O víkendech bude dvůr zavřený už v 16 hodin. Časem by se ale podle něho měl zpřístupnit bez omezení.
3: Ta naše myšlenka, tenhle dvůr bychom chtěli provozovat 24/7, kdy vlastně občan přes aplikaci bude mít možnost se tady nahlásit, otevřít si ho a ten odpad tady odložit.
2: Místní obyvatelé nebudou nijak zvlášť limitovaní tím, co na sběrný dvůr přivezou, potvrzuje ředitel FCC Roman Braný.
1: Když to trošku odlehčím a zjednoduším, tak v podstatě veškerý odpad se můžou vozit výjima nějakých léků. Jsou tady kontejnery na nebezpečný odpad, nejvíce využívané nějaký suť, komunální odpady, samozřejmě plasty, papír, větve a hlavně veškeré elektrozařízení.
2: Sběrné místo bude kromě lidí z Českých Budějovic sloužit i obyvatelům okolních obcí. Nezávislý starosta Plané Tomáš Pintér jeho otevření vítá, přestože stojí v katastru obce.
4: Hledal se delší dobu prostor, kde by to šlo, kde by k tomu byly nějaké jako podmínky, ať už logistický, tak vlastně jako prostor. Nakonec se našel, zůstalo to u nás na katastru a samozřejmě je to jako služba pro lidi.
2: Jak dál starosta Plané doplňuje, otevření dvora místním ulehčí třídění odpadu.
4: My musíme dělat dvakrát do roka sběry velkoobjemového nebezpečného odpadu jako na obci, což v historii bylo. A dneska díky tomu, že to máme v katastru, tak lidi mají každodenně možnost odvážet tyto odpady sem.
2: Podle zástupců radnice Českých Budějovic se areál v nejbližších měsících rozšíří o zázemí pro zaměstnance a technologie umožňující nepřetržitý provoz. Z Plané u Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a posloucháte Den v kraji. Klasický ležák, tmavý ležák, stout, kyseláč a nebo dokonce pikantní či kořeněné. V současnosti existuje nespočet druhů piva různých chutí. Viděli jste však, že se pivo dá vařit i ve škole? Svůj mini pivovar má třeba střední odborná škola ekologická a potravinářská ve Veselí nad Lužnicí. Její piva dokonce získala už několik prestižních ocenění. Školní sládek Aleš Boubelík byl dneska dopoledne naším hostem. V rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou prozradil, jak chutnalo úplně první pivo, které v životě uvařil.
1: Pamatujete si, kdy jste vy uvařil své první pivo, kdy to bylo a jak to chutnalo?
2: To si pamatuju velmi dobře. Bylo to s mým spolužákem Vaškem Šrajerem, s kterým vlastně dneska máme i svůj mini pivovar. A bylo to 17. listopadu na státní svátek a bylo nám tehdy 16 let. A vařili jsme takový vánoční speciál, kam jsme přidávali i různý koření. Vím, že jsme tam dali strašně moc muškátových oříšků.
1: Z kořici.
2: Z kořici taky samozřejmě, hřebíček a i jablečný křížely. A hodně nás to potom bavilo, jakože perfektně se to hodilo na tu přežitost, což prostě bylo vánoční pivo. A i naše okolí to dost ocenilo.
1: Takže jste uvařili vánoční speciál.
2: Ano.
1: No, možná tak trochu skrytě jsme teď prozradili, že jste konzumovali, nebo ne konzumovali, vy jste neřekl, že jste konzumovali, ale vařili jste pivo jako nezletilí. Musíme připomenout, že samozřejmě pivo je alkohol, alkohol můžou pít lidé až od 18 let, tedy až ve chvíli, kdy jsou plnoletí, ale my se k tomu samozřejmě dostaneme, ale vy jste teď zmínil jednu důležitou věc, z čeho všeho je možné uvařit pivo. Mě by v životě nenapadlo, že pivo může být z kořice, hřebíček nebo i křížaly.
2: Já vlastně jsem ten typ člověka, který úplně nemá tak dobrou fantazii na to vymýšlet různý suprový příchutě, který by se dali napasovat na pivo, ale je důležitý si rozdělit to, jestli budeme to pivo chucovat jako nějaký klasický, nějakým kořením, anebo jestli už nahradíme tu část sladu třeba nějakou jinou obilovinou, jo, což v Čechách se používá nejčastěji slad ječnej, ale existují i pšeniční piva, žitný, ovesný, dá se nahradit třeba i kukuřicí nebo rýží.
1: My jsme tady už měli vlastně několikrát ve vysílání třeba lidi, kteří se věnují pečení, pekaře. A mně někdy přijde, že s pivem je to skoro jako s chlebem. Ono se samozřejmě říká, že to pivo je vlastně tekutý chleb, ale málo kdo si uvědomuje, kolik je za tím vařením piva práce. Várka zabere dost času, člověk se tomu musí opravdu důkladně věnovat, musí pořád měřit ty teploty. Jak je to pocit, když si konečně pak uvaříte to pivo? Ono musí samozřejmě ještě odležet taky nějakou dobu. Jaký je to pocit, když si to pak ochutná člověk?
2: No, je to boží. Ale především je nutný si jako uvědomit, že vlastně to pivo nebo ta výroba není úplně jenom o tom vaření, jak jste už tady řekl. To vaření zabírá třeba jenom 6 až 10 hodin toho času a mnohem delší čas zabere potom to kvašení a následní vlastně ležení nebo dozrávání toho mladého piva, kdy vlastně kvašení máme běžně u ležáku zhruba na týden a zrání třeba na 4 až 8, 10 týdnů. Jo, takže vlastně, když si vezmete potom tu celkovou časovou náročnost, tak to samotné vaření vlastně je relativně krátký časový úsek.
1: Teď se dostaneme samozřejmě taky k tomu, jak se to pivo vaří dnes, když jsme zmiňovali, že ta konzistence dřív byla nějaká. Tak jak se to dělá dneska, když byste popsal ten postup? Čím se vlastně začíná, co se nesmí zanedbat a tak dál?
2: Tak všeobecně je to u všech pivovarů i mini pivovarů stejný. Základem je prostě správná hygiena. To je alfa omega toho, aby to pivo bylo stabilně dobrý.
1: Takže to se nesmí zanedbat.
2: To se nesmí zanedbat, jasně. A vlastně cílem toho pivovaru vždycky je dělat stabilně dobrý pivo. A to díky té hygieně vlastně dosáhnete. Pak je strašně důležitý kvašení. To, jak se vede to kvašení, jak vlastně ten sládek nebo ten pivovarník nebo ten zaměstnanec toho pivovaru pracuje a stará se o ty kvasinky v průběhu toho kvašení. No a jinak ten postup výroby je všude dost podobný. To znamená po nějaké té správné sanitaci, čištění všech těch zařízení odvarnej přes tanky, jdeme teda na to samotné vaření, to začíná nějakým šrotováním, vystírkou, rmutování, scezování, chmelovar, víření, zbavení se chmelových kalů, bílkovinných kalů, kvašení, zrání, až to může být po nějakou filtraci, stáčení, pasteraci.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo nyní dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Hezké odpoledne, Tadeáši.
2: Hezké odpoledne.
1: Nejdříve, jak to bude vypadat v noci a zítra přes den, to znamená ve středu?
2: V noci bude oblačno až zataženo, přeháňky a bouřky zpočátku i velmi silné budou během noci postupně ustávat. Teploty klesnou na 17 až 14 stupňů, na horách pak na 14 až 11 a bude vát mírný vítr proměnlivého směru 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak převážně velká oblačnost, přechodně místy i polojasno. Přeháňky nebo bouřky budou dopoledne jen zcela výjimečné, odpoledne a večer ale četné, místy i silné. Zítřejší maxima 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát slabý vítr ze severních směrů 1 až 4 metry za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Bylo zátěž zítra na jedničce.
1: Tadeáši, bude pršet i ve čtvrtek?
2: Zejména na horách a pouze lokálně hrozí přeháňka nebo bouřka, to pouze v odpoledních hodinách. Bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle s mlhami. Teploty ráno klesnou na 16 až 13 stupňů a vystoupají odpoledne na 25 až 29 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
1: Jaký bude pátek?
2: Pátek bude těch bouřek zase o něco více, bude převládat velká oblačnost, zpočátku bude i polojasno. Zpočátku ojedinělé přeháňky a bouřky budou odpoledne a večer četné. Páteční minima 18 až 14 stupňů, maxima 28 až 32 stupňů, takže velmi teplý den. A bude vás zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Podíváme se také na víkend, jaká bude sobota?
2: Sobotu se ochladí, bude převažovat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Místy s přeháňkami ojedinělé i bouřkou. Sobotní minima 18 až 14 a maxima mezi 23 a 27 stupni Celsia. Bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: to už je z dnešní zpravodajské hodinky Den v kraji vše. Zítra připomeneme 15 let od blokády u Ptačího potoka na Šumavě. Zjistíme také, jak jeho česká města v horkých dnech šetří vodou při zalévání zeleně. A pozveme vás na začátek vltavotýnských slavností.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den

0: střelba, taktika, fyzická kondice, práce ve výškách i schopnost rozhodování pod tlakem. Tyto a další disciplíny museli zvládnout účastníci nedávné mezinárodní soutěže speciálních policejních jednotek ve výcvikovém centru Lešť na Slovensku. Tým jihočeské zásahovky v tomto klání zvítězil a potvrdil tak, že patří mezi špičku ve střední Evropě. Nejen o práci ve speciální zásahové jednotce budeme mluvit s jedním z příslušníků. Naleďte si nás ve středu 15. července po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
3: 18 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Víc než dvě pětiny Čechů nad 50 let nemají jasný finanční plán na důchod. Poslanec Turek by měl podle premiéra Babiše kvůli pondělní nehodě rezignovat na pozici zmocněnce. Policisti řeší o prázdninách vyšší počet krádeží osobních věcí z aut a nehlídaných zavazadel. Noční teploty budou kolem 15 stupňů, zítra přes den naměříme maximálně 27. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes dvě pětiny Čechů nad 50 let. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna problém. Popisuje Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
6: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, které jste měli předtím. Samozřejmě případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
5: Průzkum dělala agentura Ipsos na konci června a zúčastnilo se ho přes 1000 lidí od 18 do 79 let. Poslanec za motoristy Filip Turek by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO měl za včerejší dopravní nehodu převzít odpovědnost a měl by rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Babiš to napsal Českému rozhlasu s tím, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí průběh nehody tak, jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vjel přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním vozem. Turka k rezignaci vyzvala i opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocuje policie. S letními prázdninami přibývá krádeží z aut nebo v kempech. Policisti lidem připomínají, aby nenechávali cenné věci bez dozoru. Bezpečné není ani ponechání zavazadel ve stanech. Jak upozorňuje jihočeská policejní mluvčí Lenka Krauzová, zloděje může přilákat i zdánlivě bezcenná taška na sedadle auta.
7: Zaevidováváme každé léto vždycky případy, kde se stane, že zloděj se do auta vloupe a potom nám poškození oznámí, že ocizili tašku, ale v ní nic nebylo. I ta taška, která tam zůstane ležet a je prakticky bez hodnoty, tak ten zloděj očekává, že v ní něco najde a způsobí škodu větší tím, že rozbije ta skla.
5: Policisti doporučují nenechávat v autě žádná zavazadla ani jiné věci, které by mohly upoutat pozornost zlodějů. V kempech by si lidé měli cennosti nosit stále u sebe nebo je uložit do bezpečnostních schránek, pokud je provozovatel nabízí. Skoro třetina ozimého ječmene na Vysočině už je sklizená. Z hektarů zemědělci zatím odvezli v průměru 6,5 tuny obilí. Loni byl hektarový výnos v kraji zhruba o 150 kg vyšší. Vyplývá to z dat krajské agrární komory.
8: Farmáři zatím sklízí především na Třebíčsku. V ostatních okresech Vysočiny jsou žně na počátku. Stejně tak z polí odváží pouze ozimý ječmen. Jiné obiloviny nebo řepku ještě sklízet nezačaly. Podle dat ministerstva zemědělství patří Vysočina k regionům s nejpomalejším postupem sklizně. Například v Jihomoravském kraji už zemědělci sklidili zhruba polovinu polí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
9: Sport.
5: Fotbalisti Francie zabojují na mistrovství světa o třetí postup do finále v řadě. V Texasu rozehrají semifinále proti Španělsku v 21 hodin českého času. Vítěz se ve finále střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie.
4: Počasí.
5: Na jihu Čech se můžou tvořit přehánky nebo bouřky, které můžou být i velmi silné. Noční teploty budou mezi 17 a 14 stupni. Ve středu bude převažovat velká oblačnost, přechodně může být místy i polojasno. Odpoledne se budou tvořit přehánky nebo bouřky, i silné, k večeru budou ustávat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Slabý vítr severních směrů v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž klesne na jedničku.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Nová nehoda je v Zadním Podskalí v Týně nad Vltavou a další stále vyšetřují na silnici 145 u Netolic směrem na České Budějovice a na silnici 20 u Sedlice na Písecku. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je krátce po 18. hodině a my pro vás, milí posluchači, máme připravenou už 12. část četby na pokračování z Detektivky v kopřivách. Jejímž autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Březina.
10: Kapitola 48. Úterý. Radima přivezou až po setmění. Objeví se v jídelně a prázdnýma očima přehlédne své rodiče, kteří sedí u stolu a mlčí. Posadí se k ním a složí hlavu do dlaní. Radka ho chce pohladit ve vlasech, ale pak ruku stáhne. Něco jí v tom zabrání. Co jsi jim řekl, prolomí ticho Milan. Nic, prohlásí tiše Radim. Nic jsem neudělal, o ničem nevím, nevím ani, kdy ta holka odešla. Tati, věříš mi to aspoň ty? Podívá se na Milana, potom na Radku. A ty, mami? Radka se jen unaveně usměje. Radíme, Milan se nadechne, máme problém. A musíme ho společně vyřešit. My jsme ti s mámou neřekli všechno. Milan začne synovi popisovat zbytek příběhu. Jak našel bezvládnou Anetu, jak jí s Radkou oživovali, jak si uvědomili, že je to marné a co vymysleli a provedli, aby Radima před tím průserem ochránili. Radim sedí jako socha. Jediné, co je na něm v pohybu, jsou oči přeskakující mezi Radkou a Milanem. Jak otec přidává další detaily, odklizení těla a zametení stop neustále se rozšiřují. Mlčí ještě chvilku po tom, co Milan skončí. A pak řekne něco, čím Radce potvrdí, že tohle je skutečně nejhorší den jejího života.
11: To jste fakt udělali? Takovou kravinu? To jste si to nemohli promyslet? Schovat ji někam pořádně, odvízt za hranice nebo hodit někam do lomu? Vždyť jste mi úplně posrali život. Křičí, sotva se stíhá nadechovat. Řine se to z něj. Radka si zacpává uši, nechce to slyšet. Milan je naopak neuvěřitelně klidný. Dívá se synovi zpříma do očí, tváří se smutně. Určitě ho to, co slyší, taky mrzí, ale vydrží to. Radíme, my jsme ti řekli pravdu. Teď řekni pravdu ty nám. Cože, nechápe Radim. Policajti to vyšetřujou jako vraždu. Tak nám řekni, co se stalo. Opře se do něj Milan a nehraj si s náma. Jedeme v tom všichni. Cože, tati? Ty si myslíš... Znovu se otočí i na Radku. Mami, řekni něco, řekni, že si nemyslíš, že... Radka se mu ale do očí nepodívá. Místo toho vyhledá pohled svého muže. Ten se nadechne. Radíme, možná je na čase, aby ses přiznal. Nejenom nám, ale nakonec i těm policajtům. Dokud je čas s tím ještě něco dělat.
10: uhrát to na nešťastnou náhodu nebo něco takového. Musíme to spolu vymyslet. Ještě dlouho sedí u stolu v jídelně a snaží se přijít na něco, co by jejich rodinu zachránilo. Křičí na sebe. Hádají se. Jako první to vzdá Radim, se slzami v očích odejde do svého pokoje, najde ho rozházený po té domovní prohlídce. Radka zůstává sedět s Milanem, i když by taky moc chtěla někam zmizet, jenže ona svůj pokoj nemá. Teď ale čelí tomu Milanovu pohledu. Tázavě si ji prohlíží. Ty mu věříš? Zeptá se jí. Radka neodpoví. Nemůže. Nechce lhát. A pravdu? Tu nahlas říct nemůže. Je přece Radimova máma. Já vím, že je to těžký. Sám to nedokážu pochopit, složí Milan hlavu do dlaní. Ale musíme ho nějak přesvědčit. Stejně to vyjde na povrch a pak už to bude jenom horší. A nejenom pro něj, ale i pro nás. Když se přizná, už by nemuseli řešit nás dva. Když ne, tak to odneseme všichni, celá rodina. Radka před sebou vidí zlomeného člověka, který se třese strachy. Je jí ho líto, ale mnohem víc je jí odporný. Bojí se totiž hlavně o sebe. Je tak vyděšený, že na Radima radši hodí úplně všechno. Klidně mu i přitíží. Budu stát za Radimem, řekne nakonec Radka. Když se slyší, naplní to zvláštním klidem. Ne, není to asi nejrozumnější řešení, ale bude stát za svým synem. V dobrém i ve zlém.

Kapitola 49. Úterý. Fakt ti to nevadí, zeptala se Jana asi posté. Majka nedutklivě našpulila rty. Ty vole, Janino, neptej se pořád. Jednou jsem ti to nabídla, tak to platí. Jana se vděčně usmála. Utřela si uslzený obličej a praštila sebou na Majčinu postel. Kamarádka se posadila vedle ní a pohladila ji po rameni. Pořád ti volá? Nevím, dala jsem tam tichý režim. Jana se převalila a sáhla po telefonu, který ležel displejem dolů na nočním stolku. No jo, volá. A píše. Tak mu odpověz. Třeba ti pak dá chvilku pokoj. A co mu mám říct? Majka se podívala do stropu. Podle toho, jak znám mužský, tak se teď může zbláznit z toho, že seš s Petrem. Tak mu napiš, že seš u kamarádky a že zítra se uvidí. To by ho mohlo uklidnit. Jana byla vyplašená. Bála se. Majka byla její jediné světýlko naděje. Na chvíli si představila, že skončí jako ona. Kamarádka má dvě malé děti, je bez peněz. Ale Jana ji nikdy nezažila zlomenou, nikdy ji neviděla brečet, všechno to zvládá. Asi je to tím, že se moc neřeší, nerozebírá svoje pocity, nemá na to čas. A když je jí zlé, zapálí si cigáro a vypustí kolem sebe ochranná mračná dýmu a sarkazmu. Zvládla by to Jana taky? Našla by v sobě takovou sílu?

Kapitola 50. Středa. Stanislav Medek si nebyl úplně jistý, proč to dělá, ale zkusit to musel. S Kateřinou Malou se znal roky a dobře věděl, jak tahle státní zástupkyně přemýšlí. Její odpověď v e-mailu by ho tedy neměla překvapit. Přesto vytočil její číslo. Ne, Stando, je to zbytečný, řekla místo pozdravu. Ta holka u něj byla a za pár hodin ji našli mrtvou. Přiznal, že s ním měl sex, že ji měl doma a že sama odešla. Důkazy o čemkoliv dalším proti němu jsou nulové. Na tom vazbu prostě neuhrajeme. V tom domě se uklízelo. Kufr v autě je vycíděný do mrtě. Máme rozpory ve výpovědi jeho rodičů, kteří ho zřejmě kryjou. A co ten telefon? Ten se našel jinde. A podle jeho pohybu opravdu z toho domu odešla. Tohle nemáš uzavřené. To přece ve zdůvodnění píšu. Máme čerstvou zprávu ze soudního, kde upřesnili čas úmrtí. Ona z toho domu neodešla, Kateřino. Telefon se na to místo dostal přibližně hodinu nebo dvě po tom, co zemřela. Potřebovali se ho zbavit. Zapadá to do sebe. To je jen přibližný údaj, Stando, promiň. Vždyť nemáš ani motiv. Já potřebuju pořádný důkaz. A radši několik, jinak nám to každý advokát rozcupuje. Medek si povzdychl, tušil to. Tak aspoň prostorový odposlechy. Zástupkyně se trpce zasmála. Chtěla bych ti pomoct, ale to už vůbec ne. Sežeň mi toho víc. Najdi stopu oběti v autě, něco průkazného a pak uvidíme, co se dá dělat. Měl si ho zadržet. To se mi nechtělo. Bez vazby bych ho stejně musel brzo pustit. Pak pro tebe nemůžu nic udělat. Najdi důkaz a budeme se bavit dál. Tak dík. Budeme se bavit. Tohle spojení Medek miloval, obzvlášť v těchto situacích. Tak jaké má možnosti? Většina úkonů teď ležela na jiných. Analýza nalezeného mobilu, zjištění, jestli jeho pohyb od Tesařových ke Křoví za barem Boston odpovídá pěší chůzi nebo cestě autem. Detailní průzkum auta, porovnání zeminy z podlahy vozu se vzorky zajištěnými na místě pohození těla. Co dál? Medek věděl, že jestli chce průlom, musí jít po lidech. Rozebrat tu rodinu na atomy, vyslýchat a vyslýchat. S Radimem ve vazbě by to bylo snazší, ale nedá se nic dělat. Musí hrát s rozdanými kartami. Pevná linka na jeho stole ohlásila příchozí hovor. Na okamžik zadoufal, že si Kateřina rozmyslela tu vazbu, ale byla to ústředna. Mám tady hovor od nějaké paní ze Stroupnice. Prý má něco ohledně vraždy.

Do stroupnice se Metkovi nechtělo. Tušil, že Němcova přítelkyně nemůže mít nic důležitého, jen mu zopakuje, co už řekla Petrovi. Škoda, že to nechce říct do telefonu. Přesto za ní jel. V kanceláři bylo vždycky práce dost, papírování rostlo s každým úkonem, ale komisař věděl, že by tu stejně nevydržel. Táhlo ho to do terénu a lákalo ho být blízko Radima. I kdyby se měl jen ochomítat kolem jejich domu. Cestou se snažil posouvat vyšetřování aspoň přes telefon. Věděl, že znalecké ústavy a laboratoře jsou zavalené prací, proto analýzy nějakou dobu trvají. Ale věděl taky, že ti, kdo nejvíc otravují, dostanou někdy přednost, aby se jich lidi z laborek rychle zbavili. A jeden z těch nekonečných telefonátů mu vlil úplně novou energii do žil. Je to dlouhý lidský vlas? Popisoval mu laborant a on cítil, jak se mu zrychlil tep. Je zrzavý? Předejte ho prosím na soudní, ideálně hned, ať připraví vzorek z těla na porovnání. Zrzavý by být mohl, hodím ho tam. Fakt byl v kufru, ujišťoval se komisař, i když tu informaci pobral na poprvé. Fakt, pěkně zapletený do takové té chlupaté boční stěny. Mám to v autě taky. Vlasy se z toho prakticky nedají dostat. Medek mu srdečně poděkoval a ukončil hovor. Pak vystoupil a rozhlédl se. Jana Vítková seděla jako hromádka neštěstí na hřišti u kostela. Obličej měla opuchlý od pláče. Držela si těhotenské břicho a Medek trochu zjihl jako každý chlap, co to někdy zažil. Obzvlášť, když viděl, jak nešťastně se ta žena tváří. Hlavu vzhůru, nemáte se čeho bát, řekl jí hned poté, co si vedle ní sedl. Nemyslím, že je v tom váš manžel nějak namočený. Přítel, špitla a rozplakala se.

byli tenkrát u toho. U té mrtvé holky tenkrát v parku v Hrádku. Medek se zarazil. Teď mluvíte o té vraždě z roku 99? Jo. Nejdřív mi stíha řekl, že se všichni domluvili na výpovědi, aby policajtům řekli to samý, že byli celou dobu v Rokáči. Ale stíha si to vůbec nepamatoval, protože byl zhulený, říkal, že neví, jestli byl Honza celou dobu s ním. Momentíček, pomalu. Stíha je, prosím, kdo? Přerušil tok jejich myšlenek Medek. To je místní alkáč, možná i něco bere. Najdete ho u sámošky nebo jak somruje před hospodou. Dobře, ale jak se jmenuje? Medek sahal po bloku. Ne, že by těm slovům přikládal Bůh ví jakou váhu, ale nikdy nebyl líný poznamenat si i věci, které se v první chvíli jevily jako nedůležité. Já vlastně nevím, zarazila se Jana. My mu tady všichni tak říkáme. Dobře, tohle si prověříme. Víte, neměl bych vám to říkat, ale máme docela silnou hypotézu, která ukazuje úplně jinam. Já jsem to ale ještě nedořekla. Bavila jsem se i s dalším Honzovým kámošem. Ten tam taky tenkrát byl. Vypadlo z něj, že Honza z toho Rokáče vyšel se zapalovačem až potom, co ta holka odešla do parku. Nemohla mu ho teda vzít? Jaký zapalovač? Medek si nebyl jistý, jestli si těch pár věcí, které o starém případu věděl, pamatuje správně. Honzův zapalovač, tedy pana Němce? Jaký je jiný asi? Do hlasu mladé ženy se začala vkrádat hysterie. Ten, který našli u té mrtvé holky, měl na sobě Honzovy otisky. Zeptejte se Karpyho, teda jestli vám to řekne, moc se mu do toho nechtělo. Ještě před několika okamžiky vypadalo všechno tak jasně. A teď si Stanislav Medek připadal jako zmatený důchodce, který se začíná ztrácet v běžných životních situacích. Zaklonil hlavu a prohlížel si impozantní stroupnický kostel. Může být na tom, co mu tady ta nešťastná ženská tvrdí, něco pravdy? Mohl to být celou dobu před očima a přesto všechno přehlížel? Němec jim skutečně lhal. V pátek doma nebyl. A jestli si toho jeho přítelkyně nevšimla v 10 večer, mohl tajně vypadnout i později, v průběhu noci. Oběť byla celou noc v baru Boston, který Němec provozuje. Za Bostonem se našel její telefon. Někdo ho tam umístil v době, kdy už byla dívka mrtvá. Bude potřeba tohle všechno znovu prověřit. A spolu s tím i ten starý případ. Možná je to jen náhoda. Ale Medek mnohokrát zažil situaci, kdy se za zdáním objevila naprosto jasná souvislost, kterou nikdo do té doby neviděl. Potřebuji znát jména těch chlapů, o kterých mluvíte. Přezdívky mi nestačí. Vítková pokrčila rameny. Já ale znám jen ty přezdívky. Honza o nich jinak nemluví a já je tady vlastně jen občas potkávám. Nasadil co možná nejvlídnější výraz. Aha, nějak to vymyslím. Nikdo z nich se samozřejmě nedozví, že jste se mnou mluvila. Zavrhl touhu ji dál utěšovat. Unaveně se zvedl z lavičky a podal jí ruku. Už musím běžet. Ale jestli vás můžu o něco poprosit, ani vy o našem rozhovoru s nikým nemluvte. A to, co jste mi řekla, si taky nechte pro sebe. Zatknete ho, vypadala opravdu zoufale. Vašeho Honzu? Na chvíli se zamyslel a pak místo odpovědi pokrčil rameny. Moc vám děkuju za upřímnost. Je to pro vás těžké, ale věřím, že se to nakonec nějak vysvětlí. Pak se ještě zarazil a sáhl do kapsy pro vizitku. Kdybyste si na něco vzpomněla, nebo si jen chtěla popovídat, tady je moje číslo, ať mi zase nevoláte přes ústřednu.

Kapitola 51. Středa. Snídaně u Majky proběhla v naprostém chaosu. Holky mámu nešetřili. Jídlo létalo vzduchem, Majka běhala po kuchyni jako blázen, vztekala se, děti se tomu smály. Vítej v klubu šílených holek, řekla Janě hostitelka, když před ní konečně postavila hrnek s čajem.

Místnost se topila ve smíchu a Janě bylo dobře. Bezstarostnou chvíli ukončil rozsvícený displej jejího telefonu. Stojím před domem. Pojď si promluvit, prosím. Vykoukla z okna. Dvěma koli na chodníku tam stál Honzův bavorák. Honza je venku. Mám za ním jít? Zeptala se bezradně Majky. Je to na tobě. Ale nikdy se nic nevyřešilo, když spolu lidi nemluvili. Pomalu vyšla před bytovku. Honza se nahnul ke dveřím spolujezdce a otevřel je. Jana ale do auta nenastoupila. Sedej. Ne. Ty teď jako bydlíš tady? Ukázal nahoru do okna. Pokrčila rameny. Domů nechceš? Ptal se jí jako malé holky, která ztratila klíče. Zavrtila hlavou. Honza se podíval na volant. Jano, myslí si o mě, co chceš, ale přísahám, že mám čistý svědomí. Neodcházej ode mě, čekáme spolu dítě. Teď si teprve všimla, jak hrozně Honza vypadá. Tvář měl popelavou, pod očima se mu udělaly váčky. V noci toho asi moc nenaspal. Hrbil se, i v tom svém velkém fáru působil až dojemně zranitelně. Dej mi čas, řekla, než se to vysvětlí. Než se vysvětlí co? Jde vůbec o tu mrtvou holku? Nejde spíš o tebe a o toho fízla? Řekl to ostře a tryskala z toho bolest, až ji to zarazilo. Nedokázala se otočit a zmizet v bytovce. Chtěla mu říct, že to není o Petrovi, že Honzu má ráda a že ho nechce opustit, ale tím posledním si nebyla jistá. A tak jen stála a sledovala ho, dokud mu nedošla trpělivost. Zavřel dveře a nastartoval, aniž se na ní podíval.

0: Kapitola 52. Středa. Cestou do Hrádku zavolal Medek kolegům, aby znovu podrobně prověřili videozáznamy z Bostonu. Zatím hledali jen oběť. Teď bude potřeba zjistit, jestli se tam nemihne i majitel podniku. Protože jestli ano, byla by to další indicie, že tady něco nehraje. Zbytek cesty si znovu nadával, proč se na starý spis nepodíval hned. Měl poslechnout Petra, který ho na něj od začátku upozorňoval. Byla to ješitnost? Pocit nadřazenosti nad neskušeným policistou? Medek o sobě věděl, že přes všechnu snahu nejedná vždycky racionálně, ale měl za to, že už svoji slabinu dostal pod kontrolu. Snad ano. Možná ten starý případ upozadil jenom proto, že na něj neměl čas. Schody na služebnu vyběhl jako mladík, i když se přitom zapotil a jeho srdce si v hrudníku následně důrazně stěžovalo. Petr tam zrovna byl. Petře, máš chvilku? Jasně, co se děje? Pojďme se na něco podívat v tom spisu z 99. Petrovi zajiskřilo v očích. Má to něco společného s Němcem? Já ti říkal, že v tom má ten chlap prsty. Chci si zatím jen něco ověřit. Nejdřív chci vědět, jak tu holku zabili. Přesně. Najdeš mi to? Jo. Petr skutečně během pár okamžiků našel naskenovanou pitevní zprávu. Vrchní komisař ji přeletěl očima a vzal do ruky telefon. Ahoj, Mirko, pozdravil soudní lékařku. Mám na tebe rychlou prosbu. Jestli voláš kvůli těm vlasům, tak se na ně vrhnu hned, jak budu mít volnou chvilku. Odeberu pár vzorků z těla oběti a pošlu to všechno na genetiku. To budeš moc hodná, ale kvůli tomu teď nevolám. I když vlastně... napadlo rychle Metka. Nemohla by ses na ně před odesláním taky podívat? Porovnat je aspoň pod mikroskopem. Jo, to bych mohla. A proč teda voláš? Zasvětil ji do aktuálního problému a přečetl jí několik pasáží ze zprávy. Lékařka si odpověď dlouho nerozmýšlela. To skutečně vypadá na podobný modus operandi, usoudila. Čistě hypoteticky to mohl být stejný pachatel, ale po takové době to může být klidně náhoda. Tohle už nech na mě. Od tebe jsem si jen potřeboval ověřit, jestli už mi z toho horka nehráblo. Určitá schoda tu je, řekla a rozloučila se. Medek zamyšleně zíral na hluchý telefon. Tak už mi věříš? Přerušil tok jeho úvah král. Neměl chuť mu odpovídat. Teď najdi výslechy té stroupnické party kolem Němce. Chci si přečíst, jak vypovídali. Nejspíš se tenkrát domluvili, aby Němce zbavili podezření. Petr se spokojeně ušklíbnul a vrhnul se do hledání. Výpovědi místních tvořily jen zlomek spisu. Většina patřila cizím státním příslušníkům. Král ale rakouské výslechy rychle přeskočil. Tady to je. Díky. A teď mě tu s tím chvíli nech. Kdybych něco potřeboval, přijdu, poklepal Medek na rameno mladého policisty. Na první pohled mu to nedošlo. Jenom v něm něco cuklo a donutilo ho to při čtení zvolnit. Zatím to nebylo dost silné, aby ho to zastavilo, ale něco se mu na tom nepozdávalo. Když však cukání nepřestávalo, vrátil se v textu zpátky. Projížděl řádek po řádku, prstem se přitom dotýkal monitoru a zanechával na něm mastnou stopu. Pak se jeho prst zastavil. A s ním málem i Metkovo srdce.
1: To je konec 12. dílu naší premiérové četby z Detektivky v kopřivách. Jejímž autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Březina. V režii Jakuba Čermáka a za asistence mistra zvuku Michala Koláře četbu v našem rozhlasovém studiu letos na jaře načetla herečka Lenka Šestáková. Její 13. díl si můžete naladit opět zítra krátce po 18. hodině.
2: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a neb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
3: Radioservis představuje
4: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

Dobrý den, vážení posluchači, ze studia Českého rozhlasu z Českých Budějovic vás už tradičně zdraví Pavel Zajíc a je rád, že jste si i dnes udělali čas na poslech folkového antikvariátu. Léto už se rozsprintovalo naplno a rozhodlo se nám ukázat, kdo je tady kvůli komu. Ne, že bych teplo neměl rád, ale jak praví staré české úsloví, od samcať až po samcať. A tak popřávám sluchu varování zdravotníků, že starší lidé mají dodržovat pitný režim, nemají se zdržovat na slunci a nemají vyvíjet namáhavou činnost. Pokud je tou namáhavou činností myšlena práce, jsem ochoten tato kritéria dodržovat. Ale něco člověk holt dělat musí a jsou věci, které za něj nikdo neudělá a k tomu holt příprava dalšího dílu folkového antikvariátu patří. Je pravda, že prohrabávání archivu nějak extra namáhavá činnost není, ale stejně. A tak jsem popadl CDčko, které bylo hned navrch a zjistil jsem, že moje intuice léty vypěstovaná byla správná. CDčko má totiž nadpis Prázdniny v Telči, rok 1997.

Nemám ve svém archivu moc desek, které by léto charakterizovaly víc než právě záznam z koncertů z prázdnin v Telči. Jako první se vám představili Nezmaři, a to zcela právem, protože Nezmaři jsou vlastně jediná kapela, která se zúčastnila všech ročníků prázdnin v Telči, kromě tedy toho prvního v roce 1982, který byl složen pouze z písničkářů. A od té doby jsme spočítali, samozřejmě včetně vánoční Telče, neuvěřitelných 94 nezmarských koncertů v Telči. Součástí sestavy Nezmarů byl 10 let i Jarda Matěj Matějů, který v roce 1997, tedy 7 let pod odchodu od Nezmarů, představil v Telči svoji kapelu a písničku s názvem Déšť, kterou napsal společně s textařem Jiřím Moravským Brabcem, který už bohužel textuje pro Nebeskou kapelu.

Matějova písnička se jmenovala Déšť, stejně tedy Déšť se jmenovala píseň teplického čtyřlístku, ale tady jde o spirituál otextovaný Ivou Rubinštejnovou. Ale vidíte, že se může stát i to, že dva naprosto rozdílní autoři své písně nazvou stejně.

Dalším dnešním hostem našeho virálního telčského koncertu bude liberecká kapela POL, což jsou zkratky jmen pánů Pojkra, Ošance a Luňáka, kteří představí písničku Pavla Havlíka s velice jednoduchým názvem Na tři.

Do letní nálady se také perfektně dovede trefit Jarda Samson Lang, což už dokázal řadou písniček, ať už zahraných soulově, nebo s již neexistujícími máky, a tady s kapelou Samson a jeho parta.

Folkové prázdniny v Telči byly vyvrcholením celého léta a jak hlásal jeden z nejznámějších sloganů, folkové prázdniny v Telči nejsou koncert, ale způsob života. A to vám jistě potvrdí každý, kdo se tohoto podniku zúčastnil, ať už jako muzikant, nebo jako divák či pořadatel.

Vážení posluchači, naše vzpomínky na prázdniny v Telči roku 1997 zakončila devítka a za chvíli zakončím i já. Ale byla to vzpomínka a prázdniny v Telči samozřejmě budou pokračovat ročníkem 2026 a to už docela brzo. Tak se tam nezapomeňte zajet podívat, po případě pobejt, vždycky si tam něco zajímavého k poslouchání nebo k vidění najdete. Tak se mějte hezky, zpívejte si a pamatujte na to, že v telčských folkových prázdninách najdete partu lidí, se kterými vám bude dobře a kteří z vás nebudou dělat blbce. No a naslyšenou příště se ve folkovém antikvariátu těší Pavel Zajíc.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ceny dálničních známek se možná přestanou každoročně měnit. Návrh ve sněmovně prošel prvním čtením. V létě se víc daří bakteriím v potravinách. Je třeba dbát na skladování i tepelnou úpravu. Úspornější a ekologičtější čištění odpadních vod zajistí v Lenoře nová čistírna. Na jihu Čech bude středa oblačná s možností bouřek a teplotami do 27 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý večer. Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby i v budoucnu platili letošní ceny. Opozice považuje novelu za populistickou. Třeba Pirátům vadí, že vláda neřekla, jak výpadek peněz nahradí. Bez pravidelného zdražování by přišel Státní fond dopravní infrastruktury v příštím roce o necelou půl miliardy. Korun, v tom následujícím o zhruba 3/4 miliardy. Návrh teď posoudí sněmovní hospodářský výbor. Maximální povolené ceny paliv zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů. To je o 15 haléřů víc než dnes. Cena za litr benzínu zůstane zítra skoro stejná, zdraží o haléř na 41 korun 89 haléřů. Stát bude ceny určovat už jen do konce tohoto týdne. Včera o tom rozhodla vláda. V létě přibývá infekčních onemocnění trávicího ústrojí, upozorňují na to hygienici. Podle nich se mikroorganismy v potravinách tvoří například při nevhodném skladování nebo tepelné úpravě. Každé léto kvůli tomu evidují nakažené salmonelózou nebo kampylobakteriózou. Potíže navíc lidé hlásí i po návštěvě restauračních zařízení. Například v letošním prvním pololetí krajská hygienická stanice na Vysočině podle mluvčí Jany Bémové přijala 16 takových podnětů.
2: Ve srovnání se stejným obdobím roku 2025 došlo k nárůstu počtu těchto podnětů a po prošetření bylo zjištěno, že v 8 případech byly podněty opodstatněné a za zjištěné přestupky byly provozovatelům uděleny sankce.
0: Lenora na Prachaticku postaví novou čistírnu odpadních vod. Zastupitelé schválili vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. Stavba u pošty by měla začít na podzim. Nezávislá starostka Karolina Štěpánová řekla, že půjde o modulární čistírnu. Její kapacita se bude moct navyšovat podle potřeby.
1: Počasí.
0: Noční teploty budou na jihu Čech mezi 17 a 14 stupni Celsia. Ve středu bude převažovat velká oblačnost, přechodně může být místy i polojasno. Odpoledne se budou tvořit přehánky nebo bouřky, i silné, k večeru budou ustávat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně k 23. Slabý vítr severních směrů v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž klesne na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Vyšetřování a odklízení následků nehody stále trvá na silnici 145 z Netolic do Českých Budějovic na kopci u Hlodaček, počítejte tam s omezením. A vlivem silného větru spadl strom na silnici 3. třídy z Košic do Myslkovic na Táborsku. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Představte si, že by neexistovala pravidla českého pravopisu. Co by se podle vás stalo, kdybychom nebyli svázáni v uvozovkách? Třeba pravidly českého pravopisu. Prostě by neexistovala.
2: Taky to tak kdysi bývalo, není to zas tak tradiční věc, jak si můžeme představovat, ale už více než 100 let máme pravidla, a to z jednoduchého důvodu. Všichni často píšeme a základní dvě funkce pravidel českého pravopisu je funkce zaznamenávací a vybavovací. To znamená, abychom při tom zápisu nemuseli zdlouhavě vymýšlet, jak ta slova napsat, a soustředili se na obsah samotný. No a při čtení totéž, to je ta vybavovací funkce.
1: Je to takový věčný koloběh, že nějak mluvíme spisovně, ale pak je tady ta hovorová vrstva jazyka a ta časem spadne do té spisovné, protože se kodifikuje, uzná se za spisovnou a tak to jde pořád dokola a dokola, a v tom je Ústav pro jazyk český jako takový kontrolor, který pak tu kodifikaci udělá, jestli se nepletu.
2: No, řekněme, i když to taky není moc hezké označení, jako takový odborný dohlížitel.
1: Kodifikátor, no to jsou slova. Pryč od nich. Proč o tom mluvíme? On nám napsal pan Jiří Dvořáček a píše právě o tomto koloběhu a o tom, že tam existuje právě Ústav pro jazyk český v tom koloběhu, že je takový moc benevolentní.
2: Pan Dvořáček to tady probírá poměrně na mnoha příkladech, takže je těžké v jedné větě říct, co přesně kritizuje. Všímá si toho, že v tom ústavu se snaží jednak sledovat vývoj jazyka a reagovat na něj a jednak ale prosazovat i jevy, které, řekněme, do určité míry předbíhají ten vývoj jazyka.
1: To znamená, že my lidé křičíme, už chceme, aby se mohlo říkat, aby jsme, místo abychom. Už nám to uzákoňte, už nám to kodifikujte, chceme říkat, aby jsme, aby to bylo správně, teď je to zatím nesprávně. A on tohle kritizuje, že Ústav pro jazyk český řekne, no tak když chcete, aby jsme, budete mít, aby jsme.
2: Zhruba to takhle můžeme shrnout.
1: Na kterých slovech on vlastně to takhle pojmenovává, pan Dvořáček? Čeho si všiml?
2: Vzal to, co je nejvíc vidět a čím my jsme začali, a sice ty pravopisné jevy. Všiml si například toho, že máme předepsáno psát diskuse se s a zároveň filozofie se z. A v podstatě tam naznačuje takovým poměrně invenčním způsobem, že se tyhle předpisy příliš neujaly, protože se příliš nedodržují.
1: To znamená, že nám Ústav pro jazyk český povolil psát filozofie se z, říkal si, tak říká se z, tak proč by se i nepsalo z, jenomže my máme v sobě nějakou klapku nakonec, chceme být extra spisovní a stále píšeme filozofie se s.
2: Kdybychom chtěli být extra spisovní, tak tu diskusi budeme psát se s, protože bychom věděli, že spisovná výslovnost je diskuse, nikoli diskuze. Takže já myslím, že u toho slova filozofie jde o velice výjimečný, ojedinělý jev. A sice, že bychom možná rádi všichni byli filozofy. A jedna z mála věcí, kterou o filozofii víme, je etymologie toho výrazu. Která tam má to S?
1: No, je to složité. Do toho prezident, do toho renesance a kurz, ale to už bychom zabíhali do přílišných detailů. Děkujeme panu Jiřímu Dvořáčkovi za dotaz a doufáme, že poslouchal vaše reakci na tenhle e-mail, který přišel.
2: Já bych mu ještě taky ráda poděkovala za to, že práci Ústavu pro český jazyk sleduje a z toho jeho mailu vyplývá, že si je vědom té složitosti.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem, toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Lačera Tešukar Šuniben. Společně se ohlédneme za jednou z kapitol československých dějin, která výrazně zasáhla do života Romů. Připomeneme si zákon z roku 1927, o kterém si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně. A tématem také budou nenávistné komentáře na sociálních sítích. Zůstaňte s námi.

0: Stále posloucháte Oromava Keren a dospíval Jan Bendík. Přesně před 99 lety, 14. července 1927, schválila poslanecká sněmovna Národního shromáždění Československé republiky zákon o potulných cikánech. Přestože se měl podle svého znění vztahovat pouze na takzvané potulné cikány, v praxi byl uplatňován vůči většině Romů a Sintů. Stal se jedním z nástrojů jejich evidence, kontroly a diskriminace a platil až do roku 1950. Jak tento zákon ovlivnil život Romů a proč je důležité si tuto kapitolu našich dějin připomínat? O tom už si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně Miroslavem Zubajem.
1: Omezoval pohyb osob, tenhle ten zákon byl převzatý podle bavorských zákonů a z Francie. Jo, takže nebyl první svého druhu, samozřejmě byl opraven podle tady představ politiků tady.
0: Potulní cikáni byli jako skupina vedeni v evidenci vedle nebezpečných zločinců a recidivistů. Kočování bylo povoleno pouze se speciálním úředním povolením, takzvaným kočovným listem. Zákon dále omezoval velikost kočující skupiny či zakazoval držení zbraní. Obecní úřady musely na svém území vymezit místo vhodné k táboření, ale mohly také žádat o udělení zákazu vstupu potulným cikánům do jejich obvodu.
1: Oni, Romové, nikdy neměli nějakou velkou volnost. I v Československu mohli cestovat, ale za určitých podmínek. Za určitých podmínek, já vám to ukážu, jestli můžu, dostával vedoucí ten, kdo měl na starosti, většinou to byl nejstarší člověk nebo muž, tak dostal takzvaný kočovnický list.
0: Kočovnický list tedy vydávali místní úřady.
1: Do tohoto kočovnického listu místní úřady povolovali vstup na dané území. A ostatní členové tyhlety skupiny od 14 let dostali takzvanou cikánskou legitimaci, kde je popis daného člověka i daktyloskopie. Proč to dělali? Protože policie chtěla vyšetřit všechny delikty, které by se popřípadě mohly stát a děli se. Ve skutečnosti se odhalilo asi možná jenom 20 deliktů, takže nějaký vliv na bezpečnost to nějak nemělo. Proč to ale udělali? Bylo to jednak z toho, že ta veřejnost chtěla, bylo to jenom, že to chtěli politici, jo, takhle podržím, ale chtěla to i veřejnost, jo. Protože vznikly různé fámy o tom, že Romové jsou to nějaké tlupy, které se toulají tady celým Československem a zabíjí lidi. Ale nikdy to nebylo prokázané, takže a i když byly tady nějaké tlupy, nikdy to nebylo prokázané, že to byly pouze Romové. Takže tyhle ty fámy, které vznikly, byly otisknuty v denících, v novinách, ale nikdy nebyly prokazatelné.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Kroka a kapela Connection. Organizace Romea ve spolupráci s pracovní skupinou pro bezpečnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny připravila informační materiál Desatero. Jak se cítit bezpečněji na sociálních sítích, když jako Rom nebo Romka v České republice čelím nenávisti? Informační publikace vznikla jako výstup spolupráce navazující na konferenci organizace Romea o bezpečnosti Romů na sociálních sítích a výsledcích výzkumu TAO. Více už se ptala Iveta Durdoňová Petra Bandy.
1: Já jsem byl teda součástí tady toho projektu TAO, Together Against Anti-Gypsism Online, společně proti anticiganismu online. Hledali jsme ty příspěvky na sociálních sítích napříč sociálními sítěmi a ty jsme nahlašovali jednotlivě. Těch případů bylo 500, těch příspěvků. Já sám jsem jich našel několik desítek, hledal jsem je hlavně třeba na TikToku nebo na dalších sociálních sítích. Většina těch příspěvků tak pořád jsou na těch platformách. Velké minimum tak bylo smazáno. Mám třeba dobrou zkušenost z YouTube, který smazalo jako písničku vygenerovanou umělou inteligencí rasistickou během pár minut, ji vlastně smazalo, ale většina těch příspěvků tak jsou pořád online a ta platforma s nima nic neudělala a nesmazala je.
2: Co proti tomu se dá dělat? Jak proti tomu bojovat?
1: Já si myslím, že je potřeba pořád jako vydržet a nahlašovat ty příspěvky, když to může být někdy frustrující. A věřím tomu, když je nahlásí prostě jeden člověk nebo je nahlásí třeba 50 lidí ten jeden příspěvek, že už se na to třeba ta platforma dívá jinak. Myslím si, že je potřeba taky trošku začít spolupracovat právě s těmi platformami a začít to napřímo vlastně řešit s nimi, protože asi se to tolik nehýbe, ta situace bohužel. A případně se s tím obrátit prostě na policii, na státní zastupitelství a opravdu řešit to a nenechat to jen tak. No.
2: S čím nejvíce jste se setkal na těch sociálních sítích, na těch platformách?
1: Já si myslím, že to je opravdu velký počet různých příspěvků. Hlavně v dnešní době, tak to jsou příspěvky tvořené umělou inteligencí právě, kdy buď to jsou nějaké jako animované videa, anebo úplně realistické videa, kdy sami ty lidi v komentářích nepoznali, jestli to je člověk, nebo je to umělá inteligence. A ty postavy, například co oni tvoří, tak přesně tvoří ten stereotyp, který si můžeme vybavit a to si myslím, že je hodně škodlivé, to je třeba jeden ten typ. Pak to jsou obecně různý jako vtipy, humor, který se můžou tvářit, že jsou jako vtip, ale mají prostě znaky toho anticiganismu.
2: Když Romům na sociálních sítích například někdo vyhrožuje nebo se směšňuje a tím vlastně tu majoritní společnost popuzuje proti Romům, co má jako první udělat?
1: Určitě by si to měl vyfotit ten člověk, protože ten člověk to může smazat vlastně a nebudete mít žádný důkaz o tom, takže určitě si udělat screenshot, klidně to zveřejnit, nějak to okomentovat, poslat to do Romy, já si myslím, že těch cest je hodně. Když to bude mít nějaké znaky, prostě, že to porušuje zákon, určitě jít na policii, nebát se toho, hlavně něco udělat, nenechat to jen tak.
2: Pane Balogu, vy jste projektový manažer projektu TAO. Co ten projekt, kdybyste to měl přiblížit mladým, co to pro ně znamená?
3: Projekt TAO je mezinárodní projekt konzorcia, které se skládá ze 7 různých organizací. A cílem tady toho projektu bylo vlastně zmapovat sociální sítě, najít v nich nenávistné komentáře a následně se v dalších projektových obdobích připravovat na to, jak s tím dál pracovat.
2: Jak se vám daří spolupracovat s těma platformama, které to mohou smazat z těch sociálních sítí?
3: Já si osobně myslím, že ty platformy...
2: Smazat z těch sociálních sítí.
3: Já si osobně myslím, že ty platformy mají spoustu jakoby jiných věcí na práci, než úplně to moderovat, což je samozřejmě špatně a měli by to mazat ten nenávistný obsah, ale ve většině případů se tak neděje. 95% případů, které jsme nahlásili, smazáno nebylo. Já si myslím, že do budoucna právě jakoby ta spolupráce s těmi institucemi, nastavení nějakých přísnějších pravidel, komunikace s těmi platformami, komunikace s policií, komunikace se státním zastupitelstvím, změna zákona, to je vlastně jako strašně běh na dlouhou trať. Nemyslím si, že se to vyřeší jakoby za den, ale myslím si, že pokud budeme do budoucna mluvit s těmi platformami, takže se to může nějakým způsobem omezit.
0: Vysvětluje Štefan Balok z organizace Romea. A my jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Ade Gives i Mar Savoro. Mangá Valačirat. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Výstraha před bouřkami stále trvá, zítra se mají přesunout na severovýchod republiky. Téměř každý druhý člověk bez práce v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Fotbalové mistrovství světa večer pozná prvního účastníka finále. A zítřejší počasí oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer.

0: Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal večer na sociální sítě. I přesto například na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili více výjezdů jen středočeští hasiči. Večer a v noci na zítřek se bouřky postupně přesouvají na východ Čech a také na Moravu a do Slezska. Objevit se pak mohou i zítra ráno a dopoledne, upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
1: To znamená, že během zítřejších ranních a dopoledních hodin zpočátku by asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
0: Téměř každý druhý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Tato věková skupina je v evidenci úřadu práce za poslední rok největší a starších lidí bez práce je aktuálně téměř 23 tisíc. A přibližně 20 tisíc uchazečů o práci má úřad v kategorii mezi 30 a 50 lety.
2: Nejvíce nezaměstnaných nad 50 let je dlouhodobě na Karvinsku a v Ostravě a jenom v těchto dvou okresech eviduje úřad práce i téměř 600 zájemců, kterým je 65 let a více. Uplatnění ale shání těžko. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Žatec má novou vyhlášku, která reaguje na změny v zákoně o pyrotechnice. Vyhláška podle webu radnice na celém území města nově zakazuje používání zábavní pyrotechniky kategorií F2 až F4. Výjimkou budou veřejné kulturní, sportovní a společenské akce a také silvestrovské oslavy od 16 hodin 31. prosince do 2 hodin do rána na Nový rok.
3: Vyhláška mění také pravidla nočního klidu. Na Silvestra nebude v Žatci platit vůbec. Během dočasné pak začne v obou festivalových nocích až ve 3 hodiny ráno. Po zbytek roku zůstávají pravidla bez změny. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Francie dnes večer zabojují na mistrovství světa o třetí postup do finále v řadě. V Dallasu rozehrají semifinále proti Španělům v 21 hodin. Vítěz se v nedělním finálovém utkání střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel se hraje zítra, začátek je opět v 21 hodin. Počasí. Zítra čekáme na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přeháňky a také bouřky a můžou být i silné, jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně místy přeháňky nebo bouřky ojediněle intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. Na severu republiky kolem 21.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 směr Karlovy Vary Cheb za Sokolovem opatrně za sjezdem na Březovou. Na kilometru 138 je po havárii dodávky blokován pravý pruh. Kolona se netvoří, ale vybočuje se v zatáčce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
4: Alex a host.
5: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zelinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo, přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jednou už tady školou povinné?
1: Jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydech. To je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle. Takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají. Tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout.
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No. To vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím, maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jako že to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no. Tím to vzniklo.
0: Splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže jo, cílem jo. Je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doležalová je stále naším hostem.
2: Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem, tím, že to vzniklo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, je to taková moje představa, budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás, jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagují na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako

0: jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravního bráchu a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svého bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
1: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti vzhledem k tomu, že máte dvě děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
0: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala jako, tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu a ještě to tam tý a je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
1: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
0: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak. Takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
1: Marie Doleželová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako chodějí, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje. Jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jako by to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedný takový oslavě, takový trochu vzdálený teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říkala jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale podívala se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaké představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené, takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí, vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů, každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky, prostě, my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně. No a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální. Já si řeknu, jo, tak vlastně. Ne, že bychom si tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že bychom se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověk to uklidně řekne si fajn, tak jako
1: není dobrý, v tom sám.
2: Nejsem v tom sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
0: Alex a host. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam byla jako tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldýnský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala, říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče, Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckého kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo, a připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už do tý, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak to tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál. Ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jakoby fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo. Jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super. Ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 28 nebo něco
1: no, máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví, vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců, to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo je jim to strašně příjemný. Ale tak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk, má jsem řekl každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak, takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. to je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. A takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce, a ne protože ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec, reaguje tak na svou dopravní nehodu. Policie prověřuje včerejší požár v Čelákovicích u Prahy jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra čekáme oblačno, na jihozápadě až polojasno. A hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování své včerejší dopravní nehody. Oznámil to ve videu na sociálních sítích a dodal, že pokud ho vyšetřovatelé označí jako viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním vozidlem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
3: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelené. A za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediné, o co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem si dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve odpoledne řekl, že pokud se potvrdí průběh této nehody, jak ukázaly nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je dobře vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu. Opozice vyzývá Turka k rezignaci na všechny své politické funkce. Pro obecné ohrožení z nedbalosti vyšetřuje policie požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hla tam začala hořet včera brzy ráno. Plameny ji celou zničily, škoda je zhruba 80 milionů korun, říká středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.
4: Nyní budou zjišťovat přesnou příčinu vzniku požáru, a to zda vznikl vlivem technické závady, vznícením uskladněného materiálu nebo nedbalostním jednáním. Čekáme také na závěrečnou zprávu od vyšetřovatele hasičského záchranného sboru.
2: Mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách začínají opravy tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové zhruba do jednoho měsíce. Upřesní mluvčí agentury ochrany a přírody krajiny Karolína Šulová.
5: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
1: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky, ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech pozvolné ubývání oblačnosti a v této oblasti srážky už jen ojediněle. Nejnižší teploty v noci mezi 18 a 13 stupni. Zítra v severovýchodní polovině republiky hlavně ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně, místy přehánky nebo bouřky, ojediněle také intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a na severu Česka kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 27 Plzeň Most opatrně uplas. Za výjezdem z této obce sjelo osobní vozidlo mimo vozovku, v místě pokračují vyprošťovací práce. Je to nepřehledné za zatáčku a musí se tam vybočovat. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Lásky není nikdy dost. Je hnacím motorem našich životů. Proto ji věnujeme následující hodinu.
7: Vybrali jsme vyprávění dvou lidí, kteří se zamilovali, když jim bylo 17 let. Jemu doslova přecházel zrak. Měl před sebou dvě na vlas stejné krásky.
6: Jedna z nich se vzdala i svého nápadníka, protože potkala prince svých snů.
7: Tento příběh s vámi dnes rozplete Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Otevíráme společně kroniku manželského života Jaroslavy a Václava Soukupových.
1: Letos oslaví 60 let od svatby. Svůj život prožili na Plzeňsku a právě tam za nimi do jejich panelového bytu posíláme našeho svatebního zpovědníka Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
4: Pojďte dál, třetí poschodí.
3: Dobře, děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Takže vy dva jste ten pár, který teď bude tu hodinu vyprávět a je připraven trošku vylíčit svůj příběh, tedy Václav a Jaroslava Soukupovi.
7: Ano.
6: Ano, to jsme my.
3: Jaroslavo, kytičku pro vás.
6: Já děkuju, ta je krásná, děkuju vám moc.
3: Pro pána mám a může se rozdělit s manželkou takovou srdcovou bomboniéru s čokoládou.
5: Pro mě se nemusel. Správná oslava má začínat nějakým přípitkem. Tak na zdraví a na všechno hezký.
3: Na vaše, na ten váš život.
6: No, to bych ráda.
3: Kvůli tomu jsme přijeli a příběh právě začne za malou chvíli.
1: Dříve, než se Václav zblížil se svou budoucí ženou Jaroslavou, poznal v dubnu roku 1960 na šťáhlavské pouti na Plzeňsku její sestru Marii. Dvojče.
0: Marie i Jaroslava byla děvčata k pohledání. Stejné oblečení, stejný účes, stejná postava. Málo kdo je dokázal rozeznat.
1: Na zábavě Václav zapředl rozhovor a pak i vyzval k tanci 17letou Marii. Jaroslava měla na tancovačce jiného nápadníka, ale moc se mu nevěnovala. Pokukovala po Václavovi.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a když jsme měli odjet z domu, tak ten můj nápadník nás odvážel z těch Šťahlav na motorce. I nasadila jsem sestru k tomu nápadníkovi a odjela. Než přijel znova, no tak už jsme byli u sebe. A za další týden, to bylo 1. máj, tak už přijel za mnou na taneční zábavu a už se věnoval pouze mě. Ale ona měla sestra známost, já jsem jí to udělala, protože jsem věděla, že má známost. No tak holc, to bylo prvně v životě, kdy jsem projevila větší iniciativu. A to on ještě byl v té době, on byl po bouračce na motorce a měl zalepený nos. No.
5: A z holky mi zaujaly, že byly dvě úplně stejný. Jo.
3: I oblečený.
5: Jo, oni chodili pořád stejný, jo. A ta druhá tedy seděla a překvapila mi tím, že se mnou začala konverzovat, jo. A řekla mi, to vás manželka také zřídila, tak jsem jí řekl, že se nebude na motorce a ona říkala, a nohy máte taky polámaný? A já říkal, nohy já mám zdraví. Tak proč, pane, tancujete? Já bych býval pro nikoho nešel. Jo. No a když už to takhle řekla, tak jsem řekl, smí prosit a už jsme spolu tancovali.
3: A to jste vzal tedy takhle dokola sestru, sestru Jaroslavy.
6: No. Jo, jo, jo, on tancoval celý ten večer s mojí sestrou, Marií, a já jsem měla jiný asi zájmy, no, ale nakonec to dopadlo při loučení takhle, no, že jsem s ním zůstala, než přijel tam ten ženich dotyčnej, tak než přijel pro mě, odvez sestru a přijel pro mě. No a no, mezi tím hol padla nějaká pusa a byla ruka v rukávě.
3: To šlo rychle. Tak si říkám, nesplecte si náhodou sestru, nemyslel jste si, že jako...
5: No, byli úplně stejní a dokonce my jsme potom rok spolu prožili a dobrý bylo, že jsme třeba běželi na vlak a oni najednou, máš můj svetr, zastavili a začali vyměňovat svetr. To ještě jsem pochopil. A když zastavili a řekli, dej mi levou botu, protože máš mou, tak to už řekl, holky, nechte toho. Oni pořád si měnili, jakože nemá to svý. Oni byli úplně stejní. A já, když jsem je takhle vzal k tanci, tak jsem poznal, která to je.
3: Jak?
5: Jo, když jsem jí měl v ruce, tak jsem věděl, jestli je tuto ta nebo ta druhá.
3: A podle čeho?
5: Já nevím, každá byla dobře jiná v těle, i když byly úplně stejný.
6: No. Pozvali jsme se příští týden na další taneční zábavu a, no a už potom to, už to plynule šlo až do té vojny. On šel potom na podzim, ne? Na podzim si šel na vojnu, tak na vojnu. 2 roky jsem za ním jezdila do Mariánských Lázní na vojnu. Každý 14 dní. No a...
3: Co jste mu vozila? Co jste brala sebou třeba? Čím jste ho potěšila, když jste přijela do Mariánek na vojnu?
6: No tak sama sebou jsem ho potěšila. A taky jsem mu přivezla jitrnice od mamky, od jeho mamky. A on si to dal do kasáren, a než přišel, protože my jsme se vraceli druhý den, tak jitrnice byly snědený.
5: A to měli vojáci pozor, protože mi nenechali nic. Rodina mi poslala zabíjačku. Já jsem si vždycky zajistil vycházku, aby jsme mohli být spolu i přes noc. A oni mi to sežrali, ale to jsem jim pak dával. Já už potom jsem byl velitel čety nádvozny a měl auta na starosti. Ty lítali.
6: A řeknu vám jeden příběh, který se nám stal ještě před vojnou. Možná, že to nebude vhodný zveřejňovat, ale... No tak jsme chodili na rande, no tak nějakou vždycky do klesu a na mes. No a chodil s námi pes, on jmenoval se Míša, černobílej pejsek Míša. No a teď jsme hold tam drobec začali sexovat, jak se, jak bych to nazvala. Ten se snažil. No řekni, jak to bylo.
5: Pes mi popad vždycky za nohavici a bránil jí, jo. No a jelikož jsem nechtěl to, tak jsem vždycky udělal prsknou nohou, pes odlít a jenom udělal a už mi držel zas.
6: Několikrát,
5: no. Pak jsem jel domů na motorce a za ní jezdil na motorce a už jsem říkal, nějak mi fouká na nohu, jo. Přijel jsem domů, rozsvítil a já měl natrhaný také kalot.
6: Tak jsem
5: neubránil ani tu poctivost, ale snažil se.
3: Tím se dostáváme možná k tomu, protože je to o tom partnerství a začátku partnerského života. Jak rychle jste tedy přešli od té pusy na té tancovačce k takovýmhle, řekněme, odvážnějším, intimnějším setkáním?
6: Tak to až po roce. My jsme spolu celkem chodili 3,5 roku, víte, nebo 4 roky. No, tak až po roce jsme tedy nějaký sexuální, jako dneska to udělají do druhého dne nebo za týden.
3: Kdy byla první kytka, kterou jste dostala od Václava?
6: No tak na kytky nebyl.
3: Co dárek nějaký, který jste od něj dostala?
6: Jo, dárek jsem dostala. Na Vánoce mi poslal kamarádovi, to byla kazeta taková a tam byla voňovka nebo nějaká něco takový, 2 voňovky. A já to otevřela a on tam byl jeho krásný snímek, barevný snímek. Já to rychle zavřela. A potom jsem teprve dostala odvahu se na to podívat. To byl krásný dárek.
5: A to ještě nebyly barevné fotky a oni mi to vykolorovali, jako, že to vypadalo jako barevná fotka.
6: Ale někde mám tu fotku. No.
3: Kdybyste měli to vaše předsvatební období nějak pojmenovat nějakými přívlastky, dát tomu nějaké jméno nebo jednou větou to shrnout, jaká to byla láska?
5: No, mně se to zdálo nejhezčí, protože jsme se měli rádi a prožili jsme spolu samý pěkné chvíle.
6: No, já jsem byla ráda, že nějakého mužského mám. No a tu ten se mi líbil. No tak milovala jsem ho hned od začátku.
5: A představte si, že jsme spolu byli ještě s kamarádem v Mariánkách na výletě. Já přijel domů a mami mi říká, máš tady povolávací rozkaz. A já říkal, kam padu? Já nevím, tak jsem to rozbalil VU44, 47 Mariánský lázně. Já byl šťastný, já tam odsaď přijel. Tak jsem nastoupil a fakt jsem byl lázeňský voják.
3: Štěstí vám přálo svým způsobem.
5: Jo.
3: Protože to taky mohlo být do mezilaborců třeba.
5: No, to jo.
6: Tehdy mohli mluvit i na Slovač. Tehdy se, to bylo v roce 61, ne?
3: Jak vypadalo to loučení? Vyprovázela jste Václava? Loučili jste se nějak? Byla nějaká schůzka, kterou si těsně předtím pamatujete?
6: Pamatuju. Jenom vím, že byly krásné, on byl krásný září. Já jsem na zahradě, máme zahradu ale nahoře, já jsem tam pod tím merfánem brečela, protože on už byl na té vojně a já věděla, že 2 roky jsou dlouhá doba. No.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: vojenské služby.
1: Odloučení ale působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: My jsme si nic neslibovali, jo. Šel se na vojnu, tak jsem říkal, kdo ví, co bude. Ale já pak byl rád, že jí mám, protože rodina, já už neměl tátu, jenom bráku a mami, a ty mi napsali za celou vojnu asi 4krát. Ale ona mi psala 2krát týdně, tak jsem věděl, co se děje, co je tady novýho, kde se co stalo, tak jsem byl pořád informovaný. A pak už, když mohla přijet, tak jsem byl šťastný.
4: A všechny jeho dopisy mám schovaný ve sklepě. A všechny jeho dopisy, protože já mu říkala opičáku. A všechny jeho dopisy končily tvůj opičák Vašek. Jo, ten na všech dopisech.
5: A těšili jste se navzájem, tedy sílila trošku tím možná láska v těch dopisech, nebo upevňoval se ten vztah natolik, že jste, byť při odjezdu na vojnu jste tolik o tom neuvažovali, že by to mohlo mít třeba budoucnost. V tom čase, kdy jste si ty dopisy posílali, sílil ten efekt toho, že by z toho mohla být celoživotní láska?
4: No jo, to už jsme měli ten dojem, že to bude celoživotní láska.
3: Já jsem přijel jednou ještě jako voják a přijel jsem k ním a ona plakala. A mě to překvapilo a tak jsem říkal, proč brečíš? A ona říkala, že tady byla nějaká Zelenková, taky dvojčata. A když ta jedna má děti, takže ta druhá je nemůže mít. A ona, ta její sestra, už byla v jiném stavu a ona hoci to takhle bála. Když mi to řekla, proč, tak jsem na to letěla, byla těhotná, byla malá Jitka. Hned jsem to vyvrátil, to tvrzení, že nebudeme mít děti. Mně se to nezdálo, že by to bylo možný, holka.
4: Mně to tenkrát řekl švagr. On řekl, bože, co patu brečí, že nebudeš mít děti. Tak to zkuste a je to. No tak jsme to zkusili a byla jsem těhotná. Na Vánoce jsme se brali. Přišel v říjnu z vojny a na Vánoce jsme se brali.
1: O svatbě rozhodla energicky maminka mladé Jaroslavy.
6: Budou Vánoce, bude se stejně péct, bude tedy také svatba. A bude to. Obřad se konal u městského národního výboru ve Starém Plzenci a oddával je soused, který je dobře znal.
1: Veselka byla v domě rodičů nevěsty. To vše den před Štědrým dnem roku 1963.
4: No. Někteří naši příbuzní, kteří třeba byli v Praze, nemohli přijet, protože druhý den, jak tehdy auta nebyly a to dostat se a Ježíška udělat tam dětem, no tak jsme měli asi míň hostů, než jsme původně mysleli, no ale jinak to bylo dobrý.
5: Ten den svatby tedy, jak proběhl, jak to po sobě všechno šlo, jaké bylo ráno, viděli jste se před obřadem nebo ne, jak jste se strojili, jaké jste měli šaty, oblek?
3: Já jsem si nechal na to uší šaty.
4: Já jsem měla šaty, v kterých se původně vdávala moje sestra. Ta si je nechala šít dvojče. Ta se vdávala o půl roku dřív, takže já jsem měla šaty, ty její. Boty jsem měla svojí a v půjčovně v Plzni se půjčovaly takový kožešinový bílý kabátky. Tak to jsem si půjčila tam, no tak když jsme šli mimo ven, tak jsem si vzala ten kabátek a potom jsem ho slíkla.
5: Nějak zvlášť jste se česala nebo nalíčila?
4: No tak my jsme v líčení moc nedali, my tehdy se moc nelíčilo. My jsme vzali rtěnku a namazovali jsme rty a šlo se.
5: Ten obřad na radnici, co vám hráli, jak vypadalo vyměňování?

0: ani prstínků a první manželský polibek?
1: No, to bylo úplně klasika. Já si nepamatuju, co nám hráli. Svatební pochod asi, když jsme přicházeli, ale potom, co nám hráli, to mi není jasné.
0: Říct o svatebním obřadu před 60 lety, že je to klasika, dnes při vysílání je dost složité, protože mladí se dnes berou v letadle, na nádraží, na louce, někdo v Potapěčském. Vy jste měli takovou tu svatbu, kterou dnes mladí možná ani neznají, tak jen to připomeňte, jak to probíhalo. Závoj byl, zdvihal jste závoj?
1: To víte, no. Že jo, závoj zdvih. Závoj jsem měla. Tady nebyl fotograf, tak se jelo do Plzně a tam nás fotili dlouho, to byla předtím byla svatba, to dlouhou dobu, asi 2 hodiny jsme byli u toho fotografa. Takže už jsme se vraceli, téměř už bylo šero.
0: Polévku jste jedli společně?
2: Ano,
1: to jsme klasika. Měli. Naši vystěhovali ložnici a tam se udělala hostina. V kuchyni se vařilo. Tehdy nebylo v módě do hospod chodit nebo ani, oni tady ani hospody nebyly, kde by se mohl pořádat nějaká svatební hostina. To všechno se většinou odbývalo doma.
0: Vzpomenete si na váš první tanec na té svatební hostině? Tančilo se u vás doma?
1: Ne, to nebylo místo. To bylo plně obsazené. To byly stoly takhle. To byla ložnice, a když velká, ale tam nebylo místo na tanec. To ne, to ne. A venku taky ne, protože byla zima. To mrzlo. Ten den mrzlo jako blázen.
0: Svatba 23. prosince. Byl někde už připravený vánoční stromeček?
1: To jsme měli připravený. Druhý den se normálně klasicky konaly ty Vánoce se vším z večeří.
0: To znamená, že svatební hostina se brzo utnula, někdo řekl, a pro dnešek to stačí, zítra ještě druhý den, nebo jak to bylo?
1: Jo. To se nepařilo do rána. To se někdy kolem půlnoci se skončilo.
0: Jaký pocit jste si v sobě nesli, když jste najednou byli svoji, měli jste po té svatbě, třeba jste si šli i ulehnout, byla svatební noc, nevím, jak proběhla, ale třeba jenom v té duši a v srdci, co jste si tak jako řekli, co jste sami prožívali, možná jste to ani druhému neřekli, proč je to niterní pocit, už jste věděli, že patříte k sobě.
1: To my jsme byli rádi, ale svatební noc, to vám řeknu. My jsme spali v tom pokojíku nahoře a tam byli takzvaný, vy to neznáte, kam napili nějaký, ty vyhořeli a potom už nehřáli. Já měla na svatební noc silonovou noční košili. Já si jenom pamatuju, že mi byla šílená zima. Ani ten mi nezahřál, prostě v tom pokoji mrzlo prostě.
0: Václav, vy jste usnul nebo co, že jste ji nezahřál?
1: Ale asi neusnul, ale to prostě zima tam byla hrozná, no. Takhle jsme to. A potom v tom pokojíku jsme ještě vychovávali 5 let dceru.
0: Takže ráno jste se probudili do Štědrého dne a v tom samém místě jste zůstali ještě 5 let.
1: Pět let.
3: Zlatá lá.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Matka Tereza kdysi řekla, člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
2: Jaroslava a Václav Soukupovi si svou lásku projevují už více než 60 let a tu další rodičovskou dávali plně svým dětem.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za jak dlouho po svatbě se narodila dcera?
4: No, hned příští rok, ona je 64.
5: Červenci.
4: Jo, tak se narodila a já jsem holčičku chtěl. My jsme byli kluci dva, takže v mládí jsme se jenom prali. A takže jsem holčičku chtěl a já vždycky veřejně říkal, budeme mít holku. No a ona opravdu byla. A já jsem přišel do Plzence a dělal jsem mechanizátora v JZD a tady bylo dílny u téti tuhle. Takže jsem jenom se běh kousek a byl jsem v práci a z té vinárny tam nosili, když se něco rozbilo. Jo. A nosil mi to tam nějaký bouška máš. Pak jsem řekl, že se mi narodila holčička a on řekl, máš přijít ředitelovi, jako do vinařských, a kdyby si vzal tu údržbu ve vinařských závodech, tak by tě dali novej byt. Tak jsem tam šel se domluvit a tam byl inženýr Mikiska, dali mi byt. A...
3: Což byla dobrá zpráva i pro Jaroslavu, mohli jste mít další hnízdečko své lásky. Nicméně, jaké to bylo pro vás, když se narodila dcera? Co vy jste prožívala, když jste se stala mámou?
5: No, ráda jsem byla, že mám dítě, ale ten mi ranil okamžitě. Když přišel, první den já měla porod dost takovej zdlouhavej a to. A on přišel a řekl, no to nevadí, že to je holka, příště to bude kluk. A já už další dítě nechtěla. Taky jsem ho 8 dalších let neměla. Až potom jsem se rozhodla, že si ještě jedno pořídíme. Ale to mi tenkrát ranil. Té porodnici, když mi tuto řekl, to nevadí, další bude holčička, přitom si ji pořád přál. No? No?
4: Taky to tak bylo. A když měl být kluk, tak jsme si vzali dovolenou, jeli jsme táhle na Braň, jeli jsme dělat kluka. A tam jsme hráli volejbal a tak, a oni vždycky po obědě třeba přijít na volejbal, já jsem říkal, napřed rodina, pak zábava. Takže vždycky napřed bylo dítě a pak...
5: No a druhý dítě, toho kluka, jsem měla 5,20 kg těžkýho. Ten, když se narodil, tak byl primář kaše z toho úplně na větvi. Říkal tomu, přinesi dupačky a kyblík, ten může rovnou na písek. Ale dneska není až tak velký, má nějakých těch 178 nebo to. Nevyrost do obřích rozměrů, ale jako mimino byl takhle veliký. No.
4: Já už jsem toho porodníka znal, ne? No a tak zavolal a říkal, prodej plimu a vemeš si ho za ruku domů. Já prý to dělám, já nevím, 20 let, ale takovýho kluka jsem ještě nerodil.
3: Václave, jaká byla Jaroslava? Máma.
4: Dobrá. Vždycky o celou rodinu se starala ona. Ona to uměla, ona měla starší sestru, takže co se týkalo toho dítěte, a všechno uměla. Jako přebalování, no zkrátka máma úplně 100%. No, ale...
3: A váš pocit, jaké to bylo, když přišly děti, vnímáte, že se ve vás probudil nějak ten mateřský cit, větší podíl ženství, že jste to začala prožívat jinak, nebo ten svět vnímat třeba s větším strachem o děti? Co se vám odehrávalo v hlavě?
5: No tak strach asi o děti má každá máma, který se narodí dítě a to už se nezbavíte. Strach o děti máte celý život. Mám ho ještě dneska. to tak je. Já nevím, co bych vám nějak jinýho řekla.
3: A co pokládáte za to nejhezčí z té doby, když děti byly malé? Co vám se na tom líbilo? Čím vás těšili? Na co ráda vzpomínáte? Co vám tak tu radost udělalo?
5: No já nevím, samotný to mateřství, já jsem byla ráda, že mám dítě. My sestra taky měla, tak nějak jsme to prožívali, ale nějak, jako že bych...
3: Byl v té době čas, když se narodili děti, abyste žili partnersky, abyste si projevovali lásku? Bylo to stejné jako před svatbou, že jste občas někam vyrazili, drželi se třeba za ruce, pusu si dali, objali se?
5: Ale to jo, to se držíme ještě dneska, protože se navzájem musíme podporovat. Víte? No, ale jinak, jak říkám, no, chodili jsme tancovat, chodili jsme na plesy. Tuto já měla rodiče, který mi ještě děti ohlídali. Jo, tak my jsme nebyli až tak vázaný s těma dětma. Nás jako děti neomezovali.
3: Kdy nebo čím vám děti udělali největší radost?
5: No asi, když sami měli děti.
3: Ráda jste se stala babičkou?
5: Ráda jsem se stala babičkou. Jo, ráda. Ta má dvě děti a ten syn má taky dvě děti. My už jsme pradědečkové. Potom jsme měli vnoučata, čtyři, a teď máme tři pravnoučata a čtvrtýho čekáme na Vánoce.
3: Václave, čím vám udělali děti největší radost?
4: No, hodně. Takhle. Vychovali jsme slušní děti, nezlobili, jo, dobře se učili. Oba mají vysokoškolské vzdělání a to jsem vždycky rád, že mám. A dneska jsme 5 hodin už. No, z toho mám hroznou radost. Tak je to nádhera.
1: Kdo z těch mladých, kteří zažívají lásku, ví, jaká bude za 20, 30 nebo 60 let? Manželé Jaroslava a Václav Soukupovi by mohli vyprávět.
2: Celý život stáli při sobě, pomáhali si, pečovali o sebe a milovali se. A to je krásné. Proto jsme se rozhodli je překvapit a potěšit dvěma dary.
1: Václave, Jaroslavo, posíláme vám po Patrikovi velký automatický kávovar a digitální rádio pro příjem toho nejkvalitnějšího signálu.
2: Budeme rádi, když tento dar od nás přijmete.
5: Dobře, no tak já, my ho přijmeme. Proč bychom nepřijmuli dar? Ježíš, to je kávovar. Takovej obrovský. No tedy.
4: To už je něco.
5: No, a co pa to dělá?
3: Rámus a kafe. Dělá to malou velkou kávu, umí to horkou vodu na čaj. Kávu jsme taky přivezli, ať to můžeme vyzkoušet.
5: A ono to mele?
3: Ano.
5: No, to si na to vykašlu.
3: Já tak ráda melu kávu.
4: Budete chodit na kávu k nám.
3: K tomu jsme ještě přidali digitální malé přenosné rádio.
5: No vidíš, to je dobrý. My máme rádio a my nemůžeme chytit Plzeň, ale nejhůř. Chytneme Budějovice, já nevím odkud všude. A Plzeň,
4: Plzeň máme tam. A to rádio.
5: Ono je tady to. Ta.
6: Ta kvalita, není tam centrace, kolikrát.
5: No teď je to dobrý, ale někdy chceme poslouchat hudbu a mezi 12 a 1 a ona nám to nehraje.
3: Já doufám, že tohle hrát bude. Stejně tak, že bude fungovat kávovár, předávám a ať vám dobře slouží, je odměnou za ty vaše životy společné, spojené před 60 lety.
5: Tak děkujeme moc, no.
4: Moc děkujeme. A jak paní to potom oplatíme?
3: Já myslím, že vy už to oplácíte tím, že jste, a tím, že jste ten příběh poslali, proto se jim líbil a z některých těch psaných vybrali některé, kterým chtěli takhle dar poslat a potěšit.
4: chtěli, tak ať nás navštíví, já bych je vzal do Bohemky a prošli by se po závodě, abych jim řekl něco z historie, dali bychom nějakou skleničku a určitě by se jim to líbilo. Rádi je pozvem. Vy?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
2: Svůj zamilovaný příběh nám dnes líčí manželé Soukupovi. Prožili ho ve starém Plzenci, kde ve sklepích vinařských závodů zrají miliony lahví sektu. Právě tam Václav pracoval.
1: Za každého potomka dostala Jaroslava od Václava nejen políbení a lahev šumivého vína, ale také zlatý šperk.
2: My pro ně teď máme několik partnerských otázek. Patrik Rozehnal je dával každému zvlášť a teprve teď je uslyšíme pohromadě.
3: Co jste se naučili v manželství?
4: Naučil jsem se starat o rodinu.
5: Naučila jsem se vařit. Vychovávat děti.
3: Jaké jídlo by si rád dal a vám to nějak třeba nejde?
5: Kdy jsi chtěl na mě, abych mu vařila šneky?
4: Já bych ochutnal i brouky nebo šneky.
5: Někdo mu to uvařil, ale já ne tedy, ale jinak mu uvařím, na co si vzpomene.
3: Kolik lásek měl před vámi?
5: No, on byl mladý hodně, ale už zkušenost nějakou měl, to se mi přiznal. Někde byl v Praze na nějaké rekreaci a tam ho nějaká rafla.
3: Co je na ní nejvíc sexy pro vás?
4: No, ale to je její 80 a když tak kouknete, tak pořád říkám, mám pěknou holku, jo, na to, že jí tulik, tak pořád ještě postavu má to, no.
5: Vy, oni se mu líbily moje nohy. To říkal, že mám hezký nohy.
3: Co nosí v peněžence?
5: Peníze, řidičák, karty, no hrozně peněz. A nosí to nejhorší tuhle, vzadu na kapse.
3: Co nosíte v peněžence?
4: No, její fotku nenosím. To se mi jednou vymstilo. Já jsem chodil do Budějovic do školy a už jsem byl ženatý a ukazoval jsem klukům, já jsem chodil dálkově, takže jsem tam třeba byl pátek, sobotu a já blbec jsem jim ukázal fotku manželky a jeden mi tam ze srandy napsal ze zadu, líbí se mu servírka ve Vltavě. No a ona pak na to koukala jenom, cože, jakou servírku zas máš v Budějovicích? A já jí to dlouho vymlouval.
3: Který tanec mu jde nejlépe?
5: No, mám to tango ráda.
3: Který tanec máte rádi, oba dva?
4: No, to nějaký to tango, takový, to je tělo na tělo.
3: Poslouchala někdy za dveřmi?
4: Asi ne.
5: Ne, to ne, to ne.
3: Kdyby měl den třeba o 5 hodin navíc, jak byste je strávila?
5: Šla bych spát.
4: No, teďka by asi spala.
3: Když přišly takové ty chvilky, kdy jste začal projevovat nějaké něžnosti, jak jste na to šel?
4: No, u nás to bylo snadný. Máme takovouhle společnou postel. Když jsem byl mladý, jak jsem byl docela divoch, takže ke mně stačilo stačit nohu. Nemusela mi nějak přemlouvat. To jako...
5: Ty, on mi tak nejvíc, tak mi třep do zadku. Nejspíš, ale jinak si na něžnosti nepamatuju.
3: Jakým stylem líbáte?
4: No, já docela rád.
5: On vždycky se volís a to mi vadilo. On se volís a potom šel dát hubičku.
0: Otázka. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Láska je stejná a přece jiná, když vám je 20 a když už máte 8 křížků. Ale něha, touha, starost, radost i pohlazení patří ke každému věku.
1: Jak se proměnila láska Jaroslavy a Václava Soukupových za těch 60 let manželství? Je to stále stejně silný cit?
4: No, to se časem jako změní. Napřed je to taková ta čistá zamilovanost a pak toho druhého člověka máte jako žabáchu, nebo zkrátka je už to kus vašeho života. Jo, už jako je to něco jiného, no ale jste rádi, že ho máte.
5: My jsme rádi, že se máme. Ráda ho mám a on určitě mě taky. On mi vždycky říká, že bez mě nemůže být.
4: Já když náhodou není doma, tak nemůžu na té posteli spát sám. Já si tam musím dát aspoň ty peřiny, abych si myslel, že ji tam mám. Kdybych měl u ní usláno, nebo tak neusnu. A i tam zkrátka musím vedle sebe cítit, nebo...
5: A já ho tu nemám to třeba někam odjede na 2 dny a já si pořád myslím, že je tady. Jako, pořád to... A chtěla bych Vašku, ale v tom si vzpomenu, že tu není. No, pořád jako tu jeho přítomnost cítím.
3: Na co jste na svou paní hrdý?
4: Jak se stála v hodinu celý život. Ona to měla pořád pod palcem a kdo má kdy narozeniny a ta vůbec jako neregistruje a ona všechno ví.
3: Kdy vás překvapil čím pozitivně, kdy jste si řekla, je, tak kluk ještě takhle hezky miluje?
5: To on nezapomene, když máme to výročí, tak vždycky přinese kytku. To jo, k narozeninám se mi snaží taky vždycky popřát, no všechno. S rodinou oslavujeme. To je rád, když já tu rodinu sezvu. On to nechá na mě, ale je rád, když tu rodinu pozvu a pohostím. On říká, ty je tu furt živíš, ty je tu furt hostíš. No ale je rád, že přijdou.
4: Dneska už si přejem jenom, abys byl zdravý, no a to a dokud můžem jíst, pít a tak je to dobrý. Stojí to za to, po těch letech, jo, tak už člověk ví, já nevím, no, co má čekat a to.
3: Je to hledání i radostných okamžiků, děláte něco pro to, abyste i toho druhého potěšili i v tomhle věku?
4: Nám dělá radost ta rodina. Jo, když potom už máte ty vnoučata, pravnoučata, tak se radujete ze všech těch jejich úspěchů. Máte z toho radost taky.
3: Je důležité, aby ty mladší věděli, že pro vás starší je ta rodina důležitá i tak, že je rádi vidíte a jste rádi za každý okamžik, když se ozvou, když přijdou, když vás nenechají samotné?
5: No to my jsme rádi, to my jsme rádi. Oni nás navštěvují, ale někdy pár dní je pauza a já vím, že některé rodiny se nestýkají celý měsíce, ale my, když se nestýkáme týden, tak už se nám vzájemně stýská. No.
4: A teď, když nám bylo blbě, tak se o nás starala Alice.
3: Je ještě něco, co byste si chtěli splnit, co byste v životě chtěli spolu zažít?
5: No drobe toho zdraví.
4: Já taky.
3: Je nějaký vzkaz, něco, za co byste mu poděkovala, co byste mu řekla, jak moc ho milujete?
5: No, já bych byla hlavně ráda, aby jsme ještě byli pár let spolu. Nechtěla bych o něj přijít, to ne, to ne. Já bych chtěla, aby jsme spolu ještě pár let vydrželi.
3: A myslíte na něj často?
5: No, když jsme spolu pořád, tak na něj musí myslet hurt.
3: Vlastně ho milujete?
5: Miluju, miluju. Já bych jinýho nechtěla. No. asi tak.
4: Já bych jí poděkoval za lásku ke mně, ale hlavně za tu lásku k té rodině. Já tu rodinu hrozně miluju tím, že máme už také velkou a všichni jako drží pospolu, jo.
3: I v tomhle věku a teď? Pořád jí milujete?
4: Mm. Možná čím víc. Jo, ona si to zaslouží.

0: Jaroslava i Václav Soukupovi jsou si vědomi síly spojení, které láska představuje. Je křehká i silná. Zamilovali se u tance, protančili spolu celý život a když Bůh dá, zatančí si v prosinci na svatbě diamantové.
1: Jeden chytrý muž kdysi napsal: pravá láska nemá šťastný konec, protože pravá láska nikdy nekončí.
0: Nehledejte lásku. Žijte, milujte, radujte se. Láska si najde vás. Láska je všemocná. To už dnes ví i Petr Kostka.
1: A Carmen Majerová.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Více než 40% Čechů ve věku nad 50 let nemá jasný finanční plán na důchod. Lékařská fakulta v Olomouci bude moci díky nové budově navýšit počet studentů. Fotbalové mistrovství světa dnes večer bude znát prvního účastníka finále. A počasí zítra oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě s deštěm i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů ve věku nad 50 let. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna velký problém, říká Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
3: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, který jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
2: Univerzita Palackého v Olomouci o letních prázdninách dokončí dvě zásadní stavby. Na konci srpna bude kolaudovat generální rekonstrukci právnické fakulty zhruba za 80 milionů korun. Medici a studenti pak nový akademický rok zahájí v nové přístavbě za 600 milionů. I díky ní může lékařská fakulta výrazně navýšit počty studentů, řekl to děkan Milan Kolář.
4: Uvedením do provozu tady této nové červené budovy budeme stabilizovat fakultu na dobrých 20-30 let dopředu. Kdy vlastně my naplňujeme ten národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů. My do prvního ročníku opravdu vememe 260-270 studentů v rámci všeobecného lékařství, plus ještě zubní lékařství.
2: Policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Řidička zvíře dnes ráno zahlédla v úseku mezi Mazelovem a Ševětínem. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu a také myslivecká sdružení. Upřesní mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová.
5: Na hlubocké policisty se obrátila řidička, která dnes kolem 7 hodiny raní jela do zaměstnání mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice u místa, kterému se říká Soudné pole. Patřila zvíře, které vypadalo jako puma. Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba 10-metrovou vzdálenost a je si dle své výpovědi jistá.
2: Policie toto oznámení nadále prověřuje a lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158. Sport. Fotbalisté Francie a Španělska zhruba před hodinou na mistrovství světa nastoupili do úvodního semifinále. Zatím se více daří Španělsku, které po prvním poločase vede gólem z penalty 1-0. Vítěz tohoto utkání nastoupí v nedělním finále proti lepšímu z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel je na programu zítra večer se začátkem opět v 21 hodin.
0: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubývání oblačnosti a v této oblasti postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni. Zítra na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak bude oblačno až polojasno. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a na severu republiky většinou kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na Pražském okruhu. U Černého mostu čekejte kolony, a to v obou směrech. Kvůli práci na silnici silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu. Trochu se tam zdržíte. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího Divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
7: Ať žijou konzumáci! Ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale na Letné.

0: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
1: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
0: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
1: Tady ho máte.
0: Řeknete nám několik slov, Ivane?
2: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
1: A zvlášť bystrého brankáře.
2: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
3: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
0: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
3: Kdo jako já?
0: No zajisté.
3: Jo, no tak co bych tak řekl. Sledují tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
4: Pepa Bek je náš rek.
2: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
3: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
2: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
3: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
2: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
3: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
5: Synu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
6: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
7: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
5: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
8: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
9: František a Jura byli drobní a mrštní.
5: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
9: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
10: Po 6 kilometrech.
5: Šelem vzad.
10: A zpátky to vzali klusem.
9: Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
5: Kluci, každý musíte umět všechno.
8: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
9: falšovat, střílet v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
11: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
12: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
8: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
12: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
8: dobíhat, vybíhat,
12: vyrážet míč robinzonádou,
8: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
12: falšovat, nestát offside,
9: přeskočit nastavenou nohu,
8: kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
9: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
10: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
8: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena.
9: Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
12: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
5: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
9: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali, kde jaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči.
10: Pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku
13: a hodinu odpočívali.
12: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
8: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
9: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
12: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
10: Sprchy v chalupě neměli.
5: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka.

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
2: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
3: SK Klap Zubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klap Zubova 11 zařazuje do 3. třídy.
4: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pán Bůh, že to jednou natřete i Slávii, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probíjet kupředu. Jinak to ve světě nejde.
0: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
5: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klap Zubova 11, už jenom to jméno, hraje s AC Hlubočepy.
6: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
7: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
4: To bude zápas.
0: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klap Zubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a je v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
5: 14-0, pánové, s tím se musí něco udělat.
6: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
7: Dnes bychom řekli v lize.
5: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0,
2: 9-0, 12-0, 10-0,
3: 8-0, 15-0, 7-0,
4: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
5: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
6: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
7: Paní Klabzubová, telegram!
5: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
6: A teď už zbývala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovu jedenáctku.
6: Přijela v autobuse.
5: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to?
8: Nadáme!
6: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
9: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
6: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
3: Celou Klabzubovu jedenáctku odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
2: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
5: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho jedenáctka vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
10: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
11: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu. Totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

klepetá. Zazvoní už rána, míč se v síti třepetá. Stop, šut, už to piš, raději níž, než li víš.

Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Chormíku. A jak stojí sázky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, s Bohem. S Bohem, Chormíku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásl srdečně rukou svému dlouholetému příteli Chormíkovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Chormík zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Chormík proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až

0: a autobusu k hřišti. Kormík se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Kormík vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Kormík zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Kormík vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. Dvě šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domům telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Kormík začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psáti postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. Sta lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Kormík vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Kormík obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mě dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedění než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sázku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 000 lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci. Sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem. Prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Kormík se na střeše odmlčel, naslouchá je drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 10 minut po 17. hodině rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlku můj hlas, nenaže byste ho slyšeli ze zároveň. A pozor, pozor! Tak ještě bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdin hadrstvíleckých. Je rozkoš dívat se na pružnost těch 22 nohou, na moutné klemby hrudníku pro žlutými a modrými pruhy drezu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat našeho očekávání. 3-1 zní výsledek sázek. V níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, počkejte, ne, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec, už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou

0: tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se byti zaražení pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat ti odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pán Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipeg se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek Jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři s G.W. Olenbajem v čele vítají vznešené hosty. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zády. A už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17 hodin 21 minut 16 vteřin. Střední útočník Klabzubu podal míč pravé spojce. Charcot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Charcot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče. Ale ne, nezmocnil se ho čert. Ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr. Míč se přenáší šipovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a Beckem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červeno-bílý dostihlo míče. Pol se jí vpřed. Před, no tak. A už je pozdě.
0: Už je pozdě. Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzy! Oh!
1: Je tam.
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 vteřin od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. Dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, kterými doprovázel znamenitou obranu Klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jes, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno. Ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Já. Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejban odchází. A teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to Ano, jistě to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Kormix hodil telefonní přilbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jež měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře? Že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme. Nebo spíš, tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubák. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám judu. Judu do totiž Jirku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést. Nebej těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové, taky s vámi jezdí.
4: Ne, bůh uchovej, pane král. Pořádná kupana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl nežli králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podámí. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnout špičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, anebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
4: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ty by tu otázku rozhodli.
3: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo. A abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
4: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
3: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutnat.
4: No to bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku. Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelený střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
6: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.

0: šup, už to piš, ať gol uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: Vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nevýzdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bejvali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No, a tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
5: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
6: Táto, mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
7: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzíčku?
6: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
7: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas nás samozřejmě něco stál.
6: No stál, samozřejmě, ale tak je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No, je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
7: No, bo co pak?
6: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
7: Jestli jsme zajištěni, jo?
6: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
7: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živit vy sami?
6: O nás se nestarejte.
8: Budeme třeba dělat trenéry.
7: No za peníze.
9: No bude, ale... však se o nás ještě porvou.
7: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslavnější mužstvo.
6: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrbovat kde jakýho pihovatýho kluka.
7: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškrboval?
9: Ale no ne, no jen to řekni tátovi, Honzo, řekni mu to.
6: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnický kluku, jak hrajou fotbal.
9: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
10: Ale Mičudu měli bezvadnou koženou.
6: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo klapzubáci.
10: Musím říct, že s Outstone.
6: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
7: A... No a?
6: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá, to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
8: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
6: Porážka, to by nebyla žádná hanba.
9: To povídá ten pihovatý kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
3: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
4: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
3: Starý Klapzuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
9: Telegram.
6: Jaký telegram?
4: Od koho?
7: Od londýnského Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceska.
4: Austrálie,
9: mistrovství světa? Tato, a co vy tomu říkáte?
7: No, co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám ve vsi pluh a rozoráme hřiště, no pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo? Jináč, arci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set, sakra, kontinent, to by jsme se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo? No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že Klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazujou flintu do žita.
9: A to zase ne, táto, to teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
7: No jo, to, co chcete dělat, se sakra mančavte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jeme.
9: Počkejte. Tak dobrá, táto. Zoráme hřiště. No, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
7: No, set sakra hospodářství. No pak budeme čekat, až vyroste to obilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
9: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
6: Správně, Honziku.
9: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
7: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
9: 13 dní.
7: Z Bombaje do Sydney 20.
8: No, asi za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
9: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
7: Takže
9: se do té Austrálie jede.
11: Divadlo pro vaše uši.
12: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegera dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně!
1: Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
2: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť.
3: Uvítací potlesk 320 tisíc údlaní.
1: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
4: A pak rázem zoufalé ticho.
5: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lulky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
1: Dostali gól!
6: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousil královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
7: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl před branku, náš skvělý Short vyrazil ze středu útoku.
8: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
9: Klapzubové! Právě dostali gól!
10: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových, že prý si také občas zahrají kopanou a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel 2 staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vsteky. Set sakra manšafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
3: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
7: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
0: Útok bílých. 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
8: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
7: Ale to už leží po 3. branky.
8: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
0: Kombinace?
7: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
8: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
7: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
0: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
8: Prodírá se vpřed,
7: teď se jen kutálí
8: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé 11. jak to vlastně bylo.
7: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
1: 1-1. Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se palší stočil a spadl na druhém konci.
8: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
1: 3-1.
7: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
1: A pozor! Pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
11: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
8: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
6: A nasazuje kráně.
8: Dělovka.
7: Brankář chce střelu krýt Robinsonádou.
8: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
12: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
7: A otáčí brankáře ve vzduchu o 90 stupňů.
8: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
7: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
1: A míč v jeho náručí je v brance taky.
7: Gól! 6-1!
8: Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
1: 4 další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
13: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
7: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7., 8. a 9. branku. A co bylo potom?
14: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
13: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
7: A potom?
6: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
7: A potom?
6: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí. Definitivně.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes udělali čas a jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Den pomalu končí a právě teď je možná ta správná chvíle se na chvíli zastavit a zavzpomínat. A jestli vás zajímá, na co zavzpomínat, tak dnešní téma zní slova, která mi zůstala v paměti. Asi každý z nás někdy slyšel větu, která ho nějak potěšila, povzbudila, dodala odvahu nebo naopak změnila jeho pohled na život. Někdy stačí jenom pár obyčejných slov, která si neseme v srdci potom po celý život. Vzpomínáte si na větu, kterou vám řekli vaši rodiče, prarodiče, učitel, přítel nebo někdo úplně cizí? Jak vás ovlivnila? Vracíte se k ní dodnes, když potřebujete třeba povzbudit nebo se nějak rozhodnout? Budu moc ráda, když se podělíte o své vzpomínky. Slova, která mi zůstala v paměti, opět opakují téma. Zavolejte do zlínského studia nebo nám svůj příběh napište. 731 800 900 to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, moc vás zdravím ještě jednou, nádherný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek, a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit. Na botách jen prach a plát.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna jediná věta, aby člověku vykouzlila úsměv nebo dodala odvahu na dlouhé roky. Právě takovým slovům bude patřit dnešní společný večer. Paní Jarka je s námi, zdravím vás.
1: Já zdravím, dobrý večer, Jaruš a všechny lidičky. A ještě než začnu, tak bych chtěla vašemu kolegovi Borkovi popřát jakýho svátku, tak včerejším narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchu a zdaru v práci i v celém životě. A aby byl s námi, abyste byli všichni s námi v rozhlasovým lince.
0: To je od vás milé, Jarčo. A teď k tématu. Slova, no, která mi zůstala v paměti.
1: Ano, Jarko, víte, tenkrát jsem byla za mamkou 6. listopadu, letos to bude 7 let, co jsem za ní byla. A prostě jsem tam byla s papírama, že aby mi to mamka podepsala. A pak mi povídá.
0: Počkejte, Jarčo, kdybyste to upřesnila, kde jste byla a s jakými papíry, jestli je to teda důležité pro to téma? V nemocnici.
1: Byla jsem za ní v Liberci v nemocnici. A pak tam mě mamka říká, Jaru, zvládneš to, zvládáš to? Říkám, no, zvládnu to, zvládám to. Ale nevěděla, v tu chvíli mě nedocvaklo, že to uslyší mamko naposled a vidí mě naposled živou. No a pak druhý den nám volali lékaři, že maminka, babička umírá. Takže víte, nebylo to příjemný, ale člověk se s tím musí poprat. S tím, že už člověk rodiče nemá, takže to už je takové. I tenkrát moje babička říkala, Jaru, uč se německy. A já jsem to nechala být, no ale udělala jsem to tak, že jsem si nasívala slovník a napsala jsem i přání k narozeninám. Vorní neteře manželovi. Takže takhle. Bylo to takový všechno skvělý i smutný, ale člověk musí to brát, jak to je. A musíme člověk s tím bojovat a musíme prostě se bavit. Ne jako bejt, brečet a musíme se bavit. To jakoby nešlo.
0: Jsou slova, která si pamatujeme celý život a pak jsou ta, která bychom si tolik přáli slyšet ještě jednou. A, no. Nebo jakákoliv jiná, ale hlavně, kdyby ten člověk ještě tady s námi byl a povídal si. Ale řekla jste to hezky. Určitě, když člověk slyší poslední větu své maminky, tak věřím, že to je asi ta, která v nás zůstane, protože nám to připomíná tu její laskavou osobnost a všechno, co nám předávala každý den. Tak děkuju moc za to milé sdílení, Jarčo. Řekněte mi, myslíte si, že vy jste někdy řekla nějakou větu a občas vám někdo připomene, no já se na to pamatuju, jak jsi mi tehdy řekla, moc mi to pomohlo, nebo často si na to vzpomenu. Měla jste někdy nějaký takový proslov, anebo si nic nevybavíte?
1: Mám totiž od segry jako děti, jako vnoučata a říkali, Jaru, Jarčo, máš pravdu, klidně nám můžeš dát v tomhle věku i na hubu. Takhle. Mě řekli, když se providí, když prostě udělá něco a neuposlechnou, třeba mě taky klidně může dát i na hubu.
0: Dobře.
1: To jako bylo pěkný vodník.
0: Bezva. Tak Jaru, děkujeme, že jste s námi. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Taky. A krásný prázdniny a dovolenou všem. Ještě přeju.
0: Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu společné téma, které je blízké snad každému z nás. Slova, na které se nezapomíná a která nás provázejí celým životem. Zavolejte do zlínského studia, kde na vás čeká Jarka. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Eliška, která volá z Olomouce. Vítám vás.
2: Dobrý večer, Eliško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
1: Můžeme připomenout téma, a to zní slova, která nás provázejí životem. Já už vím, o čem budete hovořit, bude to dojemné, tak prozraďte to také našim posluchačům.
2: Už jste to ode mě možná slyšela, ale musím se o tom zmínit, protože to jsou slova mojí maminky, která už je to 82 let a bylo to v roce 45, nás bylo 6 dětí a maminka nám zařizovala v oblečení, tak šla s mojím bratrem 13-letým a sestrou 11-letou do města, kde měli mít na míru toho oblečení. To je tak v krátkosti. No a zůstali doma tři malí. Jeden měl 7, jeden 5 a Libuška, ta nejmladší, měla 6 neděl. A já poslední slova slyším, co mě maminka říkala. To nebyl konec války, ještě to bylo, ještě už skoro končil. Dej si Libušku ke krytu a prosím tě, opatruju a staré se o ňu. To byly poslední slova mojí maminky, které nikdy nezapomenu. A já se o ní starám, ona už je babičko, ale já se pořád musím o ní starat, protože maminčiny slova slyším. A já jsem se o ní starala dost, protože můj otec ji dal do adopce a mě bylo 16 let a já jsem mu hledala, až jsem mu našla. A celkem jsem byla spokojená zase těmi slovy, protože jsem věděla, že je dobrých rukou, že má teda ty náhradní rodiče výborný, tak jsem byla už spokojená. Takže pak už jsem se s ní sešla až v těch 18 a od té doby jsme pořád v kontaktu. Takže toto byly moje slova mojí maminky, které jsem snažila plnit. Takže tak jsme mi skončili, ona zahynula při tom bombardování a ty dva sourozence s ní, takže jsem se snažila mamince vyhovět. Tak si myslím, že to nejde zapomenout.
1: Ne, paní Eliško, to byla silná vzpomínka. Poslední slova vaší maminky se pro vás stala vzácnou památkou na člověka, kterého vám válka tak krutě vzala. Určitě i po těch letech vám přetrvává ta její láska, se kterou odcházela ve vás, a vaši sourozenci, kteří jsou ještě na světě, tak vlastně můžeme prozradit
2: posluchačům. No už jenom ona, ta Libuška a já, už jsme dvě.
1: Aha.
2: Ty dva už zemřeli, protože oni trpěli jako děti, protože já už jsem byla trošičku dospělejší, bylo mě 12 roku, takže jsem šla brzy z domova. No a ti trpěli, takže brzy zemřeli ty bratři, ten, co mu tenkrát bylo se mnou, a i ten. Takže už jsme zůstali jenom my dvě a máme se rádi. Ona navštěvuje mě, já už tak moc ne v těch mých letech, ale pořád jsme v kontaktu.
1: Paní Eliško, já nevím, jestli byste svolila, nechám to na vás, ale pokud bychom řekli posluchačům vaše příjmení, tak bylo by možné, že by si vás třeba chtěli dohlednat na paměti národa a celý váš příběh vyslyšet.
2: Klidně, já jsem byla z Brna a jmenovala jsem se Bugnerová.
1: Ano, ale teď jste v paměti národa, což si může každý posluchač vyhledat, když si zadá do vyhledávače vaše jméno, tedy už jakoby vdaná, tak si může vyhledat celý váš životní příběh. A je to teda, mohu říct to příjmení?
2: Moje teď to ano. Mám. Uh-huh. Vidakovičová. Ano.
1: Eliška Vidakovičová, ročník 1933. No. Mě totiž, paní Eliško, spousta lidí psala v průběhu posledního roku, jestli bych nemohla dát na vás kontakt nebo říci, kde vás najdou právě v té paměti národa, tak já jim to vždycky pošlu, ten odkaz, kdo mi napíše, a tak mě napadlo, že teď, když vás tu máme, takže bychom Jaruško, to mohli říci všem, vykřičet do světa.
2: Už mě napadlí Olomouci, takže já jsem tam už byla na tom kontaktu.
1: Ano, vím. Výborně. Eliško, no.
2: A hlavně u vás.
1: Ano, také jsme se potkali, byla jsem u vás na čaji a právě jsme zorganizovali tady toto natáčení. No. Za což moc děkujeme, protože uchovává ty příběhy. Je velmi důležité a cenné.
2: Mějte se moc a moc pěkně a děkuji za to.
1: Děkuju. No a kdyby se chtěli ještě i někdo z vás třeba někdy k nám přidat do paměti národa a říct si svůj příběh, tak se na mě obraťte, najděte si mě tady v Českém rozhlase, teda ve Zlíně, a zkusíme se domluvit. Děkuju, že jste s námi, děkuju paní Elišce, že si s námi povídala. Dnes je to o tom, že jsou slova, která vyšumí, a pak jsou ta, která v nás zůstávají celý život. Máte i vy takovou větu, kterou si dodnes nosíte v sobě? Jestli ano, volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, nebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o vzpomínkách, které nestárnou. O větách, které nás pohladily, povzbudily nebo ukázaly správný směr. Je s námi paní Ludmila, která volá z Brna. Říkala, že to trošku odlehčí, tak jsem zvědavá, kam budou její slova směřovat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny linkaře a zvlášť vás, Jaručko. Tak já vám řeknu jednu větu, která mě zní, když mě bylo 28, měla jsem dvě děti a byla jsem na návštěvě u svých rodičů. A měla jsem 3letou holčičku a 6letého chlapečka. A šli jsme na vycházku a ta malá pořád jučela, že jí bolí nohy. A já říkám, a to není možný, mamko, co taky bolí nohy. A ona, víš co, pojď, já jí koupím jiný. A šli jsme do obchodu a ona prohlásila, dobrý den, máte andulky? Pochopila jste to?
0: Ano.
1: Víš co, Jarmilky? Tak říkala, máte andulky.
0: Milé.
1: Takže strašně jsem se tomu smála.
0: No a jaká byla odpověď?
1: A oni se na mě podívali a já jsem se začala strašně smát. A oni říkali, a jo, myslíte Jarmilky? Jo, tak máme. Já jsem se tak smála, ale že jsem musela normálně jít ven. Já jsem se nemohla zastavit. A do dneška, když jsem to vykládala vnoučatům, protože jedný vnoučata mám, který už teď mají děti, a jedný mám, které má 15 a 12. A oni mě vždycky říkají, babi vykládená o babičce, co zase řekla. Takže i andulky. A druhá věta je, měla jsem přítele, byla jsem s ním 15 roků, a už je to 17, co zemřel. A ten vždycky, jsme spolu jezdili na chatu, a on vždycky pro mě přijel autem, my jsme spolu jako nebydleli. A vždycky jsem si sedla a on prohlásil. Fialová a smrt se neváže. A to do dnečka, když sedám do auta, tak na tu větu to si vzpomenu.
0: Krása, krásné Ludmilko, no a to jsou teda věty, které vám někdo řekl a vy myslíte, že jste prohlásila někdy nějakou takovou pověstnou větu, která leží v paměti třeba vašim dětem, vnoučatům, přátelům?
1: Mojím dětem může znít v uších. Když dorůstali, tak já jsem říkala, měla jsem teda kluka a dvě holky a to byly od sebe 8letý holky. A těm jsem říkala, nevdávejte se brzy, protože já jsem se vdávala v 18, nemusela jsem se vůbec, ale taky jsem na to doplatila. Takže obě dvě si nevzali ze mě příklad a vdávali se, až jí bylo 22 nebo co, 1,27. Takže takhle, toto můžu, a oni to říkali svým dětem, teďka co ta prostřední holka, tak ta má teda už vnoučata a představte si, Jaruško, že do roka se jí obě dvě vdali, do roka. Jedna měla svatbu v srpnu a jedna měla svatbu, ta mladší měla v říjnu. A oni do roka měli najednou dvě vnoučata a teďka do dalšího roku mají další. Takže oni mají normálně 4 vnoučata, oni se můžou zbláznit z toho.
0: To je poklad.
1: To je hrůza. To je hrůza. Dneska mě volala ta prostřední, říkala, my jsme byli v Itálii a vrátili jsme se, prvně jsme šli se podívat na děcka, oni je strašně prožívají, ty vnoučátka, a ona říká, a jsou nemocná. Já říkám, všechny nemoci se chytají od dětí. To já jsem vám říkala. A říká, tak mám musela jsem jít na neschopenku.
0: To je pravda.
1: A já to taky, všechno od těch vnoučat jsem chytla, když jsem je hlídala.
0: Bývá to tak, ano, ale to přejde. To je jenom, když jsou ty děti asi malé.
1: Takže to jsem já chtěla odlehčit.
0: Ano, vy jste nám slíbila odlehčení.

0: děkuju, děkuju, že jste nás tak originálně překvapila milými větami vašich blízkých, protože právě to je dnešním tématem, slova, na která nezapomeneme.
1: Tak jo, děkuji vám, že jste mě vyslechli, dobrou noc a přeji vám krásné léto ještě.
0: I vám.
1: No a u nás ještě vůbec v té Brně nezapršelo. Vůbec, ani kapka.
0: U nás ve Zlíně velmi jemně. Ano, stále čekáme, jestli se krásně zalijou zahrádky. Zatím nic.
1: Vy jste říkali, že mezi Brnem a Zlínem, takže byla nějaká velká bouřka.
0: Tak to musela být nějaká skulina, která nás minula, ale uvidíme, třeba to ještě přijde. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Máme 4:45. Vítejte u večerního povídání, kde mají hlavní slovo vaše příběhy. Dnes ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince hledáme věty, které v nás žijí dodnes. Paní Jitka je s námi, paní Jitka z Brna, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám vzpomínku na dceru, který už je teďka 60 roku. Když byla malá, tak se ráda čvachtala. Já jsem ji nachystala, jsme byli u babičky, která neměla tenkrát vodovod. My jsme chodili ke studni pro vodu, a takže ve bandlíku jsme se umývali a já jsem to nachystala na štokrdlu, že tam budu umývat děcka. A já říkám, Jari, nech to, nebo to vylíješ. Ona kolem toho pořád chodila a chytala se toho. No a otočila jsem se a najednou slyším vodu na zemi. Tak ona se na mě podívá a říká mě, šužla a šukača. Uvědomila si, že to teda neměla dělat a už se sama sebe odsoudila k trestu, že je zlá a že je kača.
0: To je milé.
1: Takže do dneska si na tuto větu vzpomínám.
0: Tak dětský smích koupání v lavoru, taková malá neplecha,
1: milé.
0: Takže myslím si, že to jsou věty, které si opakujete často, když se vidíte, nebo potom, když třeba, jestli máte nějaké vloučky.
1: Ale už dlouho jsme na to nespomněli, vy jste mě na to teďka přivedla, na tuto vzpomínku. Tak to bylo takový, jako z umělé hmoty jsem měla, takový pěkný oranžový, větší, to jsem jako měla jenom na pro děcka. No a takže sužila a šukača byla.
0: Pěkné. A je tu už nějaké další takové památeční věty, možná při výchově, ty jsme ještě třeba tady nezmiňovali, co jste nejčastěji opakovala třeba vy vašim dětem, oni už vám říkali, mami, prosím tě, my už to známe nazpaměť, slyšíme to posté, tu větu. Je něco takového?
1: No tak ani ne, no tak oni věděli, že kolik, když se domluvila a pustila jsem je na určitou dobu, že musí být doma, tak to teda dodržovali, tak to celkem bylo bez problému. A my jsme měli, když byli malí, tak jsme bydleli v takovém rodinném domku a tam byla velká zahrada. No moje dcera ráda lezla po stromech, tak to se mi teda vždycky říkala, dávej pozor, ať si něco nezlomíš a tak to mě říkala vždycky, mami, ty už mě to říkáš po desátý. Tak to jo, to se mi opakovala dost často, no ale tak jinak ne.
0: A paníčko, jaká slova byste chtěla dnes někomu říci, kdo už je nemůže slyšet? Byla naopak nějaká taková nikdy nevyřčená slova a mrzí vás to?
1: No tak ani myslím, že ne. Můj muž už tady není delší dobu, ale my jsme měli 3 domácnosti, takže jsme moc neměli čas. Na Slovensku se manžel narodil, tam jsme měli chalupu. Já u velké byteše, jako po mých babičce a dědečkovi a domácnost v Brně, takže my jsme měli pořád v chalupu jsme byli. takže ani
0: práce, starosti, pomlčka radosti.
1: Práce, starosti, ale tak dokonce nám to všechno vycházelo. Všechno jsem tam vypěstovala, dala do sklenic, zavařila, pak jsme měli na zimu a vzpomínali jsme, jak to bylo fajn. Když manžel žil, tak jsme měli autíčko, takže jsme jezdili, byli jsme jako, nebyli jsme na nikoho odkázáni, byli jsme svoji páni, když jsme kam chtěli jet, tak jsme jeli a teď už jsem sama, takže už je to, jenom vzpomínám.
0: Jsme rádi, že vzpomínáte i s námi. Jitko, moc děkujeme za vaši účast v Noční lince, za milý telefonát, budeme se těšit na další. A teď vám posíláme divokýho Byla ze Zlína do Brna. Ano?
1: A když budete někdy mít možnost, milovala jsem od 5 let písničku Věřím vám, zpívával to R.A. Dvorský. Kdyby se to tam někde našla, tak bych byla ráda, kdybych to slyšela v rádiu.
0: Zeptám se kolegy. Uděláme, co
1: děkuji vám
0: půjde.
1: Moc krát.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bude 11:45, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. S námi je další návštěva. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, paní Ruško.
0: Paní Vlastinka Skrnová, vítejte. Tak jakou radu jste někdy v životě dostala nebo dala, o jakých větách, které ve vás zůstaly, které stále nosíte v srdci, budete hovořit?
1: Víte co? Já jsem slyšela na válkách, když naši dal jsem úpletičky a tam děti vykládají rodičům.
0: Vlastínko, můžeme poprosit vypnout to rádio?
1: Jo, promiňte, Jarunko, promiňte.
0: Nic se neděje, držte hlavně myšlenku a pokračujte.
1: Už to činím. Normálně jsem to slyšela, jako, že by děti vykali rodičům a mně se to strašně zalíbilo. To jsem byla malá, já nevím, 7 roků jsem měla, že jsme tam poprvé s tatínkem byli a mně se to strašně zalíbilo. A já jsem začala vykat rodičům a taky jsem vykala do konce jejich života a když o nich mluvím, tak vykáním. Jo, a mně se to hrozně líbilo. A do dneška akorát jeden kluk teda tak mě vyká, jinak všichni mě tykali, nemohla se mě na, jako tohle to naučit.
0: Jako myslíte vaše děti, že jste chtěla, aby vám vykali?
1: No, já jsem chtěla taky, protože se mi to hrozně líbilo. Jo?
0: Takže jeden kluk to zvládl, jo? A těm ostatním to připadalo jakoby nepřirozené, takže vám tykali ostatní děti.
1: A pak ještě, maminka, když jsem se vdávala, maminka mě říká, Vlastínko, víš co, vždycky si dej peníze na každé dítě, tak 200 stovky měsíčně a uvidíš, jak se ti povede a nikdy si neber půjčku. Vždycky dělej tak, aby jsi ušetřila a bez půjček. Jo, tak jak kdyby to chudák tušil, jak to bude vypadat, že? No a já jsem poslouchala a dobře jsem propouhla tím životem, jako sice...
0: A vzala jste si někdy půjčku? Ne teda, jestli jste poslechla, tak to tím myslíte, že nevzala?
1: Nikdy jsem si nevzala, vždycky, když toho jsem neměla na to ještě, tak jsem ještě další měsíc nebo 2 měsíce, než jsem ušetřil a protože jsem zůstala s dětma sama, že se 4 dětma, takže jsem nás udělal. No, ale pak kolikrát krušné chvíle, ale já jsem si nevzala půjčku, pračka se mě pokazala, dělala jsem mlíkárně a tam mě řekl ředitel mlíkárny v Bruntále, byl strašně hodný ředitel, strašně, já jsem zapomněla jméno, strašně hodný, děvčata, jestli mě někdo slyší, ví, o kom mluvím, jo. Ten, když tohle, já jsem vypověděla mě ta lednička.
0: Aha, Vlastínko, to bychom trošičku odbočovali od toho tématu, rozumíme, pochopili jsme to, že jste to zkrátka vždycky zvládla bez půjčky, takže jste vlastně uposlechla radu maminky, celou dobu jste to asi v sobě nosila. Já bych se vrátila k tomu vykání, to mi přijde hodně zajímavé. Je v tom samozřejmě cítit velká úcta, když si člověk vyká. Jenom asi nebylo pro vás trošku zvláštní, že i nějaké dítě vám vykalo a jiné tykalo?
1: No.
0: To muselo být úsměvné.
1: Ale na válka já mu potom se vykalo. Na válkách se hodně.
0: Ano, já si myslím, že nejenom na Valachách, ale že vlastně jedno dítě vám tykalo a druhé vykalo. Pochopili jsme to dobře.
1: No, ano, ano. Mm-hmm.
0: Vidíte to.
1: No. A i moje děti jsem naučila vykat, Akorát jedna holka jako vtyká. Jinak všichni vykali.
0: Dobře. Tak děkujeme za vysvětlení i za návštěvu. Jo. Děkujeme, že jste byla s námi a vysílala teď noční linku.
1: Já vám přeju hodně to života, jenom to krásné. A ať se vám všechno podaří, co budete potřebovat.
0: To a milé,
1: propujete taky tím životem krásně.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Šťastnou cestu domů.
2: Tak. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla paní Vlastinka, které děkujeme za návštěvu. Dnes vzpomínáme na slova, která nám nesmazatelně zůstala.

0: poslouchalo Robbie Williams v noční lince Českého rozhlasu. A je s námi pan Jaroslav, který volá z Brna. Vítejte a povídejte. Téma slova, která zůstala v paměti.
1: Vím. Dobrý večer. Zdravím vás a všechny dobré lidičky ponocující. Téma se mi líbí, téma se mi zdá hezky, tak jsem si řekl, Jaroslave, zkus říct si pár slov k tomu, no, tak, takže tak činím. No, já bych řekl, že nejvíc na vývoj a život nastávající člověka, že má vliv rodina, v které vyrůstá, a v tom, jak vyrůstá, jak je vychováván, tak to si myslím, že je úplně nejdůležitější pro nastávající život. Jestli se mnou souhlasíte?
0: Ano, určitě.
1: Ano, je to tak. No, takže já se zmíním. No, tak zajisté, já jsem vyrůstal v dobré rodině, mými třemi sestrami, a tak rodiče měli zajisté na mě velký vliv. Spíš bych řekl táta, který dost horoval pro férovost, přímost a tak dále. No ale myslím, že nejvíc mě do života ovlivnila moje zlatá babička, maminka táty, babička Filoména. Už jsem se o ní zmínil, jako co by vypravěčka, jestli si vzpomínáte.
0: Připomeňte posluchačům, jestli o tom budete ještě dál hovořit.
1: Prosím?
0: Já si vzpomínám, ale pokud to je teď důležité pro to téma, no, tak to posluchačům přibližte.
1: No, tak víte, o kom mluvím, jo?
0: Ano, ale aby to posluchači věděli?
1: No, tak řekl jsem, maminka táty, babička, no, jménem Filoména, ale já nechci vracet se, jak to říct, jako k tomu tématu něco.
0: Ano.
1: Tak, no, takže, jak už jsem řekl, tak nejvíc mě ovlivnila nastávajícím dospívání a nastávajícím životě právě ta babička. Ona byla nesmírně hodná. Ona byla zlatá. To byla taková dobrá duše. A byla velmi, velmi inteligentní. A byla s ní sranda. A třeba i když se rozlobila, tak já jsem od ní neslyšel v životě nějaký vulgární slovo, tak co mě, tak nejjadrnější slovo bylo, co jsem tak, co si vzpomínám, třeba safra porte, jo, a takový.
0: Aha.
1: A ona, paní Hruško, já jsem k ní velice často chodíval, poněvadž, jak už jsem se zmínil, byla skvělá, dobrá vypravěčka a byla velmi hodná, takže jsem k ní velice často a rád chodíval. A tak ona mimo jiné, ale ne nějak násilně, ale vždycky to bylo nějak v kontextu k něčemu, jako, tak mě vždycky říkala, Jaroušku, prosím tě, buď hodné a nelží. A nebuď, a když bude někdo k tobě zlý, a oblíží ti třeba, neoplácej mu to. A ona, jo, a tak, takhle podobně, no. A ona, já jsem na ní viděl, jak si to moc přeje, víte? Jak, jestli mi rozumíte.
0: Mm-hmm. Jaroslava, já vždycky přemýšlím, jak to, že jsou ty babičky pro náš život tak klíčové, tak důležité.
1: No tak to tak prostě to tak je.
0: Prostě to tak
1: a jak,
0: je.
1: Jak, A já, jak už jsem řekl, já jsem prostě viděl, cítil, jak ona si to přeje, jak mě chci v dobrém ovlivnit. A jelikož jsem ji měl velice rád, miloval jsem ji, tak já jsem se o to snažil, víte? Už tehdy jako kluk jsem se o to snažil, abych se takhle choval, jak ona si to přála. Proč jsem se o to snažil a myslím, že mi to vydrželo stále. I když mám-li být upřímný, tak ne vždy se mi to daří. Když se někdo právě v duchu té její výchovy, když se o to snažím a někdo se ke mně zachová nehezky, třeba až zle, tak já kolikrát já to nechám plavat a nijak nereaguju a neoplácím. Tak si někdy říkám, že můžu působit lezně někoho, jako že jsou naivní nebo hloupí, možná až infantilní, ale ono je to úplně jinak. Jo, jak si mi rozumíte.
0: Ano.
1: Je to prostě úplně jinak. Ale zase, víte, ale když to nesvedu, když se hodně rozčilím, rozlobím, tak potom to stojí za to. Potom vybouchnu a
0: Jaroslave, potom... Já myslím, že to je velmi silná životní zásada neoplácet zlo dalším zlem. Není to vždycky jednoduché, člověka někdy přemůžou emoce.
1: Není,
0: a možná to okolí opravdu může překvapit někdy a působit neobvykle.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že to je velmi dobře a že tím vlastně to okolí vždycky úplně odzbrojíte, protože je to jakoby, jak říká jedno přísloví, když jde někdo ranou do dveří, tak vlastně nejvíce překvapený, když se najednou ty dveře otevřou a on je nemusí prorazit, tak to je asi takové podobné. Tak to je chválihodné.
1: Jarušku, ano, taky si to tak nějak podobně říkám. A jak už jsem řekl, víte, tak já nejsem svatý, zajisté. Samozřejmě, že nejsem svatý. Takže když někdy se fakt jako rozlobím, tak to opravdu stojí za to. Tak bych vám nepřál někdy slyšet ten můj výron vulgárních slov. Ale stává se to zřídka. Opravdu se to stává zřídka. Jinak se snažím... Jinak já jsem to babiče slíbil a tak se o to snažím, no, jestli mě rozumíte.
0: Ano, právě je to chválihodné, moc to oceňuju, právě o tom je dnešní linka, mluvíte přímo k věci, o slovech, která v nás zanechala tak silnou stopu.
1: Ano.
0: Pro vás to tedy
1: ano.
0: Byla slova vaší babičky. Děkujeme.
1: Právě proto, že jsem ji měl moc rád, a tak jako si to, myslím si, říkám si, že si to zaslouží. Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví a dobrou noc přeji.
0: I vám, pane Jaroslave.

0: 8 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, je tady další hodina Noční linky. Já jsem ráda, že zůstáváte s námi i v této pozdní chvíli, kdy je možná trochu víc času na vzpomínky, zamyšlení i obyčejné lidské povídání. Dnes večer si připomínáme slova, která v nás zůstala. Věty, rady, vzkazy, které jsme si odnesli od lidí, kteří pro nás něco znamenali. Vaše příběhy ukazují, že někdy i úplně obyčejná slova mohou mít sílu provázet člověka celý život. Pokračujeme tedy v našem společném večeru a budu ráda, když se k nám přidáte se svou vzpomínkou. Co vám kdo řekl, na co dodnes vzpomínáte? 731 800 900, volejte z Línské studio Českého rozhlasu, volejte z celého Česka k nám na Moravu, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci, s námi je další návštěva. Krásnou noc, komu a kam, vítejte v Noční lince. Halo, halo.
1: Ano.
0: Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Tak poprosím stlumit rádio. Tak je tam paní Boženka, která volá z Karlových Varů, je to tak? Halo? Slyšíme se? Ne, tak spojení nevydrželo, mrzí mě to. Tak zvedneme telefonní linku číslo 2. Koho jsme překvapili, kdo je s námi ve vysílání? Moc vás zdravíme a vítejte v Noční lince.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc, kdo volá?
2: Jmenuji se Václav.
0: Václave, téma znáte?
2: Samozřejmě.
0: Slova, která mi zůstala v paměti, připomeneme ostatním posluchačům, kteří si nás naladili třeba právě teď. Tak co k němu máte?
2: Byl jsem v těžké životní situaci. Neměl jsem práci, byl jsem nemocnej a manželka si nechala poradit na nespavost prášky, drogy, takže to vůbec nešlo. Takže nevěděl jsem, co dělat. Říkám, takový život nestojí za nic. Tak jsem si vzal pro vás a šel jsem se oběsit. A byl tady můj syn a říkal manželce, neboj se, on se vrátí. Vrátil jsem se a musel se smát, protože si vzpomněl na to, co říkala moje máma. Ta říkala, dneska je tak krásně, kdo by se oběsil, by to litoval. Měla pravdu. No a pokračoval jsem dál. Když se může oběsit, tak se aspoň otrávím. Tak jsem volal lékařům, lékařkám, ty mi říkali, že oni léčí, že mi žádný prášky nemají. Tak jsem se dovolal zase lékárníkům. Dovolal jsem se paní do Lodenice a to mi poradila. Pane, zažádejte si o předčasný důchod a máte jeden problém řešený. Já jsem to udělal, já jsem poslech a už je mi 84 let, jsem na tom velice dobře zdravotně a psychicky, akorát, že teďko nespím, protože jsem starý člověk a dneska mě asi ublížila nějaká řidička autobusu. No a to přelížím, odpouštím. Já se řídím 10 vody, kterým se říká desetero, a řídím se dalším očenášem, kde se říká odpust, tak odpouštím všem. Takhle žiju a říkám, jim 84 let, jsem velmi zdravý, ale jsme ublížil jeden řidič strašně moc, takže teď se na tom fyzicky méně hůř, takže ujedu takhle teprve 5 kilometrů, kdy před rokem po Venecii jsem ujel 30. Takže to je tak moje zkušenost. A přeju všem nespavcům.
0: Počkejte, ještě neodcházejte, pokud se chcete loučit, tak ještě ne. To byl teda náročný příběh. Já jsem celou dobu čekala, co z toho vyplyne. Jestli pak třeba řeknete, že jste si dělal legraci.
2: Jakou legraci?
0: Ale jestli teda jste si nedělal legraci, tak musím říct, že teda obdivuju, že jste se z toho všeho dokázal takto dostat sám, třeba právě za pomocí slov těch vašich blízkých, protože určitě jsou chvíle, kdy člověk může mít pocit, že nevidí žádnou cestu. A potom někdy stačí takový malý okamžik a najednou se ve vás něco zastaví a vy to vidíte jinak. A pro vás to tedy bylo, jak jste říkal první tu větu babičky. Jak to bylo? To je tak hezky, že by se člověk ani, jak ona to říkala? Jak jste tím začal, že se člověk ani nechce oběsit, nebo?
2: Dneska je tak krásně, že člověk, kdyby se oběsil, by to litoval.
0: No, tak to je teda opravdu jako krásná perlička.
2: Na světě úžasně krásně. Jde o to, co hledáme. To krásné nebo to špatné? Já hledám to krásné.
0: Ano. Co hledáme, tak i co jsme schopni vidět. Tak děkujeme za tento výjimečný příběh.
2: A ještě zeptat, jestli bylo možno kratší dobu hrát hudbu, aby jsme se tam dostali k vám. Já jsem tam byl dlouho, mám ten chytý telefon, který mě hned vyhazuje, takže tam nemůžu zůstat, musím volat několikrát. No, dostal jsem se tam a byl bych rád, kdyby lidé věděli, že když se řídí deseti body slušného chování, to je desatrem. Když se řídí tím, že odpouštějí, takže jim je pomoženo. Poproste. A když vaše prosba bude už nechtěla, budete vyslyšeni. Funguje to a tím podobným způsobem se řídí pan Jágr, ten zase chodí do Reslové ulice, do toho chrámu, kde v podzemí byli zavražděni parašutisté, a ten říká, pomáhá to. Pak to pomáhá. Mm-hmm. Je to neuvěřitelné, ale pomáhá to.
0: Ano, odpuštění neznamená zapomenout na to, co se stalo, ale najít v sobě klid a jít dál s lehčím srdcem, odložit ten těžký náklad.
2: No, to je těžký najít klid, když vám lidi lžou do očí. To je velice těžký. Já to zvládám. Mm-hmm. Zvládám to, ale dneska to mám kvůli tomu nespím. Dneska kvůli tomu nespím, protože jsem přišel do autobusu a autobusu nefungoval systém na platební kartu, takže jsem žádal tu řidičku, aby klidně jela, a ona by byla, že se to někdy stane, že jdu dvě stanice a pak přestupuju, protože to zaplatím v dalším autobusu, když jí to nejde. No, ona hlá, uzavřela tam dovnitř, že tam nepustím je ven, což je porušení osobní svobody. Zavolal si policisty, policisty přijeli a jí vystrechli beze mě, které jsem, když ona volala tomu dispečerovi, tak lhala, že nechci zaplatit, což nebyla pravda. Nevím, že jim to nešlo, to neřekla. No, takže jsme tam byli v konfliktu. No a pak jsem se uklidil, říkal, no tak dobrý. A pak se stalo to, že jsem tam čekal, říkal, uvěděl jsem si, že mě omezí na osobní svobodě, což nemůže udělat, to je protizákonný. A ještě jsem viděl tam kamaráda, takže bych pro ty peníze, který jsem momentálně neměl, protože jsem neměl žádný výdaj, který jsem nemohl koupit za hotový. I to bych kamarád, že by mi půjčil, ve mě nepustil. No a přišli policisti a vyslechli a mě nechtěli přijmout moji výpověď. Uh-huh. Tak jsem chtěl vědět jejich čísla, ujeli jako malí kluci. No.
0: Teda. Tak, rozumím, že ve vás teď tady ten příběh rezonuje, je to čerstvé, tak doufám, že vám to dá usnout, i když teda jste říkal, že zatím to nejde. Tak teď snad se vám trošku ulevilo, když jsme si o tom popovídali, a bude líp. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas, prostor a co říci k tématu, ano?
2: Tak se mám, já mám témat moře.
0: Tak se budeme těšit
2: moc, na příště. A můj syn říká, že jsem jako Švejk, že jsem na každý příběh, na každou situaci tam příběh. Skutečně to znám.
0: Tak se budeme těšit. Loučíme se a naslyšenou.
2: Takže ještě jednou, nehrajte jak dlouho a nechte nás vypovídat. Naschledanou.
0: Tady ten formát tohoto pořadu je daný. Písnička, povídání, písnička, povídání. Někdy můžeme zahrát dvě písničky, pokud je to v té chvíli potřeba. Tak teď, Václav Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko. A než bude Věra Špinarová, tak snad někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou chvíle, kdy člověk potřebuje slyšet právě ta správná slova. A někdy si je pamatujeme celý život. Právě o nich je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Zdravíme pana Olina do Kopřivnice.
1: Já vás zdravím taky všechny, kteří ještě posloucháte a nechce se vám spát tak jako mě. Takže slova. Mm-hmm. Já bych to svedl na takové názvy nebo takové poznámky, které měli moji rodiče ke mně, k mým kamarádům z průmyslovky, nebo moje stařenka z jižní, jako já pocházím ze Slovenska, tam se říká stařenka, ne babička. Takže vzpomínám, byli jsme na zábavě v sousední vesnici a vraceli jsme se teda, tenkrát to bylo fakt nějaká veliká, bylo to moc dobré, protože jsme se

0: Kdy kolem 16:15 už svítalo. Maminka seděla, nebo seděla, byla v okně opřená a teď, když jsme šli, tak jsme byli takový veselí, tak jsme se zakývali zprava doleva, jak je ten námořnický krok, aby jsme to vydrželi, jen vyrovnali. A maminka říká, odkud jdete vy, hvízdohájci? Já říkám, jaký hvízdohájci? Ona říká, no to se tak říká, hvízdohájci. Nebo když jsme na některé té zábavě to trošičku přehnali a chystali jsme se na další zábavu, tak stařenka říkala, pojďte sem. Co je staří? Pojďte sem. Tak jsme tam přišli a stařenka měla nachystané ve skleničkách roztopené husí nebo kačení sádlo. Máte představu, jak to chutnalo?
1: Ano.
0: Nemáte.
1: Máte? Mám představu, měla jsem to ráda. V sítě žluté jsme to vždycky měli.
0: Ano, žluté takové. Když to bylo trošku chladnější, tak to bylo takový moc nevábné a říkala, vypijte to. A proč? Vypijte to. A proč? Víte, jak jste vypadali minule? My říkám, jak jsme vypadali? Vypijte to. Prostě museli jsme to vypít, když jsme šli na tu zábavu, abychom vlastně vytvořili zábranu, protože my jsme byli experimentátoři, že jo. Na té Jižní Moravě tam se to trošičku bralo jinak s tím alkoholem, to si vzpomínám, když jsme šli s mojimi dětmi, kdy měli 11-12, přišel jsem tam, byly tam hody. Hody, víte, co je, to vám nemusím vysvětlovat. Mm-hmm. Tak jsem šel za mým bratrancem, no, za mým bratrancem mám říkal, mám udělaný nový sklep, tam se dělali nové sklepy. A teď jsme tam šli a říkal, tož si vemte pohárky a pojďte. Já říkám, prácho, co děláš? A on říká, no co dělám? No vemte si pohárky a pojďte. Já říkám, ale ty to jsou děcka. A on se tak otočil ke mně, založil si ruky jako na prsa a říká, mám ti všechno říct, co a kdy ty? Já říkám, děcka, vemte si pohárky. Protože on kdyby začal mluvit, tak moje děcka to. Další věc, já jsem měl, no moje profese byla taková nezáviděníhodná, prostě jsem se ve svém zaměstnání setkával s hroznými věcmi v životě lidském, protože jsem dělal technika na kriminálce. Technik jako vždycky na místočinu přichází první, dokumentuje, fotografuje, kreslí a tak dále, tak dále. A když jsem se tam, vadilo mi, když tam v té mojí práci byly děti. A jak jsem přišel domů, tak jsem to svým dětem, ne jako přímo řekl, ale prostě varoval jsem je takovou oklikou, aby nedělali to. A když se to stávalo takovým pravidlem, já jsem přišel domů, dcera už viděla, že se k ním blížím. Taťko, nic nám neříkej, my to víme, ale my si tu svoji držťku musíme sami natlouc, abychom pochopili, o co tady jde. Ty nás pořád varuješ, ty nás pořád něco vykládáš, co bychom neměli nebo neměli, my si to musíme vyzkoušet sami. Měl svým způsobem pravdu, protože i někomu jenom vysvětlujete slovně, co a jak, tak dokud si to nevyzkouší sám, tak to prostě neplatí. Takže takové ty jsi, a jednou jsem jim taky něco takového řekl, odešel jsem a pak jsem jim chtěl ještě něco říct, tak jsem se vracel a teď jsem slyšel, jak se baví o spolu. A holka říká bráchovi, víš, ten taťka, já nevím, čověče, on to sama myslí dobře, ale proč nám to furt opakuje, když to je furt jedno a to samé. A kluk říká, no tak asi mu to je těžko, protože kdyby se to stalo nám, to, co on tam potkává v té práci, tak by to bylo špatné. A holka říká, no máš pravdu, tak to zase vyslechneme. Tak jsem tam už ani nešel, takže byl to takový ten střed té tvrdé reality života s tím předáváním to dál. Nebylo to takové, abych to tam tvrdě hlásal nebo něco, ale měl jsem takový ten pocit zodpovědnosti za svoje děti, protože jsem opravdu, jak říkám, to viděl ve svém životě strašně moc a tak dále, tak dále. Takže to.
1: Děkujeme. Malinko jsme přetáhli čas, takže už to nebudeme rozvíjet, ale já věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. co říkáte?
0: No já jsem to jako trošičku zase zaobalil jiným směrem, jak to mám ve zvyku vždycky, ale prostě ten střed té tvrdé reality života, prostě mi to nedalo a prostě jsem to musel tak těm dětem servírovat, aby to pochopili. Oni to pochopili tak díky tomu svému rozhovoru, které jsem teda vyslechl, aniž oni to viděli. Takže věřím, že se to setkalo s... nebo dopadlo to na úrodnou půdu a můžu to potvrdit, že to tak bylo.
1: Děkujeme za telefonát, Oline, zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
0: Až bude veselější téma, tak jo. Mějte se moc krásně, přeji vám dobrou noc, šťastnou cestu domů, zdravím svoje přátelé, nočníkáře, kteří oni vědí, kteří to jsou, nebudu je jmenovat.
1: Každý z nás se v sobě nese slova, na které se nedá zapomenout. Právě o nich se dnes v Noční lince povídáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte i vy schovanou jednu větu v paměti nebo v srdci, ke které se v duchu stále vracíte. Dnes jí společně můžeme dát prostor. Paní Marie je s námi. Odkud voláte? Tady od Hradiště, pamatuju si to dobře. Výborně. Tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu.
1: Zdravím vás, paní Jarko, a ještě posluchače, kteří poslouchají. Tak jsem si vzpomínala taky na moje rodiče a hlavně na babičku. Jednu babičku jsem nezažila, protože jsem měla 3 roky, když zemřela otcova matka. A babička mojí maminky bývala v sousedství s tetou, vdanou tetou, jako maminčinou sestrou, a tam jsme chodili. A ona byla nábožensky hodně založená a už tehdy byla méně pohyblivá, ale prostě jenom byla doma a tak. A narodil se 11 dětí, dvakrát dvojčata, jenomže 5 dětí zemřelo, 3 děti zemřeli, ještě to byla tedy nějaká ta španělská chřipka. Otec jí zemřel v jednom týdni, že měli 2 pohřby. Otec, myslím, to jedno dítě, 2 chlapce, 1 holka. A 2 dospělí syny jí zemřeli, 1 v 19, ten syn, kde si narazil kostrč a dostal do toho tuberkulózu, 19 letý, a druhý zase vystudoval gymnázium a poslali ho na východní Slovensko učit až do tam Humenému, a tam ho zavraždila manželka ze žárlivosti, ne vlastně manželka, manžel učitelky, co s ní učil, ze žárlivosti ji zastřelil, i toho mojeho strýca. Takže babička měla velice těžký život a první děti, 4 ty bojče, to se jí narodilo, než dědeček šel na ruskou vojnu, on byl na té ruské frontě, ty legionáři, a potom 4 dcery se jim narodili, až dojel z té vojny, a moje maminka byla mezi nima. No, takže ona byla taková dost silná, takové přísné povahy, protože toho hodně zažila. A já, když jsem k ním došla, ona nesnášela nějaké takové, aby jsme se tak to upravovali a tak. A já jsem si dala koupit takový plášť a oni tam měli takové krásné zrcadlo. Teta chodila v kroji, tak to měla takové elipsovité zrcadlo nahnuté, aby viděla, jak si dávala ty fiertušky, jak to má vzadu, jestli to tam sedí fiertušek a sukně. No a já jsem tam šla právě s tím novým pláštěm, co jsem si ho nechala ušit, a ona seděla už na posteli a jak jsem to zkoušela, říká mě, a už se ohnala po mně palic, měla takový čagánek, a ohnala se po mně tu palicu, že pícha předchází pád, že se zhlížím v zrcadle. Úplně to nenáviděla, jako mě to přišlo normální, že když mám nové šaty, že se na sebe chci podívat, jak to, a ona to nemohla, prostě ona byla taková prostá žena, také chodila celý život v kroji, na taková jako svérázná. A nebo když jsme byli menší, mě uštípla včela nebo vosa, já jsem křičela, běžela jsem, asi jsem měla těch 7 roků, a babička, ukaž, daj ruku sem, vyčúrala se na haderku a přilepila mě to na to, a dobré. Takže takové ona měla způsoby. Ona se s ničím, prostě jaký měla život. A ještě potom to byla její práce, protože byla doma, mojí tetě se narodila postižena špatným porodem, i to tahali klešťama to dítě, a po hlavičku ji poničili, tak to dítě Libuška zemřela ve 4 letech, ale ona nejedla, prostě nic nevnímala, to bylo postižené dítě, museli ho krmit, Kristy dávat, a toto babička už 4 roky tak to jenom pěstovala, takže měla velikou trpělivost a taková byla jako otrá, by se dalo říct, za ten život, ale dožila se 84 roku.
0: Teda.
1: Takže to si jenom pamatuju, jak mě řekla pícha předchází pát, jak jsem se dívala do toho zrcadla.
0: Ano.
1: Ale velice rádi jsme k ní chodili, když vařila zelí, písané zelí, až na druhý den jsme ho chtěli jíst, protože na druhý den bylo nejlepší, oni to zelí.
0: Paní Marie, to jsou teda vzpomínky, já jsem to poutavě poslouchala od začátku až do konce. Co máte společného vy s vaší babičkou, co myslíte? Je něco, co jste po ní zděděla, co vám někdo řekl, no
1: že byla taková, byla jako spravedlivá, ona byla, byla přísná, ale byla spravedlivá a byla taková, že by držela jenom na někoho, že měla těch dětí, co jich vychovávala, byla na všechny jako stejná a já se to snažím taky. Mám také 4 děti a nebo už jsou dospělé, už mám pravnuky, ale opravdu nedělat rozdíly a ona právě udržela to náboženství. Mám její poslední fotku, se nechala vyfotit ve 84. roku, mám fotku, tu mám velice schovávám s mojí maminkou a ještě s jednou tam paní od naproti. Ty dvě babičky se nechali tam až vyvést a měli 80 roků, jako se tam vyfotili před tím kostelem na hostině. Z té fotky si velice vážím.
0: Chápu. Paní Marie, děkujeme moc za návštěvu tady v Noční lince Českého rozhlasu.
1: A ještě mě mrzí, že jsem se nevyptávala víc na ty podrobnosti, jak ti chlapečci, vím, že jsem, já ty všechny jména vím, Karlíček, Janíček a Mařenka, jim zemřeli ty malé, to ještě předškolní, a potom dali další, za 4 nebo za kolik roku se narodila jako ta dcera, až ten dědeček dojel z vojny, tak dali znova Mařenku. A ta se taky nejdéle dožila z mojich tet. Byly 4 sestry, a dají Mařenku z druhu.
0: To, že člověka mrzí, že se nevyptával víc, tak to potkalo v životě snad každého z nás. Teď se musíme rozloučit, paní Marie. Musím vám říci naslyšenou příště, budu se těšit. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: asi každý člověk potká za svůj život někoho, jehož slova v něm zůstanou navždy. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Na to se vás ptala dnešní noční linka. A je tady poslední návštěva. Paní Vicky, jste říkala?
1: Ano.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dobré ráno, už je to ráno, že? Takže já bych chtěla jenom říct pár takových slov, co mám od svého strýce, maminčinýho bratra. Vyrůstali sami dva, protože tatínek jim padl v první světové válce a ve velice chudobných poměrech. A on zůstal věrný své mamince a dochoval ji až k smrti a zůstal svobodný. Ale hodně často nás navštěvoval a když jako se mnou mluvíval, tak byl velice takovej mírnej, klidnej, takovej velice rozumnej. Na to, že neměl děti, velice naslouchal, když jsem se na něco ptala, chtěla jsem něco zvědět a tak. Takže velice, velice jako byl jako při, bych řekla, dětem jako naslouchal a vůbec jako aj mým spolužákům a tak. A já si pamatuju, že vždycky mě říkával, když mě zaučoval do různých takových tajů, hlavně přes historii, tak mě říkával: Hedvičko, pamatuj si, že člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. A já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Ale jak teď stárnu a hodně teď čtu taky, tak protože dost nemocná, tak jsem si říkala, něco na tom je pravdy, protože opravdu člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. Takže to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct.
0: Paní Vicky, tak to bylo zajímavé, asi celý ten jeho život byl zajímavý.
1: Ano.
0: Věnoval se tedy vlastně celé vaší rodině. Byl ano. S maminkou, byl s vámi, dělal vám takového průvodce, takového parťáka ano. Životem. Ztratil tatínka a vám ho jakoby pak on jakoby nahrazoval. Dobře, děkuju, že jste teda se s námi povídala. Ještě se můžu doptat, protože máme minutku. Je něco, co vy říkáte a kdyby zavolal teď někdo jiný a mluvil by o vás, tak by ta vaše slova zmínil? Je něco takového, co jste třeba opakovala svým blízkým, svým dětem nebo kamarádům a oni už to měli spojené s vámi?
1: No, já jsem tady v této větě pokračovala dál a mám vnuka a vnučku a tak oba dva studují, i když já to celkem moc neuznávám, protože pro život je někdy lepší, když se člověk vyučí a pak až začne studovat, až nabere rozum a ne hned, když jde ze školy. No, to je každýho věc, že? Ale tak já se snažím tu větu opakovat potom strýci, protože je na tom hodně pravdy.
0: Tak ještě prosím na závěr zopakujte.
1: Člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem.
0: Děkujeme
1: je
0: za návštěvu.
1: Je to takový hloubavý, takový, je to ano, zvláštní,
0: to filozofická
1: ale říkával
0: věta.
1: To. Ano.
0: Mějte se hezky, krásnou noc, Vicky.
1: Ano.
0: Dnešní téma nám připomnělo, jak velkou sílu mohou mít obyčejné věty. Některá slova slyšíme jenom jednou a přesto v nás zůstanou celý život. Jako povzbuzení, rada, vzpomínka nebo poselství od člověka, který pro nás něco znamenal. Děkuji, že jste nám dovolili nahlédnout do vašich životů. Za každým tím příběhem byla ukrytá nějaká zkušenost, někdy bolestivá vzpomínka, ale vždycky velká lidskost. Tak přeji vám, aby vás v životě provázela slova, která zahřejí, dodají sílu a vždycky vám připomenou, že na své cestě nejste sami. Mějte klidnou noc a těším se zase někdy příště v noční lince. Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit. Nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde. Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města, zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk po většině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani z občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: Toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal.
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zbrklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři najednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem a hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel si mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě,
0: hulákal hajný.
1: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostražitě se rozhlížel. Hajný si toho všiml.
1: Tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To, když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. A povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl.
2: Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra.
3: A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovic kočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovic kočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá.
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali nablízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán, přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličím a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbyl mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mívali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, krtáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večera. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich se pnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivil pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul po zdi vzhůru. Když jsem měl okení

domů dveřmi, je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. No, konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je 15:30, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pustá. V této čtvrti jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polesty, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budiš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo jí sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel, a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu cosi hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť, když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku. Jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, teď já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě, u chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru, před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký jiřežbestě. Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu dozad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej mazat, nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Váš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a desetihaléře se rozkutálely silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nebudeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole, rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9 hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakvap se skupenou delegací 3 domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí 2 pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pánbu vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap. La.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebe se otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jel se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se země, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužily skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházeje se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Syk leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli procedil chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor, tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutí. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
2: V kavárně nad řekou se setmělo. Oheň řeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla svůní mateří doušky. Je čas. Na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat, přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně. Do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.